0: Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Humorista a scénárista Vladimír Dvořák náležel k výrazným rozhlasovým osobnostem. A jeho půlhodinky, kdy vybíral a slovem provázel melodie orchestru Karla Vlacha, byly vyhlášené. Tak si 2 z nich dnes poslechněte.
3: A je tu reví Karla Vlacha, půlhodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Při našich probírkách veškerou hudbou natočenou orchestrem Karla Vlacha už jsme několikrát narazili na skutečnost, že existují dvě skladby stejného názvu. Pravda, není takových případů mnoho, ale jsou. A není bez zajímavosti postavit je vedle sebe, což hodlám právě udělat. Poslechněte si skladbu, která poskytla Pavlu Husičkovi příležitost zahrát zdařilé solo na trubku. Složili Lubomír Karger a její název je Zlá noc.

Slyšeli jste Zlou noc. Snímek natočený Karlem Vlachem v roce 1980. Všichni bohužel asi víme, co jsou to zlé noci. To jsou ty dlouhé hodiny bez spánku, hodiny naplněné úzkostí, strachem, bolestí, ale taky někdy docela banálním soubojem mezi fyziologickou potřebou spánku a rušivým elementem zvenčí. A že spánku dokáže bránit i zvuk tak nevinný, jakým je tikání pendlovek, na které nejsme zvyklí, to taky jistě všichni víme. Jak potom usnout, když soused hraje na piano? O tom je druhá Zlá noc. Písnička Boba Davyho, jaký 22 let před tou první naspíval Milan Chladil.

Český text písničky Zlá noc napsal Jiří Brdečka, spisovatel, výtvarník, filmový režisér a jak všichni víme, autor slavného limonádového Joe. Nebo Joeho? Joeho, asi Joeho. Zlých nocí jsme si užili až. Věřme, že noční můry definitivně vystrnadí Iveta Simonová písničkou Nejhezčí ráno je právě tu.

Tuhle písničku složili Páče, Brakardy a Bernet. Český text jí dal Zdeněk Borovec. Pan František Bulánek z Prahy 7, neúnavný šprýmař, který našemu pořadu věnuje každý svůj vtipný nápad, si zřejmě všiml, jakým tempem u nás přibývá autobiografických knížek. A tak mi poslal vtip. Ty, Pepo, povídá paní Nováčková, nezdá se ti ta sousedovic holka nějaká divná? V jakém smyslu, ptá se pan Nováček a paní na to, no hele, je jí 18, už hrála ve dvou filmech a ještě nevydala svoje vzpomínky. Zásluhou pana Bulánka jsme se dostali ke vzpomínání a to se hodí. Zdeněk Pulec bude totiž za okamžik vzpomínat na San Francisco a vůbec nezáleží na tom, zdali v tom městě někdy byl, bude totiž vzpomínat beze slov. Vítám dnešní hosty, orchestr Václava Kozla, samozřejmě i Zdeňka Pulce, který bude hrát na trombón ve skladbě George Coryho Já vzpomínám na San Francisco.

Na druhém snímku orchestru Václava Kozla je zaznamenán evergreen domácího původu. Český šlágr z času, kdy se u nás ještě říkalo šlágru šlágr a ne hit. Uslyšíme jednu z nejúspěšnějších písniček nezapomenutelného autora, zpěváka a multiinstrumentalisty Arnošta Kafky. Písničku, k níž mu slova napsal jeden ze zakladatelů České textařské školy Jaroslav Moravec. Karel Hála zpívá a současně šeptá do ouška.

O té zdrobněnině Ouško napsal filolog Pavel Eisner, že je specificky české, a pokračoval: ani nejzdobnějším ouškům dívčím, ženským nebo dětským se v jazycích germánských a románských neříká ouško, říká se jim ucho. České ouško je typické v tom smyslu, že málo který jazyk zdrobňuje tak často jména pro jednotlivé části těla. No, já bych dodal, že my Češi dokážeme zdrobňovat i ledacos jiného. I všeliké aféry umíme zdrobnit tak dokonale, že časem jsou z nich jenom aférky, až pak úplně zmizí. Ale dost řečí, je tu opět hostitel, orchestr Karla Vlacha, a doprovodí Ivetu Simonovou, Milana Chladila a sbor Lubomíra Pánka. Zpívat se bude O bílé pláži.

Na písni Bílá pláž jsou podepsáni tři autoři. Základem je ovšem lidová melodie z Havaje. Český text na tuhle její verzi napsal Vladimír Poštulka. Teď změníme barvu. Po bílé přijde modrá, ale ne pochopitelně pláž. Kdo kdy viděl modrou pláž? Nanejvýš na Baltu tam někdy rekreanti modrají zimou. Ne, Jiří Štědroň nám zaspívá o dívce modře oděné. Písničku složil Slava Eman Nováček, slova napsal Josef Grus a je to Dívka v modrém.

Tak, a už abychom se zase loučili, je mi to ale smůla. Ovšem, co je to proti smůle z písničky Clarka a Henleyho, česky otextované Miloněm Čepelkou, tam jde o smůlu smůlovatou, a to je jedna z nejhorších. Ta se lepí na paty jako smůla. Slyšme Laďku Kozderkovou.

0: 그렇지.
1: To byla reví Karla Vlacha, co jste poslouchali. Technicky spolupracoval Jan Městka, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte za

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A je tu reví Karla Vlacha, půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Tak jsem byl zase jednou pokárán. Pan Zbyněk Opletal z Ústí nad Labem píše Českému rozhlasu. V neděli 16. se pan Dvořák divil, že posluchač neregistruje pořad zařazený na dopoledne pracovního dne. S největší pravděpodobností si neuvědomil, že ve státě nejsou jen svobodní umělci a důchodci, ale i lidé, kteří mají pevnou pracovní dobu. Nemohou tedy povětšinou sledovat rozhlas v pracovní den dopoledne. Tolik pan Opletal. Já jen dodám, že jde o pořad legenda jménem Karel Vlach, a omlouvám se panu Václavíkovi z Ostravy, kterého jsem na tenhle seriál odkázal. Naproti tomu ovšem nevěřím, že Český rozhlas vysílá v pracovní době jenom pro ty, kdo jsou doma. Copak je málo pracovišť, kde je slyšet rádio od rána do večera. No ale teď už k našemu programu. Bude to Karel Hála, kdo ho načne. A to písničkou Šeříky až bílé.

Karel Hála se sborem Lubomíra Pánka zpívali Šeříky až bílé, písničku France Deleho a Emanuela Brožíka. Tím jsem splnil jedno z řady přání posluchače jménem Petr Senko z Prahy Chodova. Na ostatní jeho přání časem taky dojde. Díky za dopis a za všechnu tu chválu. Iveta Simonová pokračuje písní Bertna Lejna, komponisty slavného divotvorného hrnce. Český text napsal Jan Pišta, píseň se jmenuje Časně ráno.

Včasně ráno si zaspívali i pánkovci, i když zpívají velmi neradi časně ráno. Časně ráno povídá paní Kalábová panu Kalábovi: hele, kdyby jsme byli svobodní, Edo, vzal by si mě znova za ženu? A pan Kaláb na to: tak ty se chceš hádat už u snídaně. Ne, u Kalábů nebylo ten den ráno plné pohody. Za to se tak nazývá skladba Zdeňka Němečka.

Skladbu Zdeňka Němečka Ráno plné pohody dirigoval v pohodě Jaroslav Dřevikovský. O další pohodu dnešního odpoledne se bude starat náš host, orchestr Václava Hybše. S ním přichází trojice pražských herců, kteří patří v současné době k těm nejpopulárnějším. Rozdělí se o dvě písničky a taky žákům slabším v počtech je jasné, že jednu z nich musí zpívat dva. Začneme ale sólem. Člen činohry Národního divadla a oblíbený vypravěč veselých historek Miroslav Donutil nám zaspívá písničku Jiřího Suchého Pramínek vlasů.

0: Herec Miroslav Donutil nám zpíval Pramínek vlasů. A jsou tu ti další dva herci, kteří zpívají rádi a dobře. Pro tyhle dva vybral Václav Hybš klasickou swingovou písničku Viktora Younga a Willa Harrise, česky otextovanou Zdeňkem Borovcem. Sladká Suzy zpívají Marek Eben a Martin Dejdar.
1: Celou kapelou hrajte pro skvělou Suzy. Suzy, rytmus ocení.

Chlapci zpívají Zuzi, já bych byl spíš pro Suzy, no ale já nespívám. Loučíme se s dnešní hostující kapelou s orchestrem Václava Hybše a než se nám sejde kmenový orchestr, orchestr Karla Vlacha, povím vám nejnovější vtípek pana Františka Bulánka. Z pražského nádraží vyjde starší muž a osloví taxikáře. Prosím vás, dovezl byste mě na národní třídu? Kolik máte peněz, opáčí taxikář a muž na to 120 korun. No, nastupte si, povídá taxikář, za to vás hodím aspoň tamhle k té tramvajové zastávce. Kapela je pohromadě a máme tu již taky Ivetu Simonovou, takže můžeme poslouchat Hemlišovu písničku se slovy Iva Fischera, To já už znám.

To já už znám. To si možná řeknete taky po tomhle vtipu. Jdou dvě hezké dívky procházkou v kterémsi přístavním městě a všimnou si, že mají v patách mladého námořníka. Odbočí, námořník taky. Zahnou za roh, námořník taky. I otočí se jedna z dívek, počká si, až k ní námořník dojde a povídá rezolutně: okamžitě nás přestaňte sledovat. A nebo sežeňte ještě jednoho námořníka. O úplně jiném námořníkovi nás teď bude informovat Valerie Čižmárová. Yeah.

Námořník šel cik-cak se jmenuje písnička od Karla Svobody a Vladimíra Poštulky. Než se rozloučíme, stihne nám snad ještě orchestr Karla Vlacha zahrát foxtrot Jaroslava Ježka. Ježek ho nazval anglicky, ale my si to přeložíme. Začátek a konec.

Poslouchali jste reví orchestru Karla Vlacha. Technicky spolupracoval Marek Smetana, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: je hezky. To znamená, že lidi začnou sedět před kavárnami. A to je začátek něčeho, co končí až hluboko v listopadu.
1: Tak, pane Kolář, a teď se zeptám já vás. Já vím, že vy nemáte ke každému dni stejný vztah, že máte týden rozdělený na lepší dny a horší dny.
0: Ano, to mám. Jak víte, vtorek je po mně chladný den a do ničeho se vážně nepouštíme, umíme všechno.
2: Končí březen roku 1995 a paní Marie Vaculíková telefonuje z Dobřichovic do Paříže jednomu z největších a nejuznávanějších umělců našeho století, tehdy 81letému Jiřímu Kolářovi. Bytostnému osamělci, jak o něm napsal Václav Černý. Muži, jehož zrušení významové hranice mezi básní a obrazem ho zařadilo mezi nejvýznamnější současné osobnosti moderního výtvarného umění. V roce 1953 komunisty uvězněn, později, už na svobodě, postupně přechází od slov k výtvarnému vyjádření. Vytváří koláže, muchláže, asambláže a roláže. V normalizaci opět nesměl, tehdy už světově proslulý, veřejně prezentovat svá díla. Roku 1976 využil nabídky stipendia v západním Berlíně, od roku 1980 žil v Paříži a dnes opět v Praze. Onoho březnového rána paní Vaculíková byla hostitelkou Dobrého jitra Českého rozhlasu stanice Praha. 4 hodiny jsme spolu v podkroví Dobřichovického domu rozmlouvali a před námi na stole ležela nedávno vydaná její kniha Drahý pane Kolář. Dnes nám bude autorka vyprávět příběh této unikátní knihy i osobitých autorů.
1: Než jsem začala psát Jiřímu Kolářovi, tak to byl vlastně pro mě básník a výtvarník, méně výtvarník, hlavně básník, který se setkával občas s mým manželem. A mě poslal, když se ocitl, pak emigroval do Paříže, tak mě posílal na Velikonoce a na Vánoce nějakou výtvarnou drobnost. A já jsem nikdy si neuvědomovala, že mě vzal vůbec jako na vědomí. Ale když jsem poprvé přijela za naším Martinem, který emigroval do Paříže, v roce 81, tak mi Vladislav, který taky tam už žil v Paříži, mi řekl, Madlo, máte velikou čest. Jiří Kolář chce se s vámi setkat a to si toho velice važte, protože on v této době se vůbec s ženami nestýká. Takže my jsme se, už nepamatuju, jaké kavárně sešli s Jiřím Kolářem v tom roce 81, kdy jsme vzájemně se víc poznali. Samozřejmě on mě znal jako Madlu z Českého snáře.
3: Čtvrtek 1. února 1979. Madla přijde z práce, vyndá z tašky své drobné nákupy, prohlédne, co jsme zařídili a co zanedbali, například jestli já jsem vyluxoval a Janek odnesl láhve. Sedne si ke stolu, v kabátě prohlíží povrchně nějakou písemnost, čímž si odpočine, převlékne se a začne vařit. K tomu vyndá ze skříně televizor a zapne ho. Musíš vždycky zapínat ten krán, abych věděla, co se děje ve světě. Odcházím znechuceně, mávnu za sebou rukou a ocituju Váchala. Svět se řítí do ďáblově řiti. No jo, praví za mnou ještě, ale musíš vědět přesně, v které chvíli, abys mohl skrčit hlavu.

Takže on ke mně jako se choval, jako kdyby mě už déle znal, než já s ohromným ostychem a úctou. Já jsem ho znala z takových let mých, jako to, ale ne tak, abychom někde seděli třeba a povídali, nebo abych byla ve společnosti déle, kde on byl. Byl velice tenkrát křehký, protože byl po té mrtvici první. A myslím si, že byl v té době dost i ne na tom duševně tak, jak jsem ho potom znala později. Přesně za deset let, když bylo po listopadu v roce 91, pan Kolář z Paříže ze svého ateliéru volával svým přátelům do Prahy. To byla jeho svátečnost, že nepracoval, jinak on pořád pracoval i tu neděli odpoledne, ale to dopoledne si dopřával telefonáty s přáteli a klasickou hudbu. To si hrával. A on k nám zavolal. A Vaculík byl v té době ve Vídni. Já jsem se ostýchala, když on volal, tak já jsem honem vždycky předávala telefon Vaculíkovi. Ale tentokrát nebylo komu to předat, takže jsem to vyřizovala já. Pan Kolář se mě ptal, co se tady děje. A já stržena tím, co se tady dělo, jsem mu to začala vyprávět. Pan Kolář, když jsem skončila, tak řekla, tak milá paní Vaculíková, vy mi to napíšete do dopisu, tak jak jste mi to říkala, tak co děláte, jak myslíte, budete vždycky psát dopis a já vám za to pošlu obrázek. Já jsem řekla, no ale pane Kolář, já jsem nikdy nic nenapsala. Já nevím, jestli to vůbec dovedu. A on řekl, jen to zkuste. A řekl to tak, že já jsem se neodvažovala neletět hned ke stroji, abych to nezapomněla, co jsem mu říkala a hned jsem to napsala a to byl první dopis. A pak jsem sedala každý týden ke stroji a napsala jsem to tak z jedné vody na čisto, jak se říká, zalepila a poslala. A dostala jsem obrázek a já jsem zprvu byla tak okouzlená. Já jsem vůbec nevěřila, že je to moje, že je to mě. A na zadní straně jsem měla Hulkovým písmem, protože on po mrtvici se musel znovu učit psát a už jenom psal Hulkovým písmem, tak jsem tam měla reakci na ten dopis a vždycky velice takovou něžnou od pana Koláře, takovou, že jsem nevěřila vůbec, že to patří mně. Pan Kolář jednak teda myslel na mě, že tím, že věci budu psát, se budu osvobozovat od takového mého těžšího osudu těch předcházejících let. A myslím si, že musel mít i nějaký úmysl ty obrázky, že něco někdy z toho vznikne něco, co by mohlo obohatit třeba ten památník písemnictví. Na to on nemyslel na památník, ale že by mohl tady tu naši společnost nějak obohatit, když už musel zůstat v té Paříži.

Vážený a milý pane Koláři, vyzval jste mne v nedělním telefonním rozhovoru, abych vám to napsala v dopise. Já přislíbila, ačkoliv ihned, jak jsem položila sluchátko, jsem věděla, že to nedokážu. Od malička jsem měla s tímhle potíže. Jakmile se objeví nadpis diktát, začnu zmatkovat. Tak je to i s mým psaním takovému mistrovi. Budu křečovitá. Zkusím to, ale trochu mne to láká, protože se musím přinutit ke kázni v myšlení a ta mi moc chybí. Nemám kázeň, nemám vůli, nemám paměť. Tak co s tím chci podnikat?

0: ten pan Kolář, to je skutečně člověk geniální. On je opravdu geniální. On nejenom v tom svém projevu, ale on dovede tak vytáhnout z lidí to, co by sami v sobě ani neobjevili. On mě na těch zadních stranách těch obrázků tak krásně vedl a povzbuzoval, že jsem já vplula do té pravidelnosti zcela omámená tím, že já, která jsem nikdy nic nenapsala, si náhle dopisuju s panem Kolářem. To je, kdybych já bývala v mládí, někdy měla ctižádost, ale já jsem nikdy tu ctižádost neměla. Já mám Ivana Diviše ráda a on v těch svých deníkových záznamech má několikrát zmínku o Kolářovi. A mně se zdálo, že on tady vyjádřil Koláře tak, jak já, protože nejsem básník, tak bych to nedovedla. Kolář je nesporně velmistr lidového jazyka. Mluví lidu v její nejvyšší hodnotové škále, totiž té, která život nekomentuje, ale spolu vytváří a často jako kormidlo i směr života určuje, diriguje. Toto mistrovství nejenže trumfuje jazyk literární, umělý, poetický. Víc, toto mistrovství velmi často čtenáři naježí husí kůži, nažene strach. A koho se bojíme na stránkách, které napsal, co to musí být za nebezpečného člověka nejen géniem, ale charakterem, ctí, neúprosností, neporazitelností. Raději se mu vyhnout a v zápětí ho vyhledat.
1: Konec 50. a začátek 60. let nebyl jen pro mě časem jakéhosi znovuzrození. Nebylo to jen setkání s novou hudbou a s novými obrazy, ale také setkání s novou poezí. Když jsem psal ve válce Limp, pomáhal mě z českých umělců mimo Weinera také Janáček. A teď, bezmála po 20 letech, jsem se s oběma a nejen s nimi měl málem rozloučit a jít novou cestou. Nevěděl jsem o této cestě takřka nic, jen jsem cítil, že tudy jít musím, že se bez nového přístupu k vlastní práci neobejdu, i kdybych se stavěl na hlavu. Jako jsem ve válce musel prostudovat kdejakou nauku o hudebních skladbách, musel jsem i teď hledat prameny, odkud tato hudba skutečně pochází, jaký má smysl a řád. Tady mi znovu pomohl Jan Rychlík. Pamatuju si dodnes přesně jeho slova. Už je to tak, povídá. Bude třeba začít znovu a jinak. I kdyby to mělo znamenat, že opustíme všechno, co jsme se naučili nebo co umíme. Pro mě to znamenalo opustit starou zákonitost veršů i skladby básní a odvahu hledat poezii přímo v řádu slov, víc v jejich materii, než v jejich významu.

to střetání s ním vždycky nějak vás poznamená, kam si vás posune. A to myslím si, že on takto ovlivnil mnoho našich kumštýřů, ať už literátu, anebo výtvarníků. Já si pamatuju, že takto ovlivnil Václava Havla. Když mu přinesl první básničky, tak Kolář mu jasně řekl, vy nepíšte dál básničky, vy nebudete básník, vy jste dramatik. Pokuste se psát dramata. A takhle přehodil výhybku mnoha lidem. Vaculíkovi taky, ten ho potkal v roce 79 nebo 78, možná na konci, a ptal se ho, co píše. A on mu řekl, že je v takové situaci, že nemůže psát vůbec. A on mu řekl, tak píš každý den o tom, jak nemůžeš psát, a já ti každý měsíc za to dám 1000 korun. A Vaculík tak začal psát Český snář.

0: Vážený pane Kolář, poslední dny přemýšlím o pojmu kultura, kulturní a přála bych si, aby obsah zahrnoval širší oblast jejího významu. Tam jsme utrpěli velikou porážku v posledních 50 letech. Máme na mále. Poslední svědci připomínají, co všechno tam patří, co lidé v různých regionech uměli, pěstovali, učili, předávali, žili. Mám na mysli přiblížit tu vysokou kulturu té nižší, abychom se stali kulturním národem, jakým jsme asi bývali, na rozdíl od velkých národů, které tyto dvě kultury měly vzdálenější. Dobřichovice, 15. října 1992.
1: Hoši z památníku, jak já jim říkám, Petr Kotik a Honza Šícha, kteří pracovali oba v archivu památníku písemnictví, si vymysleli, že by mohli uspořádat výstavu panu Kolářovi k 80. v památníku písemnictví. A že se poohlédnou, co by mohli už získat do archivu. A jeli za panem Kolářem do Paříže. A když mu říkali, že by rádi udělali výstavu z těch jeho literárních prací, že teď se stále prezentuje ve světě jako výtvarník, tak on jim to schválil, ale řekl, ale já mám ještě jeden nápad. My si s paní Vaculíkovou dopisujeme. Vy byste mohli udělat výstavu z těch obrázků, co já jí posílám, a k tomu vybrat úryvky z těch dopisů. Hoši, když mě oslovili, tak řekli, pan Kolář vám zkazuje, že nám máte dát obrázky. Nebo že ne, že nám máte půjčit ty dopisy a samozřejmě ty obrázky později. Ale takže já jsem to zase cítila jako takový laskavý, důrazný pokyn, že to mám udělat od pana Koláře. A tak vznikla ta výstava. Ovšem, hoši, když ty dopisy začali číst, tak jak mě říkali, se jim zdálo, že vlastně to by bylo škoda jenom tam dávat úryvky. A teď se snažili dosáhnout toho, aby to mohl být aspoň tlustý katalog.
2: Takže jsme v té fázi, že na úryvky se to zdálo škoda těch vašich dopisů, že by jim to ublížilo, a už se to tedy blíží k okamžiku, že někoho napadne, to by mohla být kniha.
1: Ano, a to byl Karel Jadrný, nakladatel emigrantský v Mnichově, a ten nějak se potkali a oni mu řekli o tom, jestli by jim nepomohl ten katalog, protože oni hledali sponzora na ten katalog. A Karel, když to přečetl, tak řekl, hoši, to musí vyjít celé a já to vydám. A neměňte tam ani větu.

0: Drahý pane Kolář, zahrada je ve vrcholném kvetení, bujení, hnízdění. Do mé budky se nastěhovaly koňadry. Trnu, aby je zase ta šelma nezničila. Mívám pocit, že vidím a slyším ten překotný růst, že než přejdu celou zahradu, už se cosi mění. Klíčí hrachy, fazole, semínka všeho, co člověk vloží do země. Nemenší pohyb je v naší společnosti. Jakési napětí, nervozita, obavy. Stálé obavy z komunistů. Znovu ovládají řečnické tribuny, znovu slibují, co oni nikdy nemohou splnit. To všechno by nestálo za povšimnutí, kdyby vlastně stát nefungoval podle komunistických pravidel. Legislativu šroubují na staré zákony, největší zločiny jsou promlčeny. Třetí odboj není uznaný, rehabilitace se táhnou a stejně jsou zase řešeny komunisticky. Anglický letec v roce 1948 uletěl na československém letadle, anglická strana letadlo vrátila, přes 100 letci zůstane trest za odcizení letounu. Stále se mluví jen o majetcích, obchodu a nepodstatnostech dost. Srdečně zdravím. Madla, Praha, 5. května 1992.
1: Oni to přepisovali a Jadrný potom to tedy dovedl, ale udělal to s panem Pistoriem v Mladé frontě potom.
2: Vy jste samozřejmě viděla stránkové obtahy, vy jste dělala korektury, ale když jste viděla tu knihu hotovou, protože ta kniha už je na první pohled zvláštní, ta má nějaké fluidum, půvabná, taková, že se jí člověk dotýká zlehka a jemně ji otevírá. Jaký byl váš pocit, když jste ji poprvé viděla hotovou i s přebalem?
1: Blahý pocit byl překryt takovou... Já jsem byla z toho velice rozrušená, protože já jsem se bála, že ubližuju tam lidem, mým nejbližším třeba a přátelům, protože píšu tak otevřeně s vědomím, že to nikdy nebude číst nikdo jiný než pan Kolář. A on chtěl, abych mu vypisovala takové ty střety a to, jak, co já si myslím o těch lidech. A já jsem to všecko otevřeně psala. Takže já, než jsem, když se to blížilo, to vydání, tak jsem měla větší a větší trauma z toho. A protože já jsem si pořád říkala, než oni to vydají, to já umřu. Ale teď se to blížilo a já pořád byla naživu, tak jsem byla z toho, velice se mi zle vedlo. A přijel pan Kolář a sešli jsme se a on mi řekl, čeho se bojíte, to se k vám nehodí, abyste se takhle bála. Přeci, jestli to jsou přátelé, tak unesou, tam nemáte nic tak špatného, co by se jich mohlo dotknout. Tak do mě vlil, on má takovou nějakou sílu v sobě, že já jsem začala být klidná, radovat se z té knížky, tak pak jsem se už radovala.
3: Úterý 9. října 1979. Po natáčení jsem jel za Madlou do Dobřichovic. Jabloně, hned jsem viděl, byly dokonale ozobány přesně do nadmořské madliny výšky. Jisamu jsem našel u kávy nad knížkou o Mahenovi. Poslechni si, řekla, jak odpověděl Mahen v anketě na otázku, co potřebuje český národ. 10 000 Donů Kichotů. Jenže Don Kichot za první republiky a dnes, volal jsem za ní, to jsou úplně jiní Kichoti. Za chvíli bude půlnoc. Před chvílí Madla spoza své koutnice ze spánku zakňučela. Co je? Co je? Řekl jsem, abych ji z toho vytral. Změněným, klidně vyprávěcím hlasem řekla, zdálo se mi, že mě někdo zadržel v místnosti. Někdo zvenku volal, co je? Co je? A ten v místnosti mi skroutil ruce a vzal mi zápisník. Usnula zás a já se jdu podívat, co takového v tom zápisníku má. Píše si tam jenom o Mahenovi a uvádí jeho přesný výpočet kichotů 10 000, rozumí se předválečných. Jeden předválečný kichot československý se však rovná sotva jedné desetině nynějšího.
2: V roce 1999 vyšel druhý díl dopisů Madly Vaculíkové Jiřímu Kolářovi. Opět potkal mnoho šťastných čtenářů.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: vidíš a je po mně.
1: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
2: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
2: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky
1: a vzpomínky.

Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří máte naladěno Textempore, přeje jako vždy touto dobou Tuzerát jeho autor František Novotný. Vybrat písničky pro dnešní pořad bylo velice těžké a velice snadné zároveň. Vždyť za 50 let své existence jejich spirituál kvintet naspíval tolik a já směl být od počátku i u toho, když se v rozhlase prvně ozval Libý vícehlas a my posluchači se okouzleně proběhli zelenými pláněmi.

V krásném textu Ivo Fischera jsme zjistili, že podkoní občas nevoní, a já si vám dovolím připomenout dalších pár penízků, kterými přispěl Spirituál Quintet do pokladnice české kultury. První veřejné vystoupení kvintetu bylo roku 1962 na jazzovém festivalu v Karlových Varech. Miroslav Bubo Keller, Miloslav Kagan Kastelovič, Jirka Těchota a Ivo Mach tam nabídli ještě mimo jiné i anglosaskou baladu O tomu důlim.

Počítali jste správně. Tehdy to byl ještě Spiritual Quartet. Ostatně těch okamžiků, kdy bylo kvintetáku na jevišti skutečně pět, bylo poměrně málo. Nezlobte se, že nebudu vyjmenovávat všechny, kteří souborem prošli. Spíš chci poukázat na to, jak úžasně obohatil Spiritual hudební scénu. Díky Jirkovi Tichotovi, studujícímu a přednášejícímu hudební vědu, nikdo jiný by nenašel a neuvedl jako oni v život tolik skvělých pět či šest století starých renesančních melodií. A pro mne to byla příležitost napsat pár prvních textů. V jistebnickém kancionálu například objevil Jirka loutnovou tabulaturu latinské žákovské žebravé koledy z roku 1420.

Myslím, že pan Hendl se nehněvá. To byla ukázka z první české folkové desky, která čerpala byť z letitých, ale z domácích podkladů. A ku podivu to muzikantské hledačství kvitovalo se zájmem i publikum jinak hýčkané spirituály a anglosaskými baladami, takže vítanou součástí programu se staly i písničky českého národního obrození. Vybral jsem tu, ve které se buditelští nápadníci trousí do mlýna, kde svými sukněmi víří moučný prach Eva Livková.

A podobné to bylo i s kramářskými a lidovými písničkami. Podle mě je to jako s kresbou ve výtvarném umění. Ta také prozradí, jak kvalitní kumštýř je. A lidová písnička hodně napoví o umění toho, kdo ji zpívá. Tak si poslechněte, jak spirituál načrtl koruhy na hladině vltavských tůní.

Taky jste si broukali sebou? Zpívat o velkých, důležitých a krásných věcech, lehce a bez patosu, vydržet nepřízeň i přízeň vlivných, mluvit z duše věřícím lidem tak, že to s radostí a vážností poslouchají i ti druzí, sebe samotné brát, zásluhy, nezásluhy, kvalita, nekvalita, s nadhledem, humorem a dokonce až se žíravou ironií tak, jako spirituál kvintet, to dokáže málo kdo. Napsal hudební kritik Jiří Černý. A teď z jednoho dopisu pozadatelům. Vyzazuje z nich totiž nádherné fluidum, které činí člověka snad malinko lepším. Vždy mám pocit, že by snad v tom sále měl být napěchován celý národ a tiše zpytovat svědomí. Vím, že je to jistě značná troufalost, když se neznáme. Když vás snažně prosím, umožněte nám prosím nějakým způsobem tyto povzbuzující návštěvy moudrých lidí, kteří jsou mojí a mé paní blízcí. Byli bychom vám neskonale vděční za jakékoliv místo, třeba někde v koutku postojíme. Díky a s pozdravem, Jan Modrák, Tišnov.

Nic se nezměnilo od těch dob zpívání ve studentských klubech až třeba po vyprodanou Smetanovu síň. Zpívá se o duši a dochází k anatomickému zázraku. Kvintetáci napínají hlasivky a plíce, lidé v hledišti uši a přitom obě strany komunikují srdcem. To jsou ty chvíle, kdy na 100% víte, že čím více snažíte dát, tím víc dostáváte. Zbývá jen dodat, že věřím, že písničky Spirituál kvintetu budou ještě dlouho povzbuzovat a nabízet na hodnotovém žebříčku času ty příčky, na které stojí za to bezpečně stoupnout a že staré pravdy včas omládnou. Tak, jako to dělali ty písničky vždycky. U těch dnešních vám za pozornost děkuje a za týden naslyšenou se těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu se hlásí Jan Rosák. Dnes je tady se mnou ve studiu herečka, která říká, že úplně nejlíp je jí na chatě u jezera, kde si může zaplavat, potom si dát dobrý sýr a lahvičku dobrého vína a dívat se na západ slunce. Teď si nejsem jistý, jestli je vlastně ráda tady se mnou v Tandemu. No, na to se jí hned zeptám. Tak jak? Jitko Asterová.
3: Ano, je to pravda, ještě tam něco chybí. Ještě k tomu chybí ranní plavání v jezeře. A večerní plavání při západu slunce. A potom ponoření se do vířivky, jízda na kole a na inline bruslík. To jsem k tomu všechno přidala letošní léto.
2: To takhle to vypadalo.
3: Takhle to vypadalo.
2: To je nádhera, to je ovšem ideál. Nevím, jestli se tak Jitce Asterové daří trávit každou chviličku volnou, ale každopádně můžem si o tom popovídat. Mám pro vás, Jitko, písničku na uvítanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová. Tak nejenom herečka, ale taky kolegyně moderátorka, že?
2: Ano.
1: My jsme nedávno spolu dokonce stáli na jevišti.
2: To bylo
1: poprvé
2: to
1: spolu.
2: Poprvé spolu, to mi vás bylo líto, já jsem byla opravdu šíleně nervózní.
1: Dojte pokoj.
2: Ty tam ještě byly ty prostě ty horka, takový špatná klimatizace nebo co. No. A byl to můj druhý vlastně přímý přenos v životě a druhý po 20 letech, takže já jsem měla hlavně trému, že to budu kazit vám, kdybych
1: ale
2: tam byla sama.
1: Pak.
2: Ale vy jste byl tak úžasný, taková opora. Já tím, že jsem vám to řekla, tak to ze mě spadlo a vy jste to vzal všechno
1: tak,
2: na sebe.
1: Teď jsme si tady hezky zalichotili a pojďme si povídat hlavně o vás, Jitko. Začneme úplně z gruntu, to znamená od narození. Uh-huh. Narodila jste se v Praze, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Ano, já předešlu, že tatínek váš je opravdu neuvěřitelný zjevení, protože jak jsme se tuhle povídali, já jsem se chlubil, že mý mamince je 97, abyste kontrolovala, tatínkovi je 100.
2: Ano, neuvěřitelný.
1: To je famozní.
2: Takže já jsem se narodila tatínkovi v jeho teda 50 letech už skoro a takový zlom po narození hned, mě byly 4 roky, dostali jsme černobílou televizi a běželo tam mistrovství světa v krasobruslení. Vyhrála to tehdy Mašková a naši mě dali na krasobruslení.
1: Jo, pod dojmem tohodle toho.
2: Ano, přesně tak.
1: Co kdyby tam běželo něco jiného?
2: Jsem měla docela štěstí, že tam zna Fibingerová neházela.
1: No jistě, nebo že tam nebyla třeba Těrešková, tak dneska jste lítala ve vesmír. To byla klika. Opravdu jako dítě už na to krasobruslení.
2: Ano, takže tohleto opravdu to byl ten motiv a vlastně to krasobruslení mě taky moc nešlo, ale naučilo mě to disciplíně, jako každý sport. My jsme museli stávat ve 4 hodiny ráno.
1: Bodej by ne, já jsem opravdu jednou jsem viděl ráno, když jsem jel z nějaké noční služby v nějaké vinárně, tak jsem viděl, jak jedou malé děti s brusličkama.
2: Strašný je to. To je strašný opravdu. A ještě to bylo na těch otevřených stadionech a my jsme jezdili v takových tenkých krepsilonových punčocháčích a bylo třeba minus 20. To bylo opravdu hrozný, že já jsem rozmrzala, ty nohy mě rozmrzaly až ve škole. Ale naučilo mě to takový disciplíně, že když třeba někdy jsem si dopřála, teď už ne, nějaký ten flám, tak prostě druhý den jsem musela nastoupit, stejně tak jako na tom ledě.
1: A dotáhla jste to aspoň na nějakou mistryni?
2: Ano, byla jsem 24. ze 24 na mistrovství České republiky. No. Ale potom tam byla cesta k dětské lední reví a to už bylo jakoby daleko zajímavější. Tam jsem se zhostila různých rolí, hrála jsem třeba neutronovou bombu, třetí zleva,
1: prosím.
2: Pak jsem hrála kachnu. No, to byl takový zvláštní
1: program.
2: Co
1: to bylo za reví, kde byly neutronové bomby?
2: No, on tehdejší jakoby minister kultury, tam brusla jeho dcera. Nemusíme jmenovat, takže vlastně ta témata se podřizovala trošku ještě tehdejší ideologii, což bylo smutný, ale procestovala jsem jako zadek od krávy s vemenem na krku celou západní Evropu.
1: Pardon, že se tak směju, ale začít kariéru jako neutronová bomba nebo zadek od krávy, to opravdu nic nevěští dobrýho. Naštěstí jste z toho vyrostla.
2: Ano, protože jednou onemocněla kachna a pan režisér Koníček, tehdy choreograf, říkal, Jitko, zaskočí a já jsem pod tou kašírkou se najednou uvolnila, jsem byla jinak hrozně stydlivý dítě. A tehdy mě řekli, běž na herectví. Takže vlastně ta reví, to byl takový odrazový můstek.
1: K tomu herectví.
2: Ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová, která začínala jako neutronová bomba. Lední reví. A to jsem neřekl ještě ten druhý začátek, který byl ještě mnohem bizarnější. No, pokračujeme dál v té vaší kariéře. Ta se naštěstí ubírala potom už jaksi přímočařejšími a zajímavějšími cestami. Čili předpokládám přes, co jste studovala, gymnázium nebo?
2: Gymnázium a potom jsem vlastně, to bylo taky takový osudový setkání s režisérkou Irenou Pavláskou, jsme byli spolužačky.
1: Ano.
2: A taky to byl takový spouštěcí moment pro herectví. Jsme stáli na stanici autobusu 137 a nám bylo 17 a ona říkala, co budeš vlastně
1: bylo,
2: dělat.
1: Přesně?
2: Bylo to přesně u gymnázia Voděracká ve Strašnicích.
1: No, to místo by se tam mělo...
2: Ano, přesně tak. Tam by se mělo něco postavit.
1: Něco postavit nebo aspoň nějaká ta, jak se to jmenuje, plaketa.
2: Ano.
1: Měděná, ano, tak.
2: Jste mě tak inspiroval. A my jsme si řekli, že nevíme obě, co budeme dělat a já jsem říkala, že by bylo docela dobrý, kdybych já byla herečka, ona režisérka a že bych hrála v jejich filmech, což se také stalo. Ale já jsem se na Damu dostala až na potřetí.
1: Co předtím?
2: Já jsem dělala trenérku krasobruslení, když jsem se nedostala, bylo několik důvodů a hlavní důvod byl moje vada řeči. Já jsem šla těsně před přijímačkama k logopédovi a on mi říkal, dobrý den, počítejte do 10. A já jsem říkala, 1, 2, 3, 4. Říkal, co chcete studovat? Já herectví. On omdlel, takže já jsem se učila, že češ jsem se nenaučila doteď, ale to r a ř, ano, to byla jaksi taková ta podmínka. A zkoušky jsem dělala na potřebtí a na předseda poroty byl pan Nedbal ještě tehdy, herec. Aha. On říkal, paní Asterová, vy už to děláte po třetí, že jo? Se podíval do těch mých spisů a říkal, no tak nám ještě něco zaspívejte. A já, za rok se vrátím. A on, no to snad ne. A oni mě vzali.
1: Tak, protože už vás tam viděli zase za ten rok, tak radši hned.
2: Ano, no. Takže.
1: No jo, tak vy jste se toho rozbavila.
2: Ano.
1: A tohle to, rostomilou čvestičku, to tam zůstalo.
2: To tam zůstalo, to nějak jakoby nejde.
1: A to je sexy.
2: Jo.
1: No jistě, to ten Nedbal taky pochopil. To je jasný.
2: A já jsem se vlastně takhle dostala náhodou do tak úspěšného ročníku, kde studoval Karel Roden, Ivana Chýlková, Veronika Žilková, Vilma Cibulková a Eva Hlubová, Ivana Chýlková.
1: No já ještě vím, že Pavel Vítek.
2: A Pavel Vítek.
1: Jsme se potkali na jevišti a vy jste si to tam hezky vyříkali. Ano. Ale to je silný ročník.
2: To byl velmi silný ročník.
1: Silný
2: no.
1: ročník.
2: To jsme se museli hodně snažit. No my jsme studovali hlavně v restauraci U Hada. Tam bylo takové naše, jakoby, takový hlavní stan studijní.
1: Tak to už se nestudovalo u Štiky?
2: No tam taky. To byla jiná parta. To byly ti pivaři a my jsme byli přesně takový dámičky. My jsme chodili na ty vinné stříky. A tam byl ten stěžejní stan. Já se divím vůbec, že jsme to přežili všechno. Ta studia.
1: No, takže jste absolvoval, pomineme.
2: Ano.
1: Absolvovala jste, pamatujete se čím?
2: Ano, absolvovala jsem Kateřinou Důrovou z Rozmarného léta. Vilma Cibulková hrála tu Anu a kouzelník Arnoštek byl právě Pavel Vítek.
1: Pavel Vítek.
2: Takže to bylo roztomilý představení, na který se byl podívat pan Menzel a já jsem mu tehdy říkala, že ať mi jenom řekne, jestli mám u toho herectví vydržet anebo jít prodávat do metra ty lístky a on říkal, že nemusím do toho metra, že mě zve do činohrního klubu, abych hostovala v představení Bez roucha ve hře Michaela Frejna. Takže já jsem se hned po škole vlastně odstla na jevišti s takovýma velikánem jako Abraham, Menzel, Čepek, Libuše Šafránková, Veronika Frajmanová.
1: Olda Wiesner ještě hrál.
2: Olda Wiesner, s tím jsem byla, jsem byla partnerka. A tu hru jsme hráli 10 let a 10 let jsem tam hostovala.
1: To byla famózní hra, o které jsem nedávno mluvil s ředitelem městských divadel Ondřejem Zajícem, že to je věc, která ho rozesmála až k slzám. Ano. Já se vůbec nedivím, myslím si, že i vy, herci, jste si to určitě užívali.
2: To teda stoprocentně. Já jsem tam hrála v takovém, měla jsem takový zvláštní zabarvení hlasu, jak teď říkám ty rozkošníci. Já jsem tam pořád říkala, to je rozkošný. Si pamatuju.
1: Jak to bylo opravdu rozkošný.
2: To bylo rozkošný.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tandemu je dnes hostem herečka, moderátorka Jitka Asterová. Povídali jsme si o tom, jak Jitka absolvovala Damu a dostala od režiséra Menzla lano do činoheráku.
2: Ano.
1: To je ale teda začátek.
2: No to,
1: je,
2: bylo.
1: To je meta, ano. Kterou před sebou mají herci někdy úplně zbytečně, protože se tam nedostanou, aby hned takhle...
2: No to byla taková náhoda, takový jakoby štěstí. Já jsem předtím ještě byla pozvaná na konkurs do filmu Vesničko má středisko, kde jsem nakonec teda hrála takovej lepší kompars, ale nicméně můj zadek byl v Hollywoodu, že kvůli mě vlastně nabourá Jánoš Bán, vlastně, že a já tam dělám nějaký most.
1: Moment,
2: a
1: to, nebyla, ano. To nebyl kompars, to byla role s Láďou Župikem. Ano.
2: Tak to byla role, tak říkám.
1: Vy jste tam běhala taková,
2: ano, běhala.
1: Jogovala jste. Teď jsem si vzpomněl.
2: No vidíte, to tak, nebylo to tak nevýrazný. No
1: tak
2: a zadek až v Hollywoodu jsem měla. A právě tam jíst, si mě ten pan Menzel všiml a nabídl mi tu roli, takže vlastně díky tomu pozadí, kam já jsem všude přišla, že jo, to je vlastně... A v tom divadle jsem hostovala 10 let a hrála jsem tam potom ještě v žebrácké opeře, taky pod režijním vedením Menzla ve Strniskově ženitbě a obsluhovala jsem anglického krále v Hrabalově.
1: Mně se teď spojily dvě věci, tedy jste říkala, že jste začínala svou kariéru v té lední revii jako zadek krávy, teď zase vaše pozadí zahrálo ve Vesnice. Nebude něco do třetice?
2: Mělo by být.
1: No, každopádně činoherák jaksi nebyl ale navždy.
2: Bohužel ne, potom jsem jakoby otěhotněla a tak nějak jsem tam dohr...
1: Jak jakoby?
2: No, skoro tak jakoby neplánovaně.
1: Jo, takhle, aha.
2: A od té doby jsem vlastně tam, jsem si vzala plnou mateřskou, už jsem tam jenom dohrávala v těch věcech, pak jsem byla chvilku v divadle Ungeld, kde jsem hrála taky úžasné věci, třeba monodrama Žán a já pod režijním vedením ještě starého Ornesta. Jsem si zkusila útvar monodrama, pak jsem si ho ještě jednou zkusila v divadle Redutě ve hře Celofán. No a té práce bylo jakoby míň, no a pak se stal takový stěžejní jakoby moment v mém životě, že jsem před 10 lety dostala nabídku od Báry Tachycí, jestli bych nechtěla dělat v rozhlase. A mě vždycky tohle médium strašně přitahovalo. Prostě nejsem vidět, jako jak v té lední revii, jak jsem byla zakašírkovaná a tam se mi tak dobře. Herečka, která nechce být vidět, to by mohl být krásný titul.
1: To je ale opravdu hodně divný, protože většinou se herečky vystrkujou.
2: Tak mě prostě jako tohle nemusíš. Prostředí, přesně tak. No tak jsem dostala nabídku, abych tam dělala svoji show, ten sexy život, který jsem vlastně myslela, že si to jen tak zkusím a že mi to ani nepůjde, ale nakonec přes všechny jakoby srasti a slasti to vydrželo krásných 9 let.
1: 9 let.
2: 9 let každý den, krom sobot, nedělí, včetně štědrýho dne, Silvestra, svátku, tam se to netolerovalo. 9 let non-stop a pořád to mělo jako velkou sledovanost. No a co se stalo vlastně s mojí...
1: 9 let sexu.
2: 9 let sexu. 9 let mluvit o sexu. To je hrozný. Mluvit o sexu.
1: A vás to furt bavilo teda?
2: Mě to skutečně bavilo, mě ani na tom nebavilo, oni mě lidi potom považovali za jakousi sexuální odbornici, ale to nebylo to, co mě na tom bavilo. Mě na tom bavilo to, že je to v poledne a že člověk nemůže říkat věci úplně naplno, že musí obcházet a mě hrozně bavilo, že to bylo kontaktní vlastně s těma posluchačema. To mě na tom bavilo. Ty mě hrozně jakoby nakopávali a tím se to stalo zábavným, že to nebylo vlastně jakoby takový stereotypní.
1: To bylo ale teda docela jaksi vohubu uhlídat, aby no tak vy samozřejmě máte autocenzuru, že jo? A věděla jste, co si můžete a nemůžete dovolit, ale uhlídat ty lidi.
2: Kolikrát uhlídat ty lidi. Já jsem si ty telefonáty, jak jsem měla, tak někdy poznáte už hned podle hlasu, že to nebude v pořádku,
1: že to není ona,
2: ale někdy to neodhadnete. Stalo se mi tam taky, že řekla, paní byla hrozně milá, no a pak mě tam poslala prostě v přímém přenosu. Nemůžu to říct, ano.
1: To se vám tady u nás nemůže stát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, co je u nás výsadou našich hostů, bude dnes výsadou Jitky Asterové, to znamená poručit si takové vybrané menu z naší nabídky, z našeho opravdu velice rozmanitého sortimentu klasiků českého humoru. Mm-hmm. Tak koho si, Jitko, vyberete?
2: Já miluju strašně Holcmana, zbožňuju úplně. No, jak on je takovej, to, jak ty rybičky v tom akváriu.
1: A zrovna tyhle ty rybičky se vám
2: líbí. Tyhle ty hrozně, no.
1: A ten kanárek?
2: Ano, hrozně,
1: jak,
2: no to.
1: Jak to nemohu vyměnit, jo? Víte co, nebudeme parodovat, dáme si originál.
3: Tam v Litoměřicích jsou již různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi bylo, takhle asi veliký. Takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte? Aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím. To se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka a moderátorka Jitka Asterová. Dneska jste víc moderátorka, Jitko, nebo herečka, když jsem tak zaváhal trošku?
2: No, mně vždycky tohle titulování přijde strašně směšný, protože já jsem taky matka, bývalá krasobruslářka, sportovkyně, kuchařka,
1: uklizečka. No, ale nějak kategorizovat musí, že jo? Já se omlouvám teda.
2: Ne, jo, vůbec ne. Ježíš, to vůbec jako to mě, ne, že mě to urazilo, ale že mě jako člověk moderuje akce a už je rázem moderátor.
1: Že jo.
2: Takže je to takový, víte, samozřejmě, že asi víc herečka. To jako určitě, tam jsem si jakoby víc doma, já mám ráda věci, když jsou jakoby připravený a tak, ale zase mě baví, že to moderování je určitý adrenalin, viz ten přímej přenos, že nikdy nevíte, jak to v podstatě dopadne a tak. Baví mě obojí. Teď je otázka, za co mě považují jakoby třeba režiséři.
1: Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, jestli třeba teď, když vás někdo chce obsadit, si neříká, no jo, ale ona je spíš moderátorka.
2: Takhle, stalo se mi, že mi volali, to jsem ještě pracovala v rádiu, z Vratných Lahví, Svěrák. Tady pan Svěrák, a já úplně, mi se rozbušilo srdce, že teď to konečně bude, a on tam chtěl můj hlas. Takže já jsem říkala zrovna, že na velikosti nezáleží, hlavně na velikosti bot, a Táborský si dává jakoby nohy dolů, protože je má malý, na to se lidi smějou, na ten můj hlas. To se mi stalo opakovaně, i když to je pro mě čest hrát byť jenom hlas u pana Svěráka, ale nicméně těch nabídek začalo ubývat, ale zase přibývaly ty nabídky toho moderování. A řeknu to upřímně, měla jsem se lépe finančně, ale možná pro někoho jsem nebyla tak jaksi umělecky jakoby využitá možná, ale já jsem do toho pořád dělala divadlo jako paralelně, když jsem...
1: Mluvíte pořád v minulém čase, ale co?
2: Dělám. Pořád, ale když jsem byla v tom rádiu. Teď dělám pořád divadlo, dělám divadlo s Dášou Bláhovou, monology Vagíny. Já se toho prostě nezbavím.
1: To je strašně slavný představení.
2: Je to slavný představení, já jsem do toho vstoupila, já se alternuju s Aničkou Polívkovou a pak děláme volný pokračování, toho tu už si hraje taky 10 let, ty monology, to je neuvěřitelný. A pak hrajeme volný pokračování, to se jmenuje Tělo, to je ten podobný systém, to je o těle celém, jak teďko šílí ženy s těmi plastickými operacemi, liposukcemi, krabičkovými dietami a podobně. A potom dělám ještě v divadelní hře Záměna, to režíroval pan Smoček, tam se alternuju se Světlanou Nálepkou. A teď připravuju úžasnou věc, myslím, že to bude, je to takový překvapení, bude se to jmenovat Slečna Abigail radí. A bude to něco podobného, jako jsem dělala v rádiu, tak to bude na divadle. Budu tam mít úžasného partnera, toho jsem si vybrala, jestli sledujete Na stojáka.
1: Někdy ano.
2: Někdy ano. Tak je tam úžasný ministr Lukáš Pavlásek, který mi na to kývnul, ten je strašně taky roztomilej. Jako ten Holcman něco má takového prostě dojemného v sobě ozbrojujícího. No a to by se chystalo někdy na únor premiéra.
1: Tam budete radit nebo si povídat, jak si on na dané téma?
2: Budu si povídat na dané téma s tím svým partnerem a tak dále. On je to bestseller, hraje si to na Broadway, ale bude to takzvaný interaktivní divadlo, že já ty diváky budu tahat na jeviště. Což bude pro mě jako, jako další výzva, to bude zajímavý. A bojím se, aby se lidi tam nebáli na to chodit, ne. Protože já sama, když třeba mám být vtažena a když na mě ten herec kouká, tak já si, jakoby, já nevím, jak to máte vy, ale se tak jakoby zkovávám.
1: Máte pravdu, ale můžu vás uklidnit, vždycky se někdo najde.
2: Jo, tak.
1: No, vždycky. Ale mě napadlo i při monolozích Vaginy a při tom Těle a tak dále, vám určitě je ku prospěchu to, jak jste se za těch 10 let otřískala v tom rádiu, v těch improvizacích, ne?
2: Ne, tak jakoby to 100%. Tak si říkám, no, když cokoliv děláte vlastně denně a děláte to tak dlouho, takže samozřejmě se v tom zdokonalujete. Já jsem si dávala různý úkoly, protože pro mě nebyla vůbec výhoda, že jsem byla herečka na tu moderaci. Každý mi říkal, ty se máš. Kam? Ono to není moc výhoda, ono je to skutečně jiná profese.
1: No určitě, určitě.
2: To znamená, dobrý herec není dobrý moderátor a naopak, to se vůbec nedá, to víte sám, slučovat. Takže jsem se tam určitě naučila, rozhodně mi to něco dalo.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zrovna, když jste poslouchali tu písničku, teď je poslední, tak jsem se připravoval na to, že se Jitky Asterové, mého dnešního hosta, zeptám na její životní krušné chvilky. Ona se nám tak hezky rozkašlala. No, už to nemusíte dokumentovat, Jitko, že to tak opravdu bylo, dobře. My vám věříme. Jo, takhle hezky se rozkašlala, takže v podstatě nastala její taková přechodná krušná chvilka. Ale já se chci zeptat na ty opravdové životní. Nemusíte teď vyprávět o tom, že někdo v rodině byl opravdu nemocný, protože vy se naopak můžete chlubit svým stoletým tatínkem, že jo? Ale stalo se vám profesně, myslím, někdy tak, že byste radši na to bývala zapomněla?
2: Stalo se mi jednou. V činoherním klubu byla dámská šatna propojená s kanceláří. Nebylo to úplně zvukově odizolované. A já bylo představení a všechny jako měj se báječně, tak jsme se jako rozloučili tak upřímně herecky. Nemyslela jsem si, že s nima ze všema budu bydlet ve dvojdomku, ale myslela jsem si, že jak se na mě usmívají, že mě mají docela rády ty dámy. A já jsem potom šla do té kanceláře si zavolat a slyšela jsem, co jsem slyšet neměla o sobě. To je všechno nepublikovatelné, to bychom museli vypípat, ale v podstatě tak nějak by dámy uvítali, abych už se rychle provdala a z toho divadla vypadla. A tak to opravdu nebylo příjemné. A já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co mám dělat, ale pochlapila jsem se. Jsem udělala, protože já celý život nosím brýle, mám hodně dioptrií, tak jsem říkala, dámy, pardon, já sice špatně vidím, ale dobře slyším, mějte krásný večer. Pak jsme se k tomu už nevraceli. To bylo takový spíš jakoby humorný, pak mi bylo třeba líto hrozně a je mi to dodnes, když vidím film Bonnie a Clyde, tam jsem měla hrát tu Evičku Tričko.
1: Jejda.
2: A to bylo ale tak jakoby úplně do poslední chvíle nakonec ta Jeníková. A ne, že bych ji neměla ráda, to ne, já ji pozdravím takhle, ale jako to mě mrzí, jakože se to tehdy nestalo, protože si myslím, že to byl takový moment, který by třeba něco možná zlomil v té mý kariéře, anebo taky ne.
1: Ale no, tak je pravda, že Veronice to kariéru nastartovalo.
2: Ano.
1: To je fakt,
2: to tak?
1: To je fakt. No. A vy myslíte, jak si, že se mohlo stát, že by vás...
2: Ne, určitě se panu Olmerovi na poslední chvíli zalíbila víc a jako byla v tom skvělá, takže...
1: Znáte to, jak to chodí.
2: No přesně no. Tak, no.
1: A hlavně, jak si herecké povolání je pořád tak na vodě, že?
2: Je to takový ta nejistý...
1: Ano, musí to být.
2: Právě, což je jakoby příjemný, když k tomu mám ještě jakoby tu profesi toho moderátora trošku, že to, ale je to opravdu furt o nejistotě, o čekání, a to vysvětluju teďko svý dceři, že nebude pořád šťastná, protože ta se dala jako míšlep jejich úplně neplánovaně, ale že to je opravdu celý život o té nejistotě.
1: Pořád... Já teda přemýšlím, když jste řekla, kdo s vámi hrál v tom Bezroucha. Tak si představuju ty hlasy, no. Necháme to být. A necháme to na posluchačích, ať si teď představují, ano. My si dáme písničku.
2: Dobře.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Jitka Asterová, kolegyně moderátorka. Teď v podstatě se objevujeme na jedné televizní stanici.
2: Ano,
1: a my na sebe navazujeme tak hezky.
2: Ano, to je krásný. Jo, ano.
1: V sobotu.
2: Vy mi tam natáhnete ty diváky a oni tam u mě zůstanou.
1: Tam hezky zůstanou.
2: Je to tak.
1: Spolu jsme si taky zamoderovali v jedné takové taškařici. Dokonce jsme byli na pódiu divadla, hudebního divadla v Kadyně. Tím se teď dostávám zpátky k tomu divadlu.
2: Ano.
1: Takže v současné době řekla jste, v čem hrajete. Je něco ještě před vámi, nějaká záležitost, která by...
2: Mám nabídku na jeden takovej sitcom, to se bude točit pilotní díl, a v jednom sitcomu už stávajícím, který se točí, který je moc hezký, kde hraje jednak Iva Janžurová, Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, já, Lála Důlava, hraje tam moje dcera taky, a já jsem tam dostala...
1: Se za chvilku dostala.
2: Já jsem tam dostala takovou epizodní moc milou roličku.
1: Ano. No, takže... ohlídejte si, aby náhodou nějaká kolegyně vás to asi nevyštípala.
2: No, znáte.
1: Pozor na to. Dostala jste se teď velice sympaticky na vaši dceru. Mm-hmm. Samozřejmě tu nemůžeme pominout. My jsme si na to téma právě na tom, v tom divadle v Kadyně zavtipkovali,
2: ano.
1: Protože ona se nemenuje jako vy.
2: Ano.
1: Jmenuje se Linhartová,
2: ano.
1: Čili nese jméno vašeho manžela.
2: Ano.
1: A je herečka.
2: No je herečka, ale to je úplně, to je jako příběh vlastně o takový popelce nebo pohádkový příběh. Ona nikdy herečka nechtěla být. Ona sice jakoby měla vždycky smysl pro humor a dělala takový ty dětský hrátky a tak, ale ona si pořád malovala. Takže ona dělala po 9 letech zkoušky na výtvarnou školu, ale jí chybí trošku takový ten sitzfleisch, takže no nedostala se tam. Tak pak řekla jen tak ze srandy, že se byla podívat na nějaký mízkoušce, že by to chtěla zkusit na herectví. Ona mi něco předvedla, mně se to strašně líbilo, ale řekla jsem si, matka není objektivní kritik. Tak jsem to ještě předvedla Dáše Bláhový, aby se jí teda ukázala, ta řekla, je, to je dobrý. Hned se dostala
1: na
2: konzervatoř. A ve druhém ročníku dostala vlastně nabídku od Honzy Hřebejka na film Nevinnost. Dostala tam takovou výraznou roli a teď se o ní píše jako o talentu, takže už si to nemyslím jenom já. A já jsem ten film skoro neviděla, protože to bych musela mít stírači na brýlích.
1: Skoro neviděla.
2: Protože jsem brečela. Ano, ona se tam objevila úplně... jsem se dojmula, jenom se objevila. Takže já jsem opravdu taková ta matka, která jako se rozplývá a samozřejmě mám z toho hroznou radost.
1: Jo, no, jmenuje se Anička.
2: Jmenuje se Anička.
1: Anička Linhartová, pozor na ní, ano. Až ji uvidíte, tak to je dcera Jitky Asterové. Ovšem pozor, to není jediný váš potomek. Máte syna Adama.
2: Ano.
1: A...
2: Tím už končím.
1: Tím už
2: jako. Jenom takhle jsem na
1: to. To je taky dobrý.
2: Vy jste si mě typoval nejmíň jako na 4 děti, já si koukám.
1: Ne, já tady mám poznamenáno Adama a ještě Adama, tak to bude asi ten samý.
2: Je to on. No tomu je 12, ten chodí na základní školu a ten vůbec teda jakoby herec bejt nechce, absolutně ne.
1: Znáte to, odříkanýho chleba.
2: No, ale myslím si, že opravdu on není takovej ten typ, ale on dělá takový protikladný věci. On na kytaru hraje jakoby Kohena, se učí, má elektrickou kytaru, chodí na street dance, teď se do toho jakoby obul, už dokonce i závodil, a chodí trénovat k mistru světa Spejblovi na thaibox. Takže on má takový...
1: Spejblovi?
2: Spejbl se jmenuje. Ondra Spejbl Hutník, to je takovej jeho...
1: Jo, to je pseudonym.
2: A to je Spejbl. Náš mistr světa, ano.
1: Aha. Takže by si mohl dát Adam Hurvínek Linhart.
2: A já chtěla dát
1: dvojka, ne?
2: Adam Aster Linhart. Tohle to je lepší, to je super.
1: No jo, ale tak když to je pravda, když tancuje, tak to by se měl teda jako,
2: ano.
1: To by si měl dát pseudonym
2: no,
1: Aster.
2: No určitě,
1: že jo?
2: To jo, to určitě.
1: Fred Adam Aster. To je jméno do show businessu.
2: No to je.
1: Tak to, tomu doporučte.
2: Dobře.
1: Protože s tímhle prorazí.
2: Určitě. No. Ani nemusí toho moc umět.
1: Ale jo, to on určitě bude. Jestli to má v krvi rodině, tak určitě bude.
2: Ale tak snad jo.
1: Moc děkuju, to byla Jitka Asterová dnes u nás na tandemu. Povídali jsme si velice příjemně, ale za chvíličku se ozve závěrečná melodie už, ale my se rozběhneme zase na svá pracoviště a my se spolu určitě aspoň tedy v tom časovém sledu potkáme na jedné televizní stanici.
2: Bylo to moc příjemný. Děkuju taky moc. Mějte se hezky. Naschánu.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení Amélie, vy, kteří jste na rozhlasových přijímačích naladili vlnu, na které v nejbližších okamžicích budeme hrát všem ctitelům lidové a dechové hudby, buďte srdečně vítáni. Chceme věřit tomu, že jste to právě vy, kteří sledujete alespoň občas náš pravidelný pořad U muziky, který je jako vždy plný dobré, poctivé hudby. V úvodu jste si poslechli polku Ladislava Kubeše, která nezůstala nic dlužna svému názvu. Zvesela. A tak také v podání Veselky Ladislava Kubeše zazněla. Platí známá pravda, že kde muzika hraje polku, tam je veselo. Určitě tomu tak bude i dneska. Krásný pohodový poslech vám přeje všem Pavlína Filipovská. Aby nám to veselo nevyprchalo, hrajeme opět polku. Napsal jí Ada Doško, text připojil Vojtěch Prokeš. Když polka zní, zpívá a hraje Budvarka pod vedením Vojtěcha Prokeše. Potom uvítáme slavného autora Karla Vacka a jeho známý valčík, ke kterému text napsal Václav Zeman. Láska nehněvaná, zpívají a hrají Viktorky. V našem pořadu nikdy nesmí chybět tango. Tentokrát je dodal Milan Baginský a textař Karel Rollo. Jak se na tango sluší, má i plamený název Ohnivé tango. Se studiovým orchestrem Jana Slabáka zpívají Karel Hegner a Sport.

Když se řekne jara mládí, znalci díla Františka Kmocha sborem zvolají pochod. No a mají pravdu. Však tento skladatel byl přímo specialistou na dvoudobý rázný rytmus, ten měl obzvláště rád. Však ono se to za zvuku Kmochových pochodů pěkně vykračuje. Zvlášť, když k tomu zaspívá a zahraje sbor a orchestr Václava Hybše. Dále uslyšíte slavnou polku Karla Waldaufa s textem Ladislava Jacury. Pod jednou střechou budou zpívat Jindřiška Novotná a Miloslav Veselý, hrát budějská kapela Ády Školky. Antonín Pecha s textařem Jaroslavem Hájkem následujícím valčíkem potvrzují všeobecnou platnost známého pravidla. Kdo si hraje, nezlobí. Dobře je znají hlavně rodiče temperamentních dětí a často taky manželky kutilů a modelářů. Mnohdy, pravda, trošku reptají, ale převážně si manželovu zálibu pochvalují. Proto asi autoři se k tomuto tématu vyjádřili poklidným valčíkem. S Vysočankou zaspívají Silva Gráfová, Marcela Priclová-Lániková, Jiří Chládek a Josef Smolík.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Z Moravy jsme tentokrát dostali objemnou a milou zásilku, směs lidových písniček a skladeb Vladimíra Pfeffra. Je nadepsána slovy Teče vodička. Bude jistě svěží, laskavá a ozdravná. Zpívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Jiří Helán a Joška Šmukař, hraje Moravěnka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Vracíme se do světa českých písniček a vítá nás jedna krásná lidová. Falešný svět. V rytmu polky hrají a zpívají členové nejstarší jihočeské kapely Babouci.

Hodinka lidové a dechové hudby je už téměř u konce a musíme se pro dnešek, vážení, s pořadem U muziky rozloučit. Říkám pro dnešek, protože věříme tomu, že se u rozhlasových přijímačů opět potkáme při poslechu dobré, poctivé lidové a dechové hudby. Děkujeme vám za pozornost a brzy naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Tentokrát to budou lidové písničky ve směsi, kterou vám zahrajeme na závěr, a zpívá a hraje Květovanka.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Humorista a scénárista Vladimír Dvořák náležel k výrazným rozhlasovým osobnostem a jeho půlhodinky, kdy vybíral a slovem provázel melodie orchestru Karla Vlacha, byly vyhlášené. Tak si 2 z nich dnes poslechněte.
3: A je tu reví Karla Vlacha, půlhodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Při našich probírkách veškerou hudbou natočenou orchestrem Karla Vlacha už jsme několikrát narazili na skutečnost, že existují dvě skladby stejného názvu. Pravda, není takových případů mnoho, ale jsou. A není bez zajímavosti postavit je vedle sebe, což hodlám právě udělat. Poslechněte si skladbu, která poskytla Pavlu Husičkovi příležitost zahrát zdařilé solo na trubku. Složili Lubomír Karger a její název je Zlá noc.

Slyšeli jste Zlou noc, snímek natočený Karlem Vlachem v roce 1980. Všichni bohužel asi víme, co jsou to zlé noci. To jsou ty dlouhé hodiny beze spánku, hodiny naplněné úzkostí, strachem, bolestí, ale taky někdy docela banálním soubojem mezi fyziologickou potřebou spánku a rušivým elementem zvenčí. A že spánku dokáže bránit i zvuk tak nevinný, jakým je tikání pendlovek, na které nejsme zvyklí, to taky jistě všichni víme. Jak potom usnout, když soused hraje na piano? O tom je druhá Zlá noc. Písnička Boba Davieho, jaký 22 let před tou první naspíval Milan Chladil.

Český text písničky Zlá noc napsal Jiří Brdečka, spisovatel, výtvarník, filmový režisér a jak všichni víme, autor slavného limonádového Joe. Nebo Joeho? Joeho, asi Joeho. Zlých nocí jsme si užili až. Věřme, že noční můry definitivně vystrnadí Iveta Simonová písničkou Nejhezčí ráno je právě tu.

Tuhle písničku složili Páče, Brakardy a Bernet. Český text jí dal Zdeněk Borovec. Pan František Bulánek z Prahy 7, neúnavný šprýmař, který našemu pořadu věnuje každý svůj vtipný nápad, si zřejmě všiml, jakým tempem u nás přibývá autobiografických knížek. A tak mi poslal vtip. Ty, Pepo, povídá paní Nováčková, nezdá se ti ta sousedovic holka nějaká divná? V jakém smyslu, ptá se pan Nováček a paní na to, no hele, je jí 18, už hrála ve dvou filmech a ještě nevydala svoje vzpomínky. Zásluhou pana Bulánka jsme se dostali ke vzpomínání a to se hodí. Zdeněk Polec bude totiž za okamžik vzpomínat na San Francisco a vůbec nezáleží na tom, zdali v tom městě někdy byl, bude totiž vzpomínat beze slov. Vítám dnešní hosty, orchestr Václava Kozla, samozřejmě i Zdeňka Pulce, který bude hrát na trombón ve skladbě George Coryho Já vzpomínám na San Francisco.

Na druhém snímku orchestru Václava Kozla je zaznamenán evergreen domácího původu. Český šlágr z času, kdy se u nás ještě říkalo šlágru šlágr a ne hit. Uslyšíme jednu z nejúspěšnějších písniček nezapomenutelného autora, zpěváka a multiinstrumentalisty Arnošta Kafky. Písničku, k níž mu slova napsal jeden ze zakladatelů České textařské školy Jaroslav Moravec. Karel Hála zpívá a současně šeptá do ouška.

O té zdrobněnině Ouško napsal filolog Pavel Eisner, že je specificky české, a pokračoval: ani nejzdobnějším ouškům dívčím, ženským nebo dětským se v jazycích germánských a románských neříká ouško, říká se jim ucho. České ouško je typické v tom smyslu, že málo který jazyk zdrobňuje tak často jména pro jednotlivé části těla. No, já bych dodal, že my Češi dokážeme zdrobňovat i ledacos jiného. I všeliké aféry umíme zdrobnit tak dokonale, že časem jsou z nich jenom aférky, až pak úplně zmizí. Ale dost řečí, je tu opět hostitel, orchestr Karla Vlacha, a doprovodí Ivetu Simonovou, Milana Chladila a sbor Lubomíra Pánka. Zpívat se bude O bílé pláži.

Na písni Bílá pláž jsou podepsáni tři autoři. Základem je ovšem lidová melodie z Havaje. Český text na tuhle její verzi napsal Vladimír Poštulka. Teď změníme barvu. Po bílé přijde modrá, ale ne pochopitelně pláž. Kdo kdy viděl modrou pláž? Nanejvýš na Baltu tam někdy rekreanti modrají zimou. Ne, Jiří Štědroň nám zaspívá o dívce modře oděné. Písničku složil Slava Eman Nováček, slova napsal Josef Grus a je to Dívka v modrém.

Tak, a už abychom se zase loučili, je mi to ale smůla. Ovšem, co je to proti smůle z písničky Clarka a Henleyho, česky otextované Miloněm Čepelkou? Tam jde o smůlu smůlovatou, a to je jedna z nejhorších. Ta se lepí na paty jako smůla. Slyšme Laďku Kozderkovou.

0: 혹시?
1: To byla revue Karla Vlacha, co jste poslouchali. Technicky spolupracoval Jan Městka, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte za.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A je tu reví Karla Vlacha, půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Tak jsem byl zase jednou pokárán. Pan Zbyněk Opletal z Ústí nad Labem píše Českému rozhlasu. V neděli 16. se pan Dvořák divil, že posluchač neregistruje pořad zařazený na dopoledne pracovního dne. S největší pravděpodobností si neuvědomil, že ve státě nejsou jen svobodní umělci a důchodci, ale i lidé, kteří mají pevnou pracovní dobu, nemohou tedy povětšinou sledovat rozhlas v pracovní den dopoledne. Tolik pan Opletal. Já jen dodám, že jde o pořad legenda jménem Karel Vlach a omlouvám se panu Václavíkovi z Ostravy, kterého jsem na tenhle seriál odkázal. Naproti tomu ovšem nevěřím, že Český rozhlas vysílá v pracovní době jenom pro ty, kdo jsou doma. Co pak je málo pracovišť, kde je slyšet rádio od rána do večera. No ale teď už k našemu programu. Bude to Karel Hála, kdo ho načne. A to písničkou Šeříky až bílé.

Karel Hála se sborem Lubomíra Pánka zpívali Šeříky až bílé, písničku France Deleho a Emanuela Brožíka. Tím jsem splnil jedno z řady přání posluchače jménem Petr Senko z Prahy Chodova. Na ostatní jeho přání časem taky dojde. Díky za dopis a za všechnu tu chválu. Iveta Simonová pokračuje písní Bertna Lejna, komponisty slavného divotvorného hrnce. Český text napsal Jan Pišta, píseň se jmenuje Časně ráno.

Včasně ráno si zaspívali i pánkovci, i když zpívají velmi neradi časně ráno. Časně ráno povídá paní Kalábová panu Kalábovi: hele, kdyby jsme byli svobodní, Edo, vzal bys si mě znova za ženu? A pan Kaláb na to: tak ty se chceš hádat už u snídaně. Ne, u Kalábů nebylo ten den ráno plné pohody. Za to se tak nazývá skladba Zdeňka Němečka.

Skladbu Zdeňka Němečka Ráno plné pohody dirigoval v pohodě Jaroslav Dřevikovský. O další pohodu dnešního odpoledne se bude starat náš host, orchestr Václava Hybše. S ním přichází trojice pražských herců, kteří patří v současné době k těm nejpopulárnějším. Rozdělí se o dvě písničky a taky žákům slabším v počtech je jasné, že jednu z nich musí zpívat dva. Začneme ale sólem. Člen činohry Národního divadla a oblíbený vypravěč veselých historek Miroslav Donutil nám zaspívá písničku Jiřího Suchého Pramínek vlasů.

0: Herec Miroslav Donutil nám zpíval Pramínek vlasů. A jsou tu ti další dva herci, kteří zpívají rádi a dobře. Pro tyhle dva vybral Václav Hybš klasickou swingovou písničku Viktora Younga a Willa Harrise, česky otextovanou Zdeňkem Borovcem. Sladká Suzy zpívají Marek Eben a Martin Dejdar.
1: Hrajte pro skvělou Zuzi, Zuzi, rytmus ocení.

Chlapci zpívají Zuzi, já bych byl spíš pro Suzy, no ale já nespívám. Loučíme se s dnešní hostující kapelou s orchestrem Václava Hybše a než se nám sejde kmenový orchestr, orchestr Karla Vlacha, povím vám nejnovější vtípek pana Františka Bulánka. Z pražského nádraží vyjde starší muž a osloví taxikáře. Prosím vás, dovezl byste mě na národní třídu? Kolik máte peněz, opáčí taxikář a muž na to 120 korun. No, nastupte si, povídá taxikář, za to vás hodím aspoň tamhle k té tramvajové zastávce. Kapela je pohromadě a máme tu již taky Ivetu Simonovou, takže můžeme poslouchat Hemlišovu písničku se slovy Iva Fischera, To já už znám.

Námořník šel cik-cak se jmenuje písnička od Karla Svobody a Vladimíra Poštulky. Než se rozloučíme, stihne nám snad ještě orchestr Karla Vlacha zahrát foxtrot Jaroslava Ježka. Ježek ho nazval anglicky, ale my si to přeložíme. Začátek a konec.

Poslouchali jste revue orchestru Karla Vlacha. Technicky spolupracoval Marek Smetana, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné ráno, je léto, prázdniny, spousta z vás se užívá roli prarodičů při hlídání vnoučat. Někdo třeba rovnou u moře a někdo dokonce se šnorchlem pod vodou, protože pod hladinou je úplně jiný svět. Ticho, zvláštní světlo, ryby, vraky, jeskyně a také fyzikální zákony, které nám na souši zase tolik starostí nedělají. Co všechno může potápěč pod vodou zažít a která místa nebo setkání mu opravdu utkvějí v paměti? A může si tenhle svět dopřát i člověk v seniorském věku. I o tom se budeme v dnešním pohodovém ránu povídat s potápěčem Jiřím Jarkovským.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Potápění je trochu jako vstoupit do jiného světa. Člověk se ocitne v tichu, které na souši nezažije. Kolem něj je voda, pod ním prostor, který může skrývat nádhernou přírodu, vraky lodí, jeskyně a také nejrůznější živočichy. Zároveň ale nejde jen o dobrodružství. Potápění má svá pravidla, ve větší hloubce také svá rizika. A zajímá nás dnes i jedna praktická otázka. Je potápění sportem, který si může dopřát člověk i ve vyšším věku? Tak i o tom si budeme povídat s naším dnešním pohodářem, potápěčem Jiřím Jarkovským. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak nejprve obecně o potápění. Co je podle vás na něm to nejvíc fascinující, nebo proč právě jste se rozhodl pro něj? Co vás tak lákalo?
2: Tak hlavně bych řekl, že každý to má trošku jinak. Někdo na tom hledá adrenalin, někdo na tom hledá únik od rušného světa a tak dále. Jo, čili těch pohledů na to, proč se člověk potápí, je vícero. A co se mě týká, tak je to asi ten stav bez tíže, ta svoboda pohybu. A no, asi tak.
1: Já se přiznám, že jsem se potápěla jako dítě opravdu, když jsme s rodiči jezdili ještě do tehdejší Jugoslávie a fascinoval mě ten, samozřejmě se šnorchlem, s žádnou jako lahví a tak podobně. A fascinoval mě ten svět vlastně podvodní, ale jako v dospělosti jsem se k tomu nikdy neodhodlala. Kdyby nás teď někdo poslouchal, kdo by to měl stejně a třeba si řekl ve vyšším věku, protože my vysíláme vlastně naší cílovou skupinou, jsou seniori. Řekl si ve vyšším věku, že možná je na čase se do něčeho takového pustit. Je to i pro starší ročníky, kteří se třeba nikdy nepotápěli?
2: Řekl bych, že není nikdy pozdě začít. Jo, já jsem teďka koukal jako předběžně na nějakou bych řekl, statistiku a našel jsem, že nejstarší člověk, jako nějaký rekord zaznamený, je 96 let.
1: Pane jo.
2: Který se potopil v roce 2019, což už zase nějakou dobu, do hloubky 42 metrů.
1: A vynořil se. To je důležité říct.
2: Pak je tady v té statistice napsáno, že se dožil věku 99 let, znamená ještě 3 roky potom, co se vynořil, tak v pohodě fungoval, takže vidíte, že to není problém. Znamená, nejstarší Čech je tady psaný 84-letý pán, který se potopil v roce 2020 někam do hloubky.
1: Vy jste se na nás normálně připravil, tak
2: to mě těší.
1: Znamená to tedy, že když by přišel, protože vy i kurzy vyučujete, pokud vím, když by přišel někdo jako vyššího věku a chodí třeba i vlastně starší lidé, když už tedy jsme to načnuli, jako začátečníci řekněme i?
2: Jo, chodí. Stalo se mi párkrát, že někdo třeba od svých vnoučat dostal dárek, nevím, k narozeninám nebo k nějakému jubileu. Třeba ochutnávací ponor děláme, to znamená, že je
1: ochutnávací ponor.
2: To my to nazýváme ochutnávací ponor. Angličtině je to introdive, je to v podstatě taková zkouška potápění, aby člověk vyzkoušel, jak to pod tou vodou s ním vlastně funguje, jestli s tím nemá problémy a tak dále. A to je vlastně jenom krátká záležitost, to je jako jednorázová akce. A potom jsou samozřejmě kurzy potápění pro začátečníky a pro pokročilí, tam se dá pak na to navazovat. A v podstatě se dá říct, že to věkově není omezený a jediný limit, který tam je, nebo jediný omezení, který tam je, je zdravotní stav.
1: Jaká jsou případně rizika, nebo jsou nějaká, řekněme, nějaké kontraindikace, které když člověk jako má, tak to pro něj úplně není?
2: Tak úplně základní věc, kterou vlastně lidem, jakýmkoliv, kteří k nám přijdou do kurzu, ať jsou mladí nebo starý, tak je vlastně zdravotní prohlášení, což je takový dokument, který obsahuje otázky týkající se zdravotního stavu toho člověka. A tam právě tady tyhle si kontraindikace jsou vypsané a ten člověk vlastně si projde tady tím dotazníkem a pokud tam nějaký otázky zodpoví, tak jak by to nemělo být, tak je potom potřeba, aby navštívil lékaře a ten potvrdil, jestli smí nebo nesmí se potápět. To znamená, tam jsou otázky týkající se stavu jako oběhové soustavy na srdce a teď těhle z těch různých jsou křečový žíly a podobné záležitosti, které tam můžou dělat problémy. Pak samozřejmě nějaký dechací systém, astma, nevím, a tak dále, prostě nějaký můžou být problémy s dýcháním. Pak jsou samozřejmě další věci týkající se zdravotního stavu, pravidelné užívání nějaký medicíny a tak dále, jo. Čili to pak, když si člověk není jistý, tak to pak jako hodnotí doktor tohle, jestli je ten zdravotní stav vhodný na potápění nebo není.
1: Nicméně vlastně žádná, jak už jste říkal, horní hranice věková není k tomu, aby člověk to mohl zkusit minimálně v rámci toho ochutnávkového ponoru, anebo třeba se do toho pustit úplně s vervou. Tak pojďme trošku lákat z vaší historie. Řekněte, jestli se to vlastně vůbec dá, je nějaký ponor, je nějaké potápění, které jako vám extrémně utkvělo v hlavě a má pro vás, jako, nebo respektive je to pro vás, řekněme, úplně srdcová záležitost?
2: Vzhledem tomu, že těch ponorů za tu dobu, co se potápím, jsem udělal vyšší stovky tisíce, nižší tisíce, tak toho, těch zážitků je hrozně moc. Jo.
1: To tak znamená, zkus to vybrat. Úplně
2: nedokážu jako vypíchnout jedno, můžu třeba vypíchnout v Mexiku cenoty, to znamená, to jsou ty de facto podzemní jeskyně, podzemní řeky, které protékaly jeskyněma a ty jeskyně se vlastně propadly, propadl se jim strop a vytvořil se tam vlastně takové jezírko se tam vytvořilo. A ty jezírka vlastně jsou, je tam vícero v tom Mexiku a jsou propojený vlastně podzemníma tunelama, které jsou zaplavený tou křišťálově čistou vodou. Aha. Takže tam prostě, když se člověk zanoří, samozřejmě na tohle se speciální výcvik, technické vybavení a tak dále. Čili to není úplně běžný rekreační potápění, ale je to prostě něco neskutečného, když se tam máte všako šanci zanořit a jste v tom tichu a ve vodě, která v podstatě není vidět. Protože to je tak čistá, že prostě tam máte pocit, že plavete ve vzduchu.
1: Jak je potom návrat vlastně nahoru zase do toho hluku mezi lidi?
2: Řekl bych, že to tak, jako když si zacpete uši a pak si ty zacpaný uši odšpuntujete.
1: Já to spíš myslím jako tím naladěním, prostě nějakým pocitem.
2: Tak je to samozřejmě jako skok z jednoho světa do druhého. To znamená, když jdete z toho rušného života nebo rušného světa vlastně pod tu vodní hladinu, tak najednou vstoupíte do světa ticha a potom, když se vracíte zpátky, tak zase vlezete do toho rušna. Jo. To znamená, ty pocity každý zase může mít různý. Mám kamarády, kteří se potápějí jenom z toho důvodu, že prostě potřebují vyčistit hlavu po celodenním prostě pracovním nasazení a tak dále. Jo. Čili každý, jak se říká, co hledá něco jiného. Mm-hmm. A za mě ten pocit toho, jak jsem říkal už na začátku, pocit bezvládí je špatný slovo, to nechci říkat, ale pocit toho uvolnění nebo takového toho klidu pod tou vodou je tam vlastně takovej ten přitažlivý.
1: Je to vlastně zvláštní, já přesně tyhle ty pocity hledám ve výškách, to znamená v horách, vy se potápíte do hloubek, tak na závěr ještě možná otázka, má potápěč s nižšími tisíci ponorů za sebou ještě nějaký potápěčský sen, ať už destinaci, anebo nevím, třeba zvíře, které potkáte při ponoru, nebo nějakou oblast tedy?
2: Hromada lidí, kterými prošli rukama, tak vždycky se vrací od někaď z dovoleniska. My jsme viděli vedlibýho žraloka, já jsem vedlibýho žraloka pod vodu ještě neviděl, tak to je možná jeden z těch věřek v úvozovkách snů, který mě ještě čekají, doufám.
1: Tak já vám popřeji, ať se vám to splní a budu se těšit zase někdy u nás na pohodě naslyšenou, bylo to velmi příjemné.
2: Děkuji moc, hezký den.
1: A já ještě dodám, že naším dnešním pohodářem byl, troufám si říct, asi pohodář, skutečný potápěč Jiří Jarkovský.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko.

cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Posloucháte Pohodové ráno s datem 20. srpna. No a už zítra začnou v Brně tradiční veletrhy módy a obuvy nazvané Styl a Kabo. Na brněnském výstavišti se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení i textilií. Ze 142 firem, které se kontrakčních veletrhů zúčastní, je celých 53% právě z Česka. Úvodní páteční gala večer, ale také sobotní Czech Fashion Week se budou konat v pavilonu A2 a navíc po 15 letech byla obnovena soutěž módních návrhářů. Na minulých veletrzích soutěžili studenti středních škol, vysokých škol, no a také nyní řada na profesionálech. Ve finále se utká 6 návrhářů, který dostali za úkol vytvořit 6 modelů. Soutěžní anonymní přehlídka je naplánována na zítřejší 11. No a při zahajovacím gala večeru už budou návrháři vystupovat pod jmény a bude vyhlášen vítěz. Hlavním tématem veletrhu je tentokrát hezky česky, takže stánky českých výrobců budou zvýrazněny českou vlajkou a české tvorbě bude také věnována sobotní přehlídka v 15.30 v pavilonu V. A připraveny jsou i přednášky, workshopy, diskuze na téma týkající se obuvy, zdraví, módy a kosmetiky. Tak jestli máte módu rádi a bydlíte v Brně, nebo si rádi uděláte výlet, pak si klasiku Styl a Kabo rozhodně nenechte ujít.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Pohodové ráno je přesně v půlce a to je čas, kdy se spojujeme s někým z meteorologů České televize, dnes konkrétně s Alenou Zárybnickou. Dobré ráno, vítám vás.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Jaké počasí dnes můžeme očekávat a máme si přibalit deštníky?
2: Začnu od konce toho, na co se ptáte. Ano, určitě počítejme s tím, že se přehánky déšť anebo i bouřky, při nich samozřejmě s deštníky opatrně, budou v Česku vyskytovat. Nejdřív bude skoro jasno nebo polojasno, jen místy přechodně zvětšená oblačnost přes den a ojedinělá přehánka nebo bouřka. Ale odpoledne a na večer postupně od jeho západu té oblačnosti bude víc přibývat, místy hlavně na jihovýchodě, pak čekáme četnější déšť nebo přehánky a místy ty zmiňované bouřky, které ojediněle mohou být silné, což znamená, že se v nich můžou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km kroupy s průměrem i kolem 2 cm a taky přívalové srážky. Ještě doplním teploty, dnes 27 až 32 stupňů na západě a severu území kolem 25. Vítr většinou jihozápadní, západní, v bouřkách ale zesílí.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme za předpověď a loučím se pouze na necelých 24 hodin. Zítra naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.

0: Dva melanové, drobný a chladil, právě teď dozněli v rámci čtvrtečního pohodového rána. No a před námi je bylinková lékárna. Říká se, že chia semínka patří mezi nejzdravější potraviny na planetě. Byla důležitou součástí potravy už starých Aztéků a také Májů. Jak můžou plody šalvě hispánské, která roste v Jižní Americe, prospět našemu zdraví a proč bychom je měli zařadit do svého jídelníčku? To nám právě teď prozradí kolegyně Eva Bucharová.
1: Nenechte se zmást velikostí. Malinkatá chia semínka mají pořádnou dávku živin, velké množství antioxidantů. Jsou plná vlákniny omega-3 mastných kyselin, všemožných vitamínů a stopových prvků. Vláknina v semínkách absorbuje velké množství vody a rozšíří se, tedy nabobtná v žaludku. To zvyšuje pocit plnosti a zpomaluje vstřebávání potravin. Jedná se o potravinu, která uvolňuje energii postupně. Chia semínka podporují zdraví kostí, protože jsou velmi slušným zdrojem vápníku. Pomáhají budovat svalovou hmotu tím, že obsahují potřebné proteiny a další výživné látky, které jsou nezbytné k růstu a zdraví svalů. Klidně jimi posypte oblíbené jídlo nebo salát, hodí se i k zahuštění omáček. Chia mají nevýraznou chuť, takže se hodí téměř do všeho. A jestli to máte rádi, smíchejte je s vodou a máte výživný gel.
0: Říká Eva Bucharová, která právě teď připomněla, že chia semínka už jaksi v mnoha kuchyních mají své neodmyslitelné místo. Jestli jste je ještě neskoušeli, myslím, že je na čase. Teď už ale Hana Hagerová.

0: Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

Dnes stačí zmáčknout tlačítko a během sekundy máme fotku. Před 200 lety ale fotograf potřeboval na jeden snímek i dlouhé hodiny. Jak se z pomalého kreslení světlem stal proces, ve kterém část práce odvádí i algoritmy, to uslyšíte v pohodovém ránu hned po písničce.

0: Světlou citlivá deska a také hodiny čekání. Tak vznikala první fotografie. A právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Fotografování mezitím urazilo obrovský kus cesty od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejenom zaznamenat, ale část z něj i odpočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My ji tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
1: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzorové fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionu fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: samozřejmě do tebe.
1: To byla v pohodovém ránu zamilovaná Iveta Simonová. No a jestli jste zamilovaní i vy, tak vám to samozřejmě moc přeju a hlavně ať vám to vydrží a užívejte se ten pocit, ten je prostě k nezaplacení. Je 8 hodin a takřka 55 minut a to je jasné tedy, že dnešní pohodové ráno už se chýlí ke svému konci. Ovšem, než se rozloučím, tak vás pozvu na tandem Honzy Rosáka, který bude následovat z roku 2009 tentokrát, kdy byl jeho hostem hudebník Radan Dolejš. No a já se na vás těším zase zítra v 8 hodin, tak si to nenechte ujít a přeji vám pohodový den, samozřejmě, jak jinak.

všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vod

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rusák. V dnešním tandemu určitě velmi často zazní výraz šlape to. Samozřejmě tím nejenom dáme najevo, že já a můj host jedeme po rozhlasových vlnách pěkně svižně, tak jak se na tandemu má, ale také to, že tenhle výraz je vlastně názvem kapely, se kterou je můj host životně svázán. Vítám dramaturga, scenáristu a muzikanta v jedné osobě Radana Dolejše. Ahoj, Radane.
3: Ahoj, hezký den.
2: Takže to rozjedeme. A navíc nad námi bude vlastně celou dobu bdít patrola. Jestli mi teď moc nerozumíte, milí posluchači, tak si počkejte na vysvětlení, které dneska najdete v našem tandemu.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Ale než se ještě dostaneme ke šlapetu a k patrole, případně k patrole šlapeto, tak se dostáváme k dětství Radana Dolejše. Protože to já vím, že to je spojeno s Prahou, viď?
3: Právě že ne. Představ si, že já jsem se narodil v Děčíně, kde jsem měl babičku, dědu a do dneska to mám strejdu tetu. Tam jsem jezdil na prázdniny, chodil jsem do kina Sněžník na nepřístupný filmy s dědou, takže jsem viděl Čelisti už od 12 a tak. A pak jsem vyrost v Ústí nad Labem.
2: Jo, tak a vidíš to, já mám pořád spojeno tvoje mládí dospívání s Prahou a s Žižkovem a tak, ale to...
3: Já jsem čistokrevná náplava.
2: Ty jsi čistokrevná náplava, no jako v podstatě ostatně každý správný Pražák, že jo. Takže Ústí nad Labem říkáš,
3: ano, tam jsi prožil dětství? Tam jsem strávil dětství, no hlavně tam byl úžasný gymnázium, kde se dal dohromady jednak výborná parta lidí ve třídě a měli jsme taky výborný učitele. Nejlepším byl profesor češtiny Jarda Staně, který nám v letech těch 79 až 280 nosil na hodiny Voskovce, Vericha a taky Kryla, Hudku a takovýhle. Poměrně to bylo všechno oprůšvih. Když někdo přišel na ty hodiny, tak nás vyrazí všechny, jeho zavřou, ale díky tomu jsme se dostali k věcem, který jako zase lidi možná v té Praze ani moc na těch gymnázích neměli, že jo.
2: Většinou takový dobrý kantor poměrně dost intenzivně působí na svoje žáky a utváří někdy i jejich další život. Takže koukám, že na tebe měl asi dost silný vliv.
3: Já měl vůbec celý život kliku na kantory. Na gymnáziu to byl on, na Ježkárně.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: hře, taky teda byl takový koníček, že to hrajou vlastně pořád, různorodě.
1: Mám tady taky poznámku skupina Pavouci.
0: Ano, to byl úplně první taková podivně punková kapela, jezdili jsme s tím po Chmelech a dělali jsme před kapelu tenkrát slavný kapel Natural.
1: Ano.
0: Tak to se to. Petr Karlček si na to ještě do dneška pamatuje, takže jsem měl na kytaře velikánského pavouka. To byl takový znak. No ale na večírcích jsme v tom roce 89, si přesně pamatuju, začali hrát takový ty písničky jako Tydlitát, Aneška Bémová. A vlastně z recese jsme šli tenkrát s Ivo Zelenkou a Jirkou Pánkem hrát na pražské výstaviště, kde byl takový ty staročeský poutě, hrával tam před skupina, jako taky byl tam dnešní Čechomor a pražský poutěvý orchestr, tam jsme se vlastně všichni střídali.
1: No a tam už byl ten základ toho, co tvoří dneska v podstatě velikou část života Radana Dolejše.
2: Tandem glosuje.
1: Je zřejmé, že téma diplomové práce mého dnešního hosta Radana Dolejše na vysoké škole, kde si studoval češtinu a dějepis, tak téma Voskovec a Werich, jejich tvorba, takže tě asi pravděpodobně nepustila, protože když jsem se tě ptal, co tě teď tak jaksi hodně naplňuje, co tě těší, co ti poskytuje takovou, řekl bych v tom dobrém slova smyslu, duševní útěchu, tak si zase zmínil V plus V.
0: Zmínil, přiznám se, že mám na ročním stolku opřené teď dva díly korespondence Voskovce Wericha, konkrétně dvojku a trojku. A není dne, že bych na ty knížky nesáhl a každý večer si vlastně čtu aspoň jeden dopis, někdy čtu znova a znova, protože jsou podle mě velmi zásadní. A vždycky, když se třeba dostanu do nějaký situace, která mi není příjemná a vidím, že potřeba jí řešit, tak si říkám, jak by se asi zachoval Voskovec, který těch situací životních těžkých měl mnohem víc a dokázal z nich vít jako vítěz, protože byl to ohromně silný člověk.
1: Již někdo, kdo vůbec netuší, která bije a o čem tyhle ty knížky jsou, tak si řekne, no tak co, tak tam jeden člověk píše druhýmu. Co na to může být tak jaksi napínavý, zajímavý?
0: Je to korespondence, která je vlastně od 50. let až do jejich smrti, toho roku 80-81 respektive. A je to o dvou rozdělených světech, který každý je z jiných důvodů blbej. Jeden z důvodů toho, že moc je určena tím, že tady vládne dělnická třída, která zakazuje vlastně číst a dělat jiný umění, než je jeho, jako lidový a národní a takový to podle těch tabulek komunistických. No a na té druhé polokouli vládne zase dolar a jiná jako forma lidský blbosti, že hold tady se stojí fronty na toaletní papír a tam se stojí fronty, já nevím, na to, jestli si lidi koupí další barevnou televizi, takže tam ten, jako ta hodnota těch věcí je dána tomu, jestli máte 5 aut nebo 6, no a tady je to, jestli prostě přinesete kilo banánů. Jako nesmyslně to bylo celý postavený. A oni oba dva nemohli pracovat úplně svobodně. Z Voskovce, který byl talentovaný jak autor, tak jako režisér, se stává výborný herec, protože jinou práci nesehnal. A Werich nakonec nemůže ani hrát, ani psát, protože se ho prostě nehodil do krámu.
1: Já si myslím, že síla toho všeho je nejenom v tom, že si oni velice kriticky, satiricky a s pronikavým pohledem analyzují ty obě dvě ty společnosti a tyhle ty strany té barikády, ale navíc, že jsou neskutečně vtipní.
0: Je to tak a navíc je tam neuvěřitelná základna toho, co všechno oni věděli, to, co všechno měli načteno, jak se orientovali v mladý generaci, jak divadelní filmoví, na obou stranách barikády, posílali se lodí hromady knížek. Vlastně to byly oba blázni, kteří chtěli všechno vědět a je to nádherný svět, který jenom prostě neměl šanci se projevit. Oni nemohli spolu hrát, mají napsaný scénáře a třeba na Válku z mloky, která hold nespatřila světlo světa nikdy.
1: No a pak ještě jedna velice důležitá věc, důležitý aspekt, jazyk.
0: Nádherná čeština v obou případech. Ale nádherná, jako znova jsem začal obdivovat Wericha za jeho nádhernou češtinu, když začal psát. Voskovec, toho jsem vždycky strašně miloval, protože ta čeština byla nádherná a konec konců desku relativně vzato, kterou jsem si koupil ještě na vinilu, jsem tak ošoupal, že jsem se těšil, až vyjde na CDčku, mám to doma, teď se mi to stáhnu do počítače, občas to pouštím, protože se mi strašně líbí, jak on, když mluví, tak se s tou češtinou mazlí.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Televize je ohromně působivé médium. Ostatně to Radan Dolejš taky zjistil a taky se mu dost výrazně věnuje. Ale myslím si, že poprvé si zjistil ten veliký význam televize, když vás jako Šlapeto televize proslavila. Protože vy jste do té doby byli možná známí určitému okruhu lidí, kteří na vás chodili třeba někam do hospůdek nebo na tom výstavišti, ale pak jste se najednou objevili v televizním pořadu Honzy Bonaventury a bylo zaděláno na velkou slávu.
1: No, vůbec Honza Bonaventura i Zdeněk Podskalský, to byly takový naše duchovní otce televizní. První televize jsme točili se Zdeněkem Podskalským už v roce 1990, kabaret Pražský Montmartre. Kde se Zdeněk seznámil taky s Gustou Oplustilem, vlastně od té doby mým učitelem a dnešním spolupracovníkem. A Honza Bonaventura s námi natočil celkem 5 pořadů. On byl hrozný fan do těch jako staropražských písniček a do jejich jakoby vizuálního stvárnění a tak mě pořád tahal z té fakulty k sobě domů. Vymýšleli jsme různý klipy, vznikly 2 písničky, písně ze Staré Prahy 1 a 2. No a v té době už jsme hráli v Semaforu, kde jsme měli jako domovskou scénu, jsme jednou za měsíc vystupovali u pana Suchýho jako hosti, měli jsme svůj program neděle, kde s náma hostoval třeba Vladimír Just, představ si, jako komik.
0: Jale.
1: Ano. A vznikly záznamy divadelní představení z divadla Semafor, Ručičky nebojte se, a pak Karla Hašlera, Hašlerek z divadla Pod Palmovkou, obojí točil Zdeněk Podskalský jako hosti, Honza Bonaventura jako hosti byl právě Zdeněk Podskalský, Jiří Suchýtka, Molovcová a Vláďa Just. A pak jsme ještě dělali s Honzou Bonaventurou Staropražský Vánoce. A v té době já už jsem nastupoval do Novy, točili jsme vlastně ten seriál o Karlu Hašlerovi Pražský písnička, to Šlapeto bylo. No a Šlapeto točilo už nějaký kabarety, už pak na Nově. Už potom jako fungovalo jako téměř jako kmenová kapela všech pořadů třeba, co dělal Petr Novotný.
0: A dá se říct, že takhle, když jsi pracoval s Bonaventurou a s Podskalským, tak už si pokukoval potom, že by si mohl skočit taky za kameru a stát se dramaturgem, to, co se ti potom na Nově splnilo?
1: Představ si, že ne. Můj kamarád Michal Šemberg z Toronto, který psal o Osvobozeném divadle publikace a učí z Toronto na fakultě, říkal, že stejně to skončí, takže budu postupně dramaturgem, scenaristou a že přijde doba, kdy budu chtít režírovat a začnu režírovat. Je to 20 let, co mi to říkal, a ty jeho slova to znaly naplnění. Takže v roce 1994 mě potkal Ivan Ressler a řekl, jestli bych nechtěl vystupovat s kapelou Šlapeto v ruský ruletě, jako u Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Já jsem samozřejmě řekl, že jo. Šel jsem na televize Nova, kde mě čekal nejen Ivan Ressler, ale Honza Čech spolu s ním a nabídli místo dramaturga v Zábavě televize Nova. Tak tu nabídku jsem přijal, s Honzou jsme vytvořili, myslím si, docela hodně hezkých pořadů. No a pak jsem pokračoval dál, že jsem začal psát scénáře, jako sám, no a posledních 5 let se věnuju režii.
0: No, na Nově jsme se potkali mockrát, ta spolupráce byla vždycky, řekl bych, velice podnětná. Pak jsme se potkali dokonce v divadle,
1: ano.
0: Ty jako dramaturg, já jako výkonný umělec, ale režírovat, to jsem tě ještě nezaznamenal, že by si byl uveden třeba na titulcích televizi už taky?
1: Ano, dokonce už jsem se dobracoval do televize, třeba poslední Miss Aerobic finále jsem režíroval já v televizi. Letošního Zlatýho Kanára režíru pro ČT4.
0: Čili děláš takovéto komponované pořady scénické.
1: Ano.
0: Dejme tomu zábavné show takhle.
1: Dělám zatím zábavu nebo točím DVDčka. Točil jsem DVDčko Daliboru Jandovi, to poslední turné jsem točil.
0: A, takže musíme tě zařadit, já si tě tady zapíšu, už nejenom jako dramaturga, scenáristu, muzikanta,
1: příležitost,
0: ale jako režisér.
1: Příležitostný režisér.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Připravil jsem si trošičku půdu a smeč a teď se rozběhne Radan Dolejš a zasmečuje. Jinými slovy, když jsem zahovořil už o Jiřím Voskovcovi a jeho desce, CDčku, relativně vzato, které natočil za oceánem, tak si teď jednu takovou příjemnou, velice krásnou pasáž, ve které ohodnotíte nejenom jeho myšlenky, ale i tu už zmíněnou skvělou češtinu poslechneme. Proč zrovna si vybral toho Sisyfa, Radane?
1: Ten Sisyfos je nádherný. Je to osud každého z nás, protože my celý život taháme ten šutr někam na ten kopec. Když už jsme skoro nahoře s tím šutrem, tak ten šutr se rozkoulí zpátky, spadne někam hluboko do údolí. A teď nás čeká cesta pro ten šutr. Ale ona může být nádherná. A ten Voskovec popisuje, že vlastně to je ten krásný kus toho života, který bychom se měli užít, a i když si myslíme, jsme úplně v prd, tak nejsme.
3: Legenda o Sisyfovi totiž nelíčí jeho sestup z vršku, když si pro balvan jde. Jen suše uvádí, že si pro balvan jít musí. Zkusme si ho představit. Naschvál. Je už skoro na vrcholu kopce. Leje z něj, Lapá po dechu, kolena se mu třesou, ale drží balvan v drápech. Mezi zuby si říká, teď mám vyhráno. Ještě jeden strk a budu támhle na trávníčku zeleném s balvanem na rovince. Dva sáhy a jsme tam oba. Chce si vytřít pot z očí, aby na ten poslední krok viděl, ale spocená dlaň uklouzne, Sisyfos ztratí balanc a balvan si toho huláká z vršku dolů jako po každý. Sisyfos padne do trávy, kleje, brečí, kouše vsteky do drnu, mateři doušku žvejká, no zoufalec. Ale na kopci vane čerstvý větřík. Hladí ho po horkém čele, suší mu potem slepené vlasy. Sisyfos se rozhlédne, dá si lok vzduchu, jako víno. Ve vysokém nebi krouží krahulíci, v doubravě kuká kukačka a najednou je mu líp. Postaví se na nohy, je lehký jak pírko, nemá balvan. A z kopce se jde krásně, skoro vesele. Hluboko pod ním nad údolím leží koberec mlhy. Vykračuje si nad oblaky jako olympan. Z čirého potůčku pije ledovou vodu, natáhne ruku do stinné tůňky a má v ní pstruha. Pstruh mu vyklouzne a zmizí v černé hlubině. Sisyfos se dá do smíchu a kopce se smějou s ním. Je mu blaze. Pustí se do zpěvu a se zpěvem dolů do údolí. Přes mítinky a vřesovištěm, po mechu a vysluněným kamením snídá hrstí jahod a ostružin. Upadlého vykotlaného kmene vyruší medvídě, které samo už vyrušilo roj divokých včel. A teď včely i medvídě mu odkážou plástev tmavého lesního medu. Krása za krásou až k olivovému háji v půli stráně. I nymfu najde, mladou mladičkou. Spí vykasaná pod staletým vrásčitým olivovníkem, nejstarším v háji, jako by byla na prázdninách u pradědečka. Probudila se až Sisyfovi v náručí. A teprve, když jim bylo spolu nejlíp, otevřela oči. Jedno bylo zelené jako tráva, co v ní leželi, a druhé modré jako nebe, co do něj viděla přes jeho rameno. Konečně Sisyfos stojí na dně údolí, ale v uších má její smích a v bedrech sladkou slabost. Do oranžového klínu oblohy mezi vršky, kde ještě před chvilkou stálo slunce, vyskočí večernice. A u nohou mu leží balvan. Tady seš, syčáku kulatá, potvoro monumentální, mechem obrostlá, tisíci liberní. V tomhle kole mi neujdeš. A Sisyfos popadne svůj úděl za rohy. Do konce světa a času. Ale v tomhle kole na stráni nesakruje. Jo, heká a lapá po dechu, zase z něj leje. Ale pod fousy skládá do šuplíku baladu o nymfě s červenými vlasy a okem zeleným jako tráva a modrým jako nebe, když jim bylo spolu nejlíp.
2: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Když se řekne skupina Šlapeto, případně Šlapeto Patrola, tak si mnozí z nás představí, kromě mého dnešního hosta Radana Dolejše, který je naprosto nepřehlednutelný samozřejmě, další velice výraznou postavu takového toho fešáka ve skvělém kostýmu, skvěle padnoucím kostýmu a nádherně natočeném kníru. Kromě tedy bratky. Tato postava je postava, která stojí hodně vepředu kapely, protože je to solový zpěvák. Prostě Ota Litomyský, já tě vítám, Oťasi na drátě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Hezky jsem tě vylíčil.
1: Jo, krásně.
0: Jo. Zapomněl jsem ještě, že máš většinou tedy po ruce někde fajfku, viď?
1: To mám, ano, ano.
0: Pokud tedy nestojíš u mikrofonu, což je asi častější. Prosím tě, můžeš mi říct, jak vlastně došlo k tomu vašemu setkání s mým dnešním hostem Radanem Dolejšem, který těm určitě taky teď zdraví?
2: Ahoj, Oťas.
1: Ahoj.
0: Kdo koho přemluvil ke spolupráci?
1: To bylo úžasný, ono, ale to se stalo už před strašně lety. Rok to vůbec 89. To je 20 let, přátelé. A chlapci někde vystupovali, já tomu říkal Julský park, to je park Julia Fučíka bejvalej.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak, dneska výstaviště a tam oni vystupovali někde a potřebovali někde zkoušet a tenkrát já jsem měl hospůdku, dělal jsem na vedoucího výče parka a ta hospoda totiž vynikala tím, že se tam muselo hrát. Kdo uměl hrát, tak hrát musel.
0: Jo, jo.
1: No a chlapci scháněli nějaký prostor a tam se dali dohromady historickýma šermířima, který říkal, tak přijďte k Oťasovi, tam je krásná hospůdka. A oni říkali, a kde to je? Říkali, no to je ve starý hostivaři. A šlapeťáci říkali, ty bláho, přes celou Prahu, kdo se tam bude háčet. A asi za 14 dní za nima přišla a říkali, hele, kde je ta hospoda?
0: Já jsem se tě chtěl samozřejmě zeptat na to, jak ta spolupráce se ti líbí, jestli hodláš Radanem Dolejšem spolupracovat dále, což samozřejmě odpověď znám už teď.
1: Já to mám naplánovaný teda do smrti, já nevím, asi tak bych to řekl.
0: Co ty, Radane, ten vypadá taky,
2: taky
0: Radan,
2: taky
0: že
2: tak,
0: jo?
2: Až do smrti.
0: Prosím tě, on si pochvaloval to, že ty jsi samozřejmě taky dobrý duch, který přispívá i svým způsobem tedy k repertoáru, protože slavný jsou prý tvoje básničky. No tak prosím tě, řekni nám nějakou novou teď.
1: No hele, já mám jednu, ale ta je hodně severojižní, jo. A ta se ti bude líbit, to je i pro děti a je neškodná.
0: Tak jsem s ní.
1: A rýmuje se, prosím tě. Takže, hele, já začnu na severu. Malý eskimák sní o písku, když po snížku jde do školy, má zamrzlou propisku, nenapsal si úkoly. Mezitím černoušek sní o snížku, když po písku jde do školy, má vyseklou propisku a taky nemá úkoly.
0: Nesklamal si, Oťas, já ti moc děkuju. Měj se moc hezky, doufám, že se potkáme zase při nějaké hezké spolupráci. Zatím se měj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Co by si teď zavzpomínal na práci dramaturga, scenáristy, protože vím, že některé pořady prostě jsou úspěšné, některé jsou super úspěšné a některé zaznamená, jak si divák, že se začnou pomalu odsouvat na horší vysílací čas a pak končí. Jak to pozná dramaturg, že to nebylo to pravé ořechové třeba?
2: To už někdy cítíš na place, to už někdy vidíš, že ta energie, která jako vždycky, aby to fungovalo, musí to být součinnost a součet, někdy násobek energií dobrých jako autorů celého toho týmu, tak najednou prostě vyhasí na ten pořad, bohužel má nějakou svoji životnost. Když to vezmeme třeba, já nevím, zrovna s kolegou, kterýho si nesmírně vážím, dělal jsem s ním moc a moc rád, s Petrem Novotným, tak pokud šlo o Novoty, tak těch 26 dílů bylo nabitejch a prostě byla to smršť z toho, že všechno, co ten život nastřádal a měl v hlavě a měli jsme všichni pohromadě i s Jirkou Adamcem, tak prostě tam bylo prostě neuvěřitelná spousta nápadů, který, když jsme šli dělat dobroty, tak nám prostě šly chybět, protože už se to začalo všechno vymýšlet uměle a najednou po 10 dílech jsem si říkal, to už není ono. Divák to samozřejmě zjistí jakoby s mnohem pozdějic, že už pak to čne vyhasínat, ale je to tak. Bohužel jsme moc malá země, zatímco by třeba v Americe, tak by Petr lítal už jako tryskáčem soukromým na ty natáčení těch Novot, protože by byl velmi úspěšný, tak i tady vlastně nelítal tryskáčem a musel dělat ještě ty dobroty.
0: Tak to se říká o všech úspěšných českých umělcích. Říká se o Vladimíru Menšíkovi, kdyby mluvil anglicky, jak si svým rodným jazykem, tak měl, to říká Jiřina Bohdalová, tak by měl u svého baráku plot ze samých Oscarů, že jo? Ale tak to už je prostě dáno tím, že jsme trošičku jiná země. Ale prosím tě, byly pořady, u kterých by člověk ani neočekával, že dejme tomu odejdou z toho výsluní, jako třeba Čundr Country Show a podobně. Je to tím, že už prostě jejich čas odezněl třeba?
2: Já samozřejmě jako zaměstnanec bývalý televize bych měl být loajální, ale často se to stávalo, že spíš v managementu, který se obměnil a chtěl být mladý, připadal tvůrce příliš starý a byl nahrazen mnohem méně kvalitním mladým tvůrcem, který posléze velmi rychle odešel, nebyl blbější než stávající pořad.
0: Tak řekl jsi to naprosto jasně. K tomu už není třeba co dodávat. Dáme si radši zahrát.
3: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Radan Dolejš, dramaturg, scenárista, muzikant, režisér, je tvůrce, který v podstatě dělá pořád. Myslím si, že i teď, když sedí u mě ve studiu, v tandemu, tak přemýšlí o tom, co asi pravděpodobně napíše nebo zrežíruje. Ale každopádně ty máš teď před sebou velikánský úkol. Mám takový pocit, že zanedlouho, za necelý týden, to uvidíme v televizi.
1: Ano, je mi velkou ctí, že můžu s Jiřím Suchým být jeho sparring partnerem, spoluautorem oslav 50 let divadla Semafor a gala show, která se točí v Obecním domě, a pod taktovkou Libora Peška Český národní symfonický orchestr doprovází ty nejslavnější šlágry divadla Semafor.
0: Jak to bude celý vypadat, prosím tě? Bude se to nést v semaforském duchu, nebo to bude taková nějaká oficiózní, nablízkaná věc?
1: Je to tak přesně na hraně, jo? Protože ten sál, to Obecní domu, ta smetanová síň, ta přináší jako tu oficioznost. No ale samozřejmě já tam chtěl Jonáše, je tam scénka nová, jako v jonášovském duchu, prostě jako tenkrát ještě za Šlitrem, tentokrát místo Šlitra je samozřejmě Jitka Molavcová. Je to o vyprávění anekdot, kdy jeden nerozumí, je to moc, moc úžasný. Je tam najednou semaforská holčička, taková ta drzá, co byla v těch Zuzanách, takže Sany Stěrská je moderátorkou a je poměrně velice půvabná. Je tam toho hodně ze semaforského duchu, je tam i semaforská kapela samozřejmě, aby ty věci, které mají znít jako ten šraml, takový ten opravdu s tím kontrabasem, a tak o tom prostě všechno bude a kontra bude ten velikánský orchestr.
0: No, tak to se necháme překvapit. Takže
1: 14. listopadu.
0: Na které stanici ještě?
1: Na ČT1.
0: Na ČT1.
1: O 9:30 večer, hodinka a půl semaforu.
0: No, tak to už je, řekl bych, ve finálních přípravách. Co jiného ti leží na stole, případně v hlavě?
1: Představ si to, že já při své figuře jsem se stal dvorním autorem pořadu Atlet roku, každoročního vyhlašování, už to dělám po pátý.
0: Takhle jako atletice je i těžká atletika, že prhá koulí diskem, kladivem.
1: Takže pro ně chystám vždycky jednou za rok, píšu nějaký písňový texty pro ten pořad, píšu scénář, s tím se taky trápím, protože to se teďko velice rychle chystá a bude se to vysílat. No a koncem roku mě čeká ještě tenisový Zlatý Kanár. S Petrem Vichnerem jsem spoluautorem scénáře, hlavně jsem režisérem pro ČT4, prostě to je sport. Vlastně to vytočím jako hodinu a půl z toho záznam. A ještě bych chtěl to natočit jedno DVDčko, a to dívčímu smyčcovému triu Infagranty, kam jsem se pozval tři hosty, tři Petry, Petra Bendeho, Petra Koláře a Petra Muka.
0: Tak to je hezké, to budou skvělí zpěváci s hezkýma holkama.
1: Tři holky, tři kluci.
0: A ještě navíc skvělýma houslistkama, nebo respektive smyčcovými hráčkami. Tak máš toho hodně, přeju ti, aby si to všechno zvládnul, a samozřejmě v té špičkové kvalitě, tak jak si určitě sám přeješ. A Radan Dolejš byl dnes hostem Tandemu. Já doufám, že zase nastřádá nějaké zajímavé zkušenosti, se kterými se s námi třeba někdy zase v budoucnu v Tandemu podělí. Za tu dnešní návštěvu ti, Radane, moc děkuju a měj se hezky.
1: Taky, měj se hezky, naschle.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Mladá astronomka přistupuje k jednomu z nejslavnějších fotbalistů planety Země a odevzdává mu certifikát, že jeho jméno nese od této chvíle i jiné vesmírné těleso, planetka číslo 10634. Ta dívka se jmenuje Lenka Šarounová, planetka Pepi Bican a onen muž má v dokladech zapsáno Josef Bican. Usmívá se jeho choť, také astronom Jiří Grigar a další hosté, vzácné ženy vědy i sportu, mužové akademici i sportovci. Byl jsem na té slavnosti také a mohu to dosvědčit.
3: I kdyby ta planetka měla pouze ty 4 kilometry v průměru, což je ten minimální odhad, tak pořád představte si kámen, který má průměr 4 kilometry, to je odsud až někam kam. To bude někam do Vršovic, no to bude dál, to bude minimálně do Vršovic, panu inženýrovi Ogounovi. A teď si představte, že tuhle planetku máte jaksi výlučně pro sebe, to je přece nádherná parcela. Je tam trochu problém se tam dostat, ale jakmile tam člověk jednou je, tak už je to jasné. A ta druhá výhoda je, že vám to nikdo nemůže ukradnout, protože to se nedá ani odstřelit, ani zlikvidovat, to je prostě. Ani vytunelovat se to nedá. Takže po této stránce si myslím, že takový dárek je dost na věky.
2: Já bych se rád zeptal manželů Bicanových, jak dlouho to víte, že vlastně už vlastníte prostor ve vesmíru?
4: No tak čekal jsem na to dlouho, pochopitelně. Hele, když to bude ve zlatě nebo v brilantech, tak to bude stačit i takhle.
2: Ale bude tam dost práce, to budete řídit určitě vy.
5: No to určitě.
2: Bude to víc
5: ale
2: práce...
5: Proč já?
2: Po vzoru babičky ze Sedlice?
5: Ano, no tak to jo. Naše babička Sedlická, to Bůh ji obdařil, protože měla diplomaci, měla lidskost, krásnou lidskost. Byla kouzelná. Byla kouzelná, doopravdy stačila i na vedení celý Slávie. K nám, když přišli ty pánové, kteří, doktor Šíba, prokurátor, předseda Valoušek, ředitel Stříbrný, a ona uměla nádherně mluvit, odpovídat, reagovat. Víte, dokonce i vyprávě, když chodila s dědečkem tančit do Plzně, jaký měla sukně, jaký měla volány, šněrovací bodky. A ona to krásně všechno tak zvládla, že všichni jsme jenom žasli nad tím, jak přežila tu bídu, protože dědeček moc nerad pracoval, dědeček byl Švec a radši do té Vídně, tahlo to do té Vídně. A jak ona přežije s těma klukama v té Sedlici, to už bylo horší. To dělala zázraky.
2: Teď jste se dostal do vesmíru, nebudou vám tam chybět ryby, houby?
4: No tak já bych spíše řekl balón, nějaký pěkný balón, který sám dává góly. To bychom byli střelců, víte.
2: Ale takový balón vy nepotřebujete. Vy ty góly umíte dávat sám.
4: Tak já vážně osobně dal tisíce gólů, víte. A mě překvapuje i dnešní Slávě, která dá, řekněme, za 10 ligových zápasů 15 gólů. To já dávám někdy i za jeden zápas.
2: Vlastně kdo je autorem nápadu, aby se ta planetka jmenovala Pepi Bican?
6: Přímo autorem nápadu je pan Jiří Grigar. Mě na to naved, na tuhle myšlenku, ale mně se to moc líbilo, protože v naší rodině, i když jsme fotbal nikdy moc neprožívali, tak už patřilo k takové tradici, že se prostě fandí Slávy. Tak se mi to moc zalíbilo a nelituji, protože jsem se pak dozvěděla spoustu zajímavých věcí a začala jsem si toho sportu mnohem víc vážit, hlavně za starých časů. Dnes už je to asi o něčem jiném, ale poznala jsem, že to, jak to bývalo třeba kolem války, že to vlastenectví, které tehdy tam bylo tak důležité, tak s tím se třeba už dneska tolik nesetkáváme. A jsem opravdu šťastná, že jsem mohla potkat lidi, kteří to zažili, znají a podíleli se na tom.
2: Lenka Šarounová se nejraději domlouvá po síti. Na internetu má také zajímavé články, odkazy na další a proto se zájemce snadno dozví, že planetky neboli asteroidy jsou z hluky skal o velikosti desítek metrů až stovek kilometrů a obíhají kolem Slunce většinou po drahách podobných planetárním. Nejvíce jich je mezi drahami Marsu a Jupiteru. V roce 1998 jedna z nich těsně minula Zemi ve vzdálenosti zhruba 800 000 kilometrů. velká byla jenom 30 metrů. Byla to nejmenší planetka tak podrobně zkoumaná. Astronomové předpokládají, že zemskou dráhu kříží řádově 10 milionů těles této velikosti, ale bylo z nich zatím objeveno jenom několik málo desítek. Mírně poučen a velmi zvědav, požádal jsem Lenku Šarounovou o schůzku. Navrhla termín Bílé soboty a také místo. Takže pod námi hlučí náměstí Jana Palacha, my stojíme na schodech u vchodu do Rudolfína, díváme se na Petřín, Hradčany jsou vpravo, Petřínská rozhledna a vlevo od ní, za vrcholy stromů, jsou vidět věžičky hvězdárny na Petříně. A to spojení Rudolfínum hvězdárna na Petříně má pro vás velký význam. Možná do této chvíle, i když jste mladá, osudový. Jaký?
6: Ten Petřín pro mě byl asi tak před 10 lety druhým domovem. Ještě v době, kdy jsem studovala gymnázium v Berouně, tak jsem tam dojížděla na kurzy astronomické, no a od roku 1990 jsem pak prováděla návštěvníky na Petříně. Tam jsem poznala první opravdové přátelé, no a začala jsem tak nějak postupně dospívat, že z toho vesnického kluka, bych tak skoro mohla říct, se stala taková normální holka.
2: Pocházíte odinut než z Prahy a měla jste jiné zájmy?
6: Tak nevím, jestli jiné zájmy, spíš se prohlubovaly, ale mě vždycky vychovával můj bratr, mladší, tak mě mnohem víc zajímalo lézt po stromech a později pak třeba fyzika, matematika. Prostě přišlo mi to takové mnohem dobrodružnější než to, co obyčejná děvčata dělala kolem mě. Pocházíme z vesničky poblíž Prahy, asi 20 km od Prahy.
2: Ale na těch schodech Rudolfína nestojíme náhodou. To je záměr, to je místo, které pro vás a pro vaši rodinu je důležité, významné.
6: No, protože pro naši rodinu je důležitá hudba, to je vlastně součást našeho života a vždycky ta práce, hudba a koníčky se prolínaly v naší rodině a to, co přinesl právě táta tím svým zaměstnáním do mého života, tak se stalo nedílnou součástí, takže tyto schody a tato budova, to je pro mě něco posvátného, táto poraď.
7: Nebo výjimečného.
6: To je právě zajímavé, že nejenom posvátného, ale i obyčejného, že to vlastně známe jak z středního života, to Rudolfínum. Například chodila jsem sem na rehabilitaci z filharmoniky svého času, občas na oběd za tátou, ale zároveň na koncerty, taky jsem stála na pódiu. Po druhé v životě jsem obracela noty na veřejnosti, když jsem byla asi 8 let právě tady v Rudolfínu, takže ty zážitky jsou opravdu mocné, jak všední, tak sváteční.
2: A my tedy do těch slavnostních a pro mnohé posvátných prostor Rudolfína zajdeme, protože tady na náměstí to skutečně fouká. Jsme v pracovně vašeho otce Jaroslava Šarouna a on právě se připravuje na další vystoupení, takže můžete slyšet, jak to tady zní.

0: Přiznávám, že to jsem skutečně nečekal, to jste mě překvapili. Jaroslav Šaroun hrál na piano, dcera Lenka u notového pultíku zpívala z not. Ale tematicky se to vázalo k tomu důvodu, proč jsme se sešli.
1: Napadlo mě, že bychom mohli představit něco ze sbírky, kterou jsem napsal pro Lenku a vlastně pro naše české děti, předškolní i nižších stupňů, na texty českých básníků Branislava Kabourka Čárka. Je to 47 písniček a sbírka se jmenuje podle první písničky, která se jmenuje Na hlubině.
0: Tatínku, jak se to stalo, že vy muzikant, skladatel, interpret, jste vychoval astronomku?
1: Nevím, ono to šlo nějak snad přirozenou cestou a do značné míry samozřejmě je to naším prostředím a něco možná tím, co předcházelo už ze starých dob. Stává se nám často, že děti dělají to, co nemohli dělat jejich rodiče a možná do určitý míry je to i náš případ. Můj tatínek byl nesmírně nadaný člověk na muziku, ale jako osmé dítě nebylo pomyšlení na konzervatoř a živil se úplně jinak. A když potom se ukázalo, že mám taky nějaké nadání k tomu, tak vlastně jsem dělal muziku, ale vlastně k astronomii jsem měl úžasný vztah. Myslím, že to začalo tak, že ve 54. roce jsem získal krásnou dvoudílnou československou astronomii od Gutta, Linka, Mohra a Štemberga a to bylo moje nejoblíbenější čtení tenkrát. A pak všecko, co bylo dostupné, tak jsem o tom čet. A pak přišla doba, myslím, že to bylo až v souvislosti s Halejovou kometou v 86. roce, kdy se povedlo sestře Alence, která učí na matfizu, domluvit se s Denkou Vávorovou, která tehdy byla ředitelkou jezdárny na Kleti. Povedlo se jí domluvit návštěvu na 2. května. Mohli jsme tam večer přijet a shodou okolností ten den vlastně kometa, která byla ve velmi, řekněme, nevýhodné poloze při současném přísluní, tak vlastně měla mimořádně příznivou viditelnost, výrazně lepší než ostatní dny a byl krásný večer. A pan Mrkos, který tenkrát také tam byl, tak poskytl nám příležitost jednak se podívat a dětem Lenci i Jakubovi dal k dispozici krásný somet Binar, kterým vlastně shodou okolností se taky v Československu objevilo nejvíc komet, tak půjčili jim to a mohli několik hodin až do rána vlastně pozorovat oblohu. Našel jim tam řadu pěkných objektů mlhovin a hezkých hvězdokup. No a děti se tam do rána radovali a nesmírně je to zapálilo a bavilo. A potom se stalo, že u Lenky ten zájem, pokud to teda takhle začalo, vlastně se prohlubovala, začala o tom číst a začala komunikovat s tou pražskou lidovou hvězdárnou a to ostatní už jste něco z toho slyšeli.
2: A moje verze toho, jak jsem se vlastně dostala k astronomii, tak je pravda, že už v nějakých 5 letech nám táta ukazoval knížky, ještě jsme ani číst, psát neuměli, ale už si vzpomínám, jak nám ukazoval vývojové diagramy, jak se hvězdy žijí, umírají a tak, ale mě to tehdy nic neříkalo. Tehdy jsem ještě věřila, že se budu zabývat hudbou, ale přeci jen nakonec jsem dala na doporučení táty a s tímto nápadem jsem se rozloučila postupně a to bylo právě dost těžké období, kdy jsem skutečně netušila, co dělat. Protože ta hudba se mi zdálo, že jediná věc, co mě v životě zajímá doopravdy, sice všechno mi šlo, ale ta hudba jediná mě opravdu zajímala. No a teprve ta návštěva na Kleti mi dala nový smysl toho života. Vlastně bylo nějakých 12-13 let, ale tehdy začalo průlom v životě a chytla jsem se toho jako nové naděje, že ještě existuje něco zajímavého, co by mě mohlo lákat. No. Ale nenapadlo mě, že bych se tím mohla zabývat profesionálně samozřejmě. Jenom jsem začala zkoumat, jestli náhodou nemám buňky na matematiku a fyziku, jak jsem si přečetla v knížce od doktora Grigara. A bylo napsáno na konci té knihy Vesmír, že astronomii se mohou zabývat průměrně 1 až 2 lidé ročně z Československa. No a tak to mi došlo, že zase takový genius nejsem, abych mohla takovou práci dostat. No a že polovina té práce nebo toho, co člověk musí umět, aby byl astronomem, takže je matematika. Tehdy mě matematika moc nezajímala, ale tak jsem to zkusila. Musela jsem nějakou fyzikální olympiádu a docela se dařilo, takže jsem vlastně se dostala až na nějaká celostátní soustředění. No a zjistil se, že je tedy reálné, abych ten matfiz studovala taky. Ale ne astronomii, protože to je přece šílenost, aby děvče se stalo astronomkou. Takové zaměstnání není téměř a divný život. Takže jsem studovala meteorologii, to je taky koukání na oblohu. druhu, bylo mi to blízké, zajímavé docela, takže jsem k tomu přistupovala docela realisticky. No ale vlastně až během školy, když vznikla nabídka na Petřínské hvězdárně, protože to samozřejmě ta astronomie zůstala můj koníček, tak ze zvědavosti jsem jezdila pozorovat na Ondřejov, no a ukázalo se, že tedy to je zajímavá věc, no a když si mě tam vychovali, tak jsem tam zůstala. Ale opravdu nikdy nepřišla ta chvíle, že bych usilovala o to stát se profesionální astronomkou.
0: Vzdělávala jste se, poznávala literaturu, zapracovávala se se zkušenými kolegy a pak nadešla ta chvíle, kdy se u první planetky objevilo jméno objevitelky Lenka Šarounová. To jméno se tam opakuje už několikrát. Vy píšete, že to je vlastně taková obyčejná kancelářská práce, ale já si myslím, že to musí být dobrodružné objevovat nové těleso ve vesmíru.
2: Tak teď už je to rutinní záležitost, když se to objeví, nevím, 10 planetek za noc, tak to tak ani nepřijde, a když už jich vlastně máme na kontě několik set těch objevů, tak to nepřijde. Ale samozřejmě ten první objev, to bylo opravdu dobrodružství. A v mém případě zrovna takové docela kuriózní. To bylo 12. března 1995. Moje maminka měla narozeniny a já jsem pro ní neměla žádný dárek, tak mě napadlo, že by bylo docela zajímavé a originální, kdybych ji objevila k narozeninám nějakou planetku. No a protože zrovna byla příhodná noc, nebylo příliš co pozorovat, takže bylo možné věnovat kus pozorovacího času na takovéto hraní, protože to objevování planetek nedá se nic dělat v našich podmínkách. S tím dalekohledem, který máme k dispozici, to nemůžeme nazvat vědou nebo něčím příliš odborným. No ale namířila jsem tedy dalekohled do míst, kde je největší šance planetku objevit. Nasnímala jsem několik polí, pak se zase vrátila na stejné místo, protože ty planetky se na snímcích poznají jedině podle pohybu, že se posouvají tečky na snímku mezi tím hvězdným pozadím. No a skutečně byly tam dvě nové planetky, podařilo se je sledovat, no a jedna z těchto planetek, který nese dneska jméno Bohuška po mojí mamince, takže dárek se vydařil.

0: Byla objevená planetka, jak letěla zhruba na Zemi, měla minout Zemi ve vzdálenosti asi 800 000 kilometrů. Samozřejmě taky je potřeba měřit pozice planetky, aby se jí dráha určila co nejlépe. Tady nebylo dobrodružství v tom, že by ta dráha byla nějaká nečekaná, tam jako velice rychle se zjistí během několika dní, jak se věci mají, ale zajímavé bylo to, že se naskytla příležitost změřit, jak ta planetka rotuje. A tím pádem společně s našimi kolegy ve Spojených státech, kteří tu planetku měřili pomocí radioteleskopu, největšího na světě, takže se podařilo zjistit, že ta planetka se otáčí velice rychle, takže to byl vlastně nejrychleji známá rotace, ořád rychlejší než cokoliv jiného. Den na té planetce trvá 11 minut jenom, zatímco na ostatních planetkách do té doby známých to trvalo několik hodin, 2 hodiny a víc. No a zjistilo se tedy, že ta planetka má velikost potom jenom asi 30 metrů kombinací měření našich a těch amerických. Takže v tom je ten princip, že ta planetka taková malinká, že to už se skoro podobá tomu, co poznával Malý princ.
1: A jak vypadá výměna informací? Říkáte, pozorovali to Američané na kleti, my. To znamená počítačové spojení internetem, nebo jak si rychle ty informace vyměňujete, nebo to tolik nespěchá?
0: Tak některé věci nespěchají, ale některé samozřejmě ano. Tady v té oblasti kolem fotometrie tam to není až tak žhavé, že tam nám stačí třeba, když se dohadujeme v řádu několika dní nebo desítek hodin, případně hodin, takže si píšeme pomocí mailu, jenom v podstatě denně mi přicházejí desítky mailů, že to je takový, člověk sedí sám v kanceláři, ale vlastně má dojem, že je ve společnosti spousty přátel, je to taková zvláštní iluze. Ale jsou projekty, kde je potřeba se dohadovat v řádu několika minut, takže existují i interaktivní webovské stránky, kde si rozdělíme práci, když se objeví nějaká nová planetka. Okamžitě si rozdělíme práci po Evropě, zejména astronomé amatéři pozorují tyto nově objevené planetky. No a máme možnost i komunikovat pomocí chatu, takže tam pak jako během minut vlastně se ta práce rozděluje. To skutečně dohromady se baví půlka světa.
1: A je to boj, aby planetka byla za planetku uznána, aby byla potvrzena, aby to nebyl jenom blud? A nebo stačí přesně, exaktně doložit ty údaje a pak už není pochyb?
0: Tak od toho je centrum ve Spojených státech, Minor Planet Center, které tyto věci řeší. My jsme jenom pozorovatelé, takže naměříme, co umíme, tedy pořídíme snímky, zjistíme, kde jsou ty planetky, změříme jejich souřadnice, pozice pošleme mailem do toho centra a oni s tím něco udělají, takže tam spočítají dráhu a pokud je to nový objev, tak přiřadí ten objev nějaké hvězdárně, rozhodnou, čí je to objev. Takže to v podstatě na nich, aby obhajovali, jestli je planetka taková nebo maková. My to jen pozorujeme.
1: Pojmenovat planetku je administrativní obřad. Úkon má přesná pravidla. Možná si to neumíme představit, popište nám to.
0: Přesná pravidla jsou jenom proto, jak má vypadat ten e-mail, kterým posíláme tu citaci s jménem do Minor Planet Centra. To je něco jako formulář, aby se jim to dobře zpracovávalo. To je vlastně celé. Pak se dočteme jednou za 2 měsíce, když vyjde cirkulář, kde jsou tady ty citace publikované, často ta komise, která rozhoduje o těch jménech, nebo ty planetky pojmenovává oficiálně, že Astronomická unie pojmenovává planetky, my jenom navrhujeme. Takže se dočteme, že tady skutečně ten návrh prošel, neprošel, případně jak to jméno si upravili, nebo ta citace jak vyšla. No a pak je na nás, co s tím uděláme, takže se v poslední době snažíme vytvořit takovou tradici, je to, uvidíme, jestli to bude tradice nebo nebude, že astronomická společnost předává takové dokumenty, jakási osvědčení o tom, že to jméno je skutečné, že to není jenom výmysl pozorovatele, ale že skutečně Mezinárodní astronomická unie pojmenová planetku.
1: Pane Šarone, vy sám vybíráte jména pro některé planetky. Já si myslím, že asi vám velí hudební srdce.
2: Vlastně jsem dostal příležitost využít mimořádnou možnost vyjádřit díka úctu svému učiteli Miloslavu Kabeláčovi, který mě učil na konzervatoři skladbu a kterého jsem si vážil vlastně nejenom jako velmi kvalitního muzikanta, ale i jako člověka s vysokým morálním kreditem. Totéž vlastně můžu říct o Klementu Slavickém, kterého jsem poznal později a kterému vlastně jsem také více skladeb realizoval. Kousíček vám zahraju z toho Kabeláča a to můžete do toho potom podu. Čili teďka uslyšíte kousek Kabeláčova preludia, jo?

0: Já jsem teď v Novém Břevě byla asi 10 dní, změnilo se nám tam hodně věcí a zatím jsem neměla příležitost přijet domů, že jsem byla trochu nemocná, takže jsem si myslela, že se s rodinou uvidím dřív, že se stalo víc událostí, jak astronomických, tak i hudebně společenských, třeba právě v souvislosti s tátovým koncertem společně s Dášou Peckovou a pomenováním planetky po Dáše. Ale třeba i to, jak byla polární záře před několika dny vidět z Brna, nebo jak tam sníh dneska ráno, když jsem se probudila, odhrnula okno a z postele se podívala ven a tam poprašek krásný, tak 2 cm sněhu. Tak to jsou takové běžné zážitky, protože ta příroda, jaké je počasí, to je něco nesmírně důležitého, mnohem důležitějšího pro můj život než pro ostatní lidi, co chodí do práce někde ve městě, nebo možná něco třeba jako zemědělci na vesnici toto prožívají, tak vlastně já tam taky, protože pro mě je důležité, jestli je jasno nebo zataženo, to se týká mojí práce a jestli mi bude zima nebo nebude, tak to samozřejmě taky, protože tam vytopit místnosti je mnohem složitější než jaksi v normálních civilizovaných podmínkách.
1: A můžeme.
2: Lenka Šarounová nás zavedla mezi hvězdy, zaspívala tátovi písně a podle slibu se loučí opět hudbou. Trochu se jí do toho pletou hráči České filharmonie, protože právě skončila jejich zkouška s panem Aškenázim a oni za tenkými stěnami Rudolfína pilují svoje party. A nám se ani nechce odejít.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje.

sebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte kolotoč na Českém rozhlase Pohoda a já věřím, že i dnes v něm najdete něco, co vás bude zajímat. Každý den vám v rozhlasové kuchyni nabízíme některé z moudr našich předků. Dnes si řekneme, jak si připravit dušenou kapustu. V dobré radě se dozvíte, jak je definováno prodejní místo, například ve stánku. Proč černají plody vlašského ořešáku a jak jde z ořechu vypěstovat nový strom? To se dozvíte v hobby rubrice. A na výlet se vypravíme na Šumavu. Navštívíme Volary a rozhlédneme se po kraji skrz dřevěné srdce Evropy. Ať se vám dnešní vysílání pěkně poslouchá. Teď například za zvuku prvních tónů písně Nebe nad hlavou v podání kapely Olympic.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Tentokrát spolu v kolotoči šlápneme do pedálů a zamíříme na Šumavu. Volary jsou malé městečko, v jehož centru stojí řada historických roubenek ze smrkového dřeva. Jejich architektonický styl je natolik ojedinělý, že jsou památkově chráněné. A ze dřeva dodnes v městečku vzniká spousta zajímavých artefaktů, třeba dřevěné srdce Evropy. Redaktorovi Filipu Černému ho představil ředitel tamního kulturně informačního centra Jaroslav Pulkrábek.
1: Volary jsou město spojené se dřevem. Byly tady dřevěné baráky, některé jsou ještě do dneška, byli tady řemeslníci, dřevaři, lesáci a my se snažíme prezentovat Volary jako dřevěné srdce Evropy. Proto nás napadlo, že na kraji města, na výšenině, na cyklostezce uděláme dřevěné srdce, kdyby přes to srdce byl průhled na Volary. Ujel se toho Tomáš Indra, řezbář, a ten to navrhl a k tomu jsme udělali dvě lavičky, protože to dřevěné srdce Evropy se nachází vedle nové cyklostezky, která spojuje Volary se Sumarským mostem.
2: Říká Jaroslav Pulkrábek, ředitel Volarského kulturně informačního centra, který stál u zrodu neobvyklé plastiky. Najdete ji na kraji Pastevin asi 2 kilometry vzdušnou čarou od náměstí ve Volarech, takže hurá na kolo a jedem.
1: Tady je několik pozemek, to se potom koupilo, ten kousíček se koupil. Jo. To musí být tak, že když se tady postavím, tak musí mít uprostřed kostel.
2: Skrz originální artefakt se díváme zpět k výchozímu bodu dnešní výjížďky a protože bohužel ani jeden z nás nemáme dovolenou, tak nebudeme pokračovat na kolech dál do šumavských hvozdů, ale pojedeme zpátky. Moc jsme toho neujeli, ale i tak je horko a my si tu můžeme odpočinout před kostelem přímo posezením na dalším dřevěném objektu, na kterém jsou vyřezány mimo jiné třeba houby nebo dřeváky.
1: To je levička Karla Čapka a my jsme navázali na přednášku Hasana Zahiroviče, což je asi největší znalec díla bratří Čapků. Kvůli není Čech, je to Bosňan, muslim, ale Čapka miluje a díky němu víme, že Karel Čapek byl v září 1925 ve Volarech. On jel vlakem do Černého kříže, z Černého kříže šel pěšky přes Dobrou, do Volár, pak byl na Boubíně v Prchaticích. A my jsme si řekli, že by bylo dobré tu návštěvu připomenout. A zvolili jsme formu lavičku Karla Čapka a ty atributy, co tady jsou, ty boty, houby, klobouk, tak to vlastně reaguje na ty jeho poznámky, které potom vyšly v jedné knížce Obrázky domova, ty poznámky, co viděl, co zažíval a ty postřehy.
2: Lavička to je od kdy?
1: Lavička byla instalována nedávno, kdy zároveň s tou lavičkou jsme udělali takovou vycházku s Hasanem Zahirovičem z Černého kříže na Dobrou, kde jsme si povídali o tom putování toho Karla Čapka. Potom tady byla vernisáž výstavy o díle bratří Čapku, která je v galerii vedle, a byla přednáška o té cestě toho Čapka na Šumavu.
0: Říká ředitel kulturně informačního centra Jaroslav Pulkrábek, který cyklostezku vedoucí kolem jihočeských Volar představil kolegovi Filipu Černému. Tak vyražte do Volar a rozhlédněte se po kraji skrz dřevěné srdce Evropy. A pokud se vám zatočí z té nekonečnosti hlava, na chvilku se posaďte na lavičku Karla Čapka na náměstí, ať se v těch horských dálavách nestratíte.
3: Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Když řeknu slova prozvonit, textová zpráva nebo být mimo signál, možná vám bude hned jasné, o čem bude v následujícím jazykovém koutku řeč. Připravil ho kolega Stanislav Jurík s odborníkem na češtinu.
1: Mobil je dnes už jak zcela obyčejná věc denní potřeby, tak zcela obyčejné slovo. Neznamená to ale, že by na jazykových prostředcích souvisejících s používáním mobilních telefonů nebylo nic zajímavého. Právě o slovech týkajících se mobilních telefonů budeme hovořit v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den. V úvodu jsme použili jak slovo mobil, tak slovní spojení mobilní telefon. I když se to zdá samozřejmé, poukažme hned v začátku na to, že mobil není zrovna výraz, který by se hodil do kultivovaných spisovných projevů. Je to vlastně zkrácenina plného vyjádření mobilní telefon a právě jen ono slovní spojení mobilní telefon užíváme tam, kde usilujeme o co nejvybranější projev. Mobil naopak patří do méně formálních projevů a objevuje se i v textech, řekněme, profesní povahy, tedy v mluvě prodejců mobilních telefonů a v některých reklamních materiálech, no a tam není úplně na závadu.
1: Dá se říct, že užívání mobilních telefonů češtinu nějak obohatilo?
2: To jistě ano, vznikla početná skupina nových slov a slovních spojení, jako jsou například prozvonit, procinknout, SMS-ka, textová zpráva, být na signálu nebo na příjmu, nebo naopak být mimo signál a jiná. Užívání mobilních telefonů obohatilo i určité standardy zdvořilosti. Dnes je například poměrně rozšířený zvyk, že se volající, jakmile se dovolá, ptá: neruším, můžu mluvit? Na rozdíl od dob, kdy se volalo jen na pevné linky, se totiž předpokládá, že volaný člověk může být v právě situaci, která pro telefonování není nejvhodnější.
1: Já jsem zaslechl nedávno slovo mobilovat. Bylo by na tomhle slově něco zajímavého?
2: Sloveso mobilovat je skutečně občas možné zaslechnout, je vlastně určitou paralelou ke slovesu telefonovat, ale týká se samozřejmě výlučně telefonování mobilním telefonem. Můžeme například slyšet věty jako: na poště je zakázáno mobilovat, o víkendu jsme učili mobilovat našeho dědu, Petr celou dobu jen mobiloval, za jízdy nemobiluj nebo nabouráš a podobně. Na rozdíl od slovesa telefonovat je ale sloveso mobilovat hovorové. Je totiž utvořeno od hovorového podstatného jména, takže nese stejný příznak. Slovo telefon je plně spisovné a stejně tak sloveso telefonovat.
1: Máte vy osobně nějaký oblíbený výraz spojený s mobilními telefony?
2: Já obecně mám jistou slabost pro předponová slovesa, takže si rád zaznamenávám výrazy jako prozvonit, procinknout, zatextovat si s někým, vymobilovat něco, pro SMS-kovat 200 korun a podobně.
1: Mobil, to bylo ústřední téma dnešního jazykového koutku. Děkuji Martinu Proškovi, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tolik dnešnímu jazykovému koutku, kde jsme probrali vše o mobilu. Teď se pro změnu na našich rozhlasových vlnách rozezní pohodová muzika, a to v podání Karla Černocha, který nám bude zpívat písničku Já vím, co mi chceš říct. A Marta Athena Eleftheriadou nám zanotují: od zítřka máme dovolenou.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Hlávková, Růžičková a Kadeřavá. Mluvím o kapustě a protože v tomto čase pravidelně listujeme starými kuchařkami, budeme si o ní nejen povídat, ale také ji podusíme. Je tu další díl receptů z kuchyní našich prababiček, které připravují redaktor Jaroslav Hoření a etnoložka Vladimíra Jakoubějová.
1: Potravinám, na které naše babičky nedaly dopustit, patřila kromě zelí i kapusta. Tato zelenina se k nám dostala z oblasti Středozemního moře už dávno. Jako kulturní rostlina byla využívána už ve starověkém Egyptě. V Evropě se pak pěstovala od dob středověku, no a v 19. století se rozšířila prakticky do všech částí našeho regionu. Vedle kapusty hlávkové se tu pěstovala kapusta růžičková i kadeřavá. Všechny tyto odrůdy byly nenáročné a odolné, a tak u každé chalupy ve vesnicích alespoň jeden řádek s touto zeleninou hospodyně zasely.
2: Všeobecně byla kapusta našimi předky považována za zeleninu zdraví prospěšnou, která obsahuje nejvíce vápníku ze všech druhů zeleniny.
1: No, ale ona byla ceněna i proto, že je dobře stravitelná, pomáhala při nedostatku červených krvinek i na posílení těla i ducha. Naše babičky věděly i jak snížit skutečnost, že kapusta nadýmá, přidávali k ní při vaření kmín nebo koriandr nebo zázvor. Kapusta se vždy požávala tepelně zpracovaná. Naše babičky z ní vařily kapustové zelí, kapustu přidávali do polévek i pod maso nebo k masovým směsím. My dnes přidáme recept na pokrm z vesnice na dušenou kapustu.
2: A dnes to tedy bude dušená kapusta s bandorama. Recept bez masa, ale je to dobrota.
1: Budeme potřebovat jednu hlávku kapusty, 4 až 5 brambor, sůl, kmín, mletý pepř, majoránku, česnek, jednu cibuli, trochu sádla a 2 lžíce hladké mouky. Kapustu nakrájíme na nudličky, dobře propláchneme, dáme do hrnce a podlijeme vodou, asi tak, aby sahala do poloviny výšky kapusty. Přidáme na kostičky pokrájené oloupané brambory, osolíme, okmínujeme a necháme vařit. Zatím na troše sádla spěníme drobě pokrájenou cibuli, přidáme mouku za stálého míchání, připravíme růžovou cibulovou výšku. Přidáme ji ke kapustě a bramborám, přisypeme po špece majoránky a pepře, promícháme a dovaříme do změknutí brambor. Po vypnutí vmícháme podle chuti prolisovaný česnek a osolíme. Podáváme s vařenou či opečenou klobásou nebo případně s volským okem. Přikusujeme k tomu chleba, nejlépe celozrný vlastní výroby.
0: Přiznám se, že dnešní recept nebude u nás favoritem, ale pro mnohé z vás určitě ano. Následují další pohodové melodie, bude je střídat dobrá rada, tentokrát to bude o tom, jak je definováno prodejní místo, například ve stánku.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Opět otevíráme na Pohodě naši rozhlasovou poradnu, kde se dnes ptáte, jak je definováno prodejní místo například ve stánku. Je to totiž důležité kvůli případnému vrácení zboží. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Ruda píše, že na výstavě koupil určitý výrobek, se kterým nebyl spokojen, tudíž ho chtěl vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, protože prodejce byl z Brna a tudíž jeho stánek na prodejní výstavě v Hradci rozhodně nebyl místem jeho podnikání. Výrobek tedy poslal na jeho adresu, ale ten se vrátil s tím, že prodejce odstoupení neuznává. Pane posluchači, v tomto případě má bohužel pro vás pravdu prodejce, protože tržnice, stánky na výstavách a v letrzích jsou považovány za místa určená k podnikání a výrobky tam koupené opravdu nelze vrátit bez udání důvodu.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. Jste na Pohodových vlnách, přeji krásný den plný letního sluníčka a po našich hudebních evergreenech se dozvíte, proč černají plody vlašského ořešáku.

0: Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Víte, proč černají plody vlašského ořešáku a jak dá z ořechu vypěstovat nový strom a za jak dlouho po zasazení nám bude plodit ořechy? Pro odpovědi zašla redaktorka Jolana Nováková za Ivanem Dvořákem z časopisu Zahrádkář.
1: Plody ořechu jsou velké asi 5 cm, ale nic z nich nevyroste. Co to může znamenat?
2: No 5 cm to už je nějaký křapáč nebo velký ořech a ten není plný toho jádra. A když ho vysejete, dáte ho do země, tak jak to navlhne, tak ten klíček putuje vevnitř v těch místech, kde je prázdno, kde není jádro a není schopný odsud prorazit. Takže když tyhle ty ořechy chcete vysít a chcete, aby vám z nich něco vyrostlo, tak je dobré je stratifikovat, to znamená v prosinci je dát do vlhkého písku a v březnu je vysít a předtím ještě než je vysejete, tak je naklepnout kladívkem, aby ten klíček měl snadnější cestu, aby tam byla nějaká skulinka, kterou by mohl odsaď vyběhnout ven, protože jinak se vlastně vevnitř udusí a nedokáže vylézt sám.
1: Vlašský ořech nikdy nebyl červivý, ale v loni ano. Co to je a jak na to?
2: Já jsem hledal v literatuře, jestli existuje nějaký červ ve vlašáku. Nenašel jsem vůbec nic, prakticky ani v historické literatuře. Takže domnívám se, že pravděpodobně to jádro je seschlé, hnědé, černé, že to vypadá, že v něm je nějaký červ. A to by byl příznak choroby, která se jmenuje bakterioza ořešáku. Vedle toho je příznak i na listech, bývají na nich skvrny. Dá se to řešit dvěma způsoby. Jedna věc, pořádně ho prořezat ten strom, aby byl řídký, aby dobře osychal, když prší. A druhá věc, použít některý z mějdatých přípravků na ošetření té koruny. Do výšky, kam došáhnete a ošetříte, tam budete mít ořechy v pořádku a nad tou výškou už pak ne. Ale když neošetříte, neobstříkáte nic, tak nebudete mít ani na té spodní části zdravé ořechy.
1: A pokud prší, tak to ošetření se opakuje ještě ano, jednou nebo dvakrát?
2: No, dvakrát nebo třikrát až do konce června.
1: Tady je další dotaz. Ořešák mám 30 let a plody, když dozrají, tak některé asi z 1/3 černají. Proč a co s tím? Tak předpokládám, že k tomu patří ta předchozí odpověď.
2: Mohla by to být bakterioza. Když by byly postižený i listy, fleky a ta rubina na těch ořechách, pak je to bakterioza. A to se řeší mějdatými přípravky. A druhá věc, ten loňský rok byl takovej, že spousta plodů namrzla a oni namrzli až po opylení, takže vlastně se vytvořili a vevnitř zůstalo to seschlý černý jádro, to může být druhý důvod. Jestliže jsou listy zelené, tak to je díky tomu namrznutí, no a nebo pak špatné opylení ještě by mohlo v tomhle tom fungovat.
1: Ořešáky se nám na zahradě sami rozmnožily z ořechů, přesadil jsem je okolo pole, budou mít plody?
2: Budou mít plody, ale trvá to trošku delší dobu. Vlastně i u těch ořešáků platí, že děti nemají děti, takže než dospěje. Některé dospějí třeba za 8 let a některé za 15, za 20, takže dočkáte se ořechů, ale v různém odstupu minimálně za 8, za 10 let od té doby, co jste je vysadil.
1: Budou kvalitní, budou dobré, budou chutné?
2: Tak 1 z 50 statisticky bude stejný, jako byl ten, co jste sbíral.
0: Na vaše dotazy týkající se ořechů a ořešáků odpovídal Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář. Za mikrofonem byla kolegyně Jolana Nováková.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

0: Ve Strakonicích dnes začíná 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Do neděle se na něm představí přes 60 souborů z Česka a dalších 18 zemí. Za doprovodu dudáků zazní folklor, rock, pop i středověká hudba. Dnes ve 20 hodin zahájí přehlídku Mezinárodní dudácké kasací na Strakonickém hradě. Na dudy zahraje 21 zahraničních souborů z 18 zemí. Nebudou chybět Skotové, ale dorazí dudáci i z Řecka, Gruzie či Turecka. Mezi hlavní lákadla patří festivalový průvod, který se v neděli ve 13 hodin vydá od kulturního domu přes most Jana Palacha na hrad. Hudebníci se také v neděli ve 14 hodin 30 minut pokusí o nový český rekord v co největším počtu hrajících dudáků na jednom pódiu. Mezinárodní dudácký festival, který se koná každý sudý rok na konci srpna ve Strakonicích, patří mezi nejvýznamnější světové folklorní akce. Tak pokud se do Strakonic vypravíte, přeji příjemné zážitky, přeji pohodový poslech dalších pořadů a zítra se budu těšit opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si tentokrát poslechnete první díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Ateliér byl plný sité vůně růží a když se mezi stromy v zahradě pohnul lehounký letní vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího hlohu. Z kouta na divanu z perských houní, na kterém ležel a kouřil nespočetné cigarety, jak měl ve zvyku, viděl Lord Henry Wotton právě na medově sladké a medově zbarvené květy čilimníku, jehož chvějící se větve mohly, jak se zdálo, stěží unést to břímě krásy, tak podobné plamenům. A přes dlouhé záclony z hrubého indického hedvábí, zavěšené před ohromným oknem, myhly se co chvíli fantastické stíny poletujících ptáků a vytvářely jakési prchavé japonské obrazy. A Lord Henry myslel na ty bledé malíře z Tokia s tvářemi jako z nefritu, kteří se snaží uměleckým dílem, jež je nezbytně nehybné, vyvolat dojem hebitého pohybu. Uprostřed místnosti stál připevněn na svislém malířském stojanu portrét neobyčejně krásného mladého muže v životní velikosti. A před ním a trochu dál seděl malíř Basil Hallward. Jak se umělec díval na spanilé a půvabné rysy, které tak dovedně zobrazil na plátně, rozlil se mu po tváři radostný úsměv a už se zdálo, že nezmizí. Ale tu malíř vstal, zavřel oči a přitiskl si prsty na víčka, jako kdyby se pokoušel uvěznit v mozku nějaký zvláštní sen, z něhož by nerad procitl.
1: To je tvoje nejlepší dílo, Basil, nejlepší obraz, co jsi kdy vytvořil. To rozhodně musíš na přes rok poslat do Gromova. V akademii je to příliš veliké, příliš lidové. Kdykoliv tam zajdu, je tam buď tolik lidí, že se nemohu dívat na obrazy, nebo je tam tolik obrazů, že se nemohu dívat na lidi, a to je ještě horší. Tohle se opravdu hodí jenom do Gromova.
2: Ne, Henry, myslím, že to nepošlu nikam. Ne, nikam to nepošlu.
1: Že to nikam nepošleš, ale proč, příteli? Máš k tomu nějaký důvod? Vy malíři jste ale podivná cházka. Děláte všechno možné, abyste si získali slávu a jen jí máte. Už se jí chcete podle všeho zase zbavit. A to je od vás veliká hloupost, protože na světě existuje něco horšího, než když se o člověku moc mluví. A to, když se o něm nemluví vůbec. Tenhle tvůj poslední portrét by tě vynesl vysoko nad celou mladou anglickou generaci a ty staré pány by naplnil žádlivost.
2: Vím, že se mi vysměješ, Henry, ale opravdu to nemohu vystavit. Dal jsem do toho příliš ze sebe samého.
1: Ale Basile, chlapče.
2: Věděl jsem, že se budeš smát, ale je to pravda.
1: Tak ty jsi tam dal příliš ze sebe samého. To jsem na mou čest nevěděl, že jsi tak domýšlivý. Já neshledávám žádnou podobnost mezi tímhle mladým Adonisem, který vypadá, jako by byl stvořen ze slonové kosti a splátků růží, a tím tvým drsným, mohutným obličejem s černými vlasy. Vždyť tohle je narcis, milý Basile, a ty máš ovšem intelektuální výraz. Ale krása, opravdová krása, ta přestává tam, kde začíná intelektuální výraz. Intelekt je už sám o sobě jistý druh přehnanosti a ruší harmonii každé tváře. V okamžiku, kdy si člověk sedne a začne přemýšlet, je hned samý nos nebo samé čelo nebo prostě něco děsného. Jen se podívej na lidi, kteří vynikli v kterémkoliv učeném povolání, jak jsou dokonale oškliví.
2: Co to říkáš, Henry?
1: S výjimkou stavu duchovního, ovšem. Jenomže tam, jak známo, se nemyslí, hochu. Biskup povídá v 80 letech pořád totéž, co mu řekli, aby povídal, když mu bylo 18. A přirozeným důsledkem toho je, že staroušek neustále vypadá roztomile. Ten tvůj tajuplný mladý přítel, jehož jméno si mi neprozradila, ale jehož podobizna mě v skutku uchvacuje, ten toho moc nevymyslí, co?
2: Jsi cynický, Lorde Votné.
1: Ano, je to krásné stvoření bez mozečku, které by mělo být po ruce vždycky v zimě, když nemáme v dohledu květiny. A taky v letní sezóně, když potřebujeme něco, co by schlazovalo náš důvtip. Nelichoť si, Basile Hallwarde. Ty se tomu mládenečkovi vůbec nepodobáš.
2: Ty mi nerozumíš, Henry. Já vím, že se mu nepodobám. Dokonce by mě mrzelo, kdyby tomu tak bylo. Každá tělesná a duševní výjimečnost sebou nese neblahý osud. Takový osud, jaký se v historii věší na paty klopítajícím králům. Líp je nelišit se od svých blížních. Ošklivci a hlupáci to mají na tomto světě nejlepší. Ti si mohou klidně sedět a jenom zevlovat na hru. Nevědí sice nic o vítězství, ale neznají taky porážky. Aspoň toho jsou ušetřeni. Žijí tak, jako bychom měli žít všichni. Nerušeně, holstejně a bez úzkostí. Ani nepřivedou nikoho do neštěstí, ani do něho sami neupadnou cizím přičiněním.
1: Snad máš pravdu, Bezile.
2: Ale tvoje společenské postavení i bohatství, vážený lorde, moje schopnosti, ať už jsou jakékoliv, moje umění, ať už má jakoukoliv cenu, a pěkný vzhled Doriana Greye, to všechno, co nám věnovali bozy, nám přinese jen utrpení, hrozné utrpení.
1: Dorian Gray? Tak se tedy jmenuje?
2: Ano. Neměl jsem v úmyslu ti říci jeho jméno.
1: Ale proč ne, Bezile?
2: To ani nedovedu vysvětlit. Když se mi někdo, koho malují, neobyčejně líbí, nikomu nikdy neřeknu, jak se jmenuje. Připadá mi, jako bych se tím na něm něčeho vzdával. Mám rád tajnůstkářství, Henry. Myslím, že je to snad jediné, co nám změní moderní život, něco zázračného. Je to nejvšednější, má hned půvab, jen když se s tím tajíš. Ale ty si o mě myslíš, že jsem v téhle věci hrozný blázen, viď?
1: Vůbec ne, vůbec ne. Zřejmě zapomínáš, že jsem ženatý člověk a manželství má jenom jediný půvab. Oba partneři v něm vedou život plný šalby. Já nikdy nevím, kde je má žena a ona nikdy neví, co dělám já. Když se setkáme, a tu a tam se přece jen setkáváme, třeba když spolu obědváme mimo dům, nebo když jdeme k vévodovi, vypravujeme si s nejvážnější tváří ty nejbanálnější historky. Má žena se v tom vyzná znamenitě, dokonce mnohem líp než já. Nikdy si nepoplete své časové údaje, to já vždycky. Ale když mi na něco přijde, nedělá žádné scény, jenom se mi směje.
2: Nelíbí se mi, jak mluvíš o svém manželství, Henry. Jsi divný člověk. Nikdy neřekneš nic hezkého a přitom jakživ neuděláš nějakou špatnost. Ten tvůj cynismus není nic než póza.
1: Být přirozený, to je vskutku jen póza. Dokonce ta nejprotivnější, jakou znám.
0: Oba mladí muži vyšli spolu do zahrady. Uvelebili se na dlouhé bambusové lavičce, která stála ve stínu vysokého vavřínového keře. Sluneční svit klouzal po lesklých listech. V trávě se chvěly bílé sedmi krásky. Po chvíli mlčení vytáhl lord Henry Wotton hodinky.
1: Budu už bohužel muset jít, Bezile. Ale než půjdu, musíš mi odpovědět na otázku, kterou jsem ti dal před chvílí.
2: Co to bylo?
1: Víš to docela dobře.
2: Nevím, Henry.
1: Musíš mi vysvětlit, proč nechceš vystavit obraz Doriana Greye a chci znát ten pravý důvod.
2: Řekl jsem ti ten pravý důvod.
1: Neřekl. Povídal jsi, že ho nevystavíš, protože je v něm příliš mnoho z tebe samého. To je přece dětinské.
2: Henry, každý portrét, který namaloval Cit, je portrétem umělce a ne modelu. Model je jen náhodný podnět. Malíř neodhaluje nitro toho, kdo mu stál před paletou. Na pomalovaném plátně odhaluje nitro své vlastní. A já nechci ten obraz vystavit, protože se bojím, že jsem v něm prozradil tajemství vlastní duše.
1: A jaké pak to tajemství je? Jsem nedočkavost sama, Bezile.
2: Bojím se, že to asi nepochopíš. Dokonce tomu těžko uvěříš.
1: Vím docela jistě, že to pochopím. A pokud jde o to uvěření, já uvěřím čemukoliv. Ovšem za předpokladu, že je to naprosto neuvěřitelné.
2: Před dvěma měsíci jsem šel do té tlačenice, co se schází u Lady Brentnové. To víš, my chudáci umělci se čas od času musíme ukázat ve společnosti, abychom veřejnosti připomněli, že nejsme divoši.
1: To chápu.
2: No a když jsem byl v pokoji už asi 10 minut a rozmlouval jsem s rozložitými, nastrojenými matronami a s nudnými akademiky, uvědomil jsem si najednou, že se na mě někdo dívá. Pootočil jsem se a uviděl jsem poprvé Doriana Greye. Když se naše pohledy setkaly, zmocnil se mne zvláštní pocit strachu.
3: Poznal jsem, že jsem se setkal s někým, jehož pouhý ziv je tak podmanivý, že kdybych ho nechal na sebe působit, zmocnil by se celé mé povahy, mého nitra, dokonce i mého umění. A já jsem si nikdy nepřál, aby byl můj život zvenčí nějak ovlivněn. Sám víš, Henry, jak bytostně jsem nezávislý. Od jak živa jsem svým vlastním pánem. Totiž byl jsem jim do té doby, než jsem se setkal s Dorianem Grayem. V té chvíli ani nevím, jak ti to vysvětlit. Něco jako by mi říkalo, že stojím na pokraji životní krize. Měl jsem podivné tušení, že mi osud chystá určitá potěšení a zároveň mnohé zármutky. Polekal jsem se a obrátil se k odchodu. To jsem neudělal pro klid svědomí, ale z jakési zbabělosti. Dral jsem se zkrátka ke dveřím. A tam jsem se samozřejmě srazil s Lady Brentnovou.
4: Snad nechcete takhle brzy zmizet, pane Holwarde? Smím se zeptat, proč od nás odcházíte?
2: Drahá Lady, já... Ovšem, že ne, chtěl jsem jen...
4: Poznamenat, že moji hosté si vás málo všímají. Já to si samozřejmě nezasloužíte, ale hned to napravíme, vážený pane. Vévodkyně z Harley. Drahá vévodkyně, tohle je můj nejdražší přítel, slavný Basil Holward.
2: Je mi ctí, Lady.
5: Jste milý, pane.
4: Má drahá, portrét od mého drahého přítele by slušel i vašemu salonu. Neváhejte, malíř Holward stoupá v ceně, drahoušku.
5: No, vzpomínám si, četla jsem o vašich obrazech v Tamse. No, konečně vás vidím živého, jak rozkošné, živý, skutečný Basil Holward.
4: Ale, drahý příteli, vy nás vůbec neposloucháte. Co je to dnes s vámi?
2: Promiňte, Lady, promiňte. Prosím vás, kdo je ten mladík tam vedle Lorda Beckenhamu?
4: Ten vás snad uhranul, milý Holwarde. Roztomlý klapeček, že? Pojďme za ním, ano? Vévodkyně na okamžik promine, však víte, má drahá, tihle umělci. Pan Grey, chudáček jeho matinka a já jsme byli nerozlučné přítelkyně. Docela jsem zapomněla, co náš mladý muž dělá. Bojím se, že nedělá nic. O ano, hraje na piano či na housle, milý pane Grey. Seznámte se, Mr. Holward.
2: Oba jsme se museli zasmát a rázem z nás byli přátelé.
1: Smích není špatný začátek přátelství.
2: Ty nechápeš, co je přátelství, Henry. Ani co je nepřátelství, když už o tom mluvíme. Ty máš rád kdekoho, totiž kdekdo ti je lhostejný.
1: To je od tebe hrozně nespravedlivé. Ano, hrozně nespravedlivé, chlapče. Já dělám mezi lidmi velikánské rozdíly. Přátelé si vybírám pro jejich dobrý vzhled. Známé pouze pro jejich dobrý charakter a nepřátelé pro jejich dobrý mozek. Člověk nemůže být nikdy dost opatrný ve volbě svých nepřátel. Mezi těmi mými není ani jediný hlupák. Všechno jsou to lidé jistých duševních kvalit a tak mě samozřejmě všichni dovedou ocenit. Je to ode mne velká domýšlivost? Bezile, myslím, že je to dost domýšlivé, co?
2: Také bych řekl, Henry. Ale podle takového rozdělení jsem pouze tvůj známý. Je to tak.
1: Můj milý zlatý Bezile, ty jsi mnohem víc než známý.
2: A mnohem míň než přítel. Asi něco jako bratr, viď?
1: Kdepak, o to vůbec nestojí. Můj starší bratr ne a neumřít. A mladší bratři zase nedělají nic jiného.
2: Henry, proč to říkáš?
1: Milí příteli, nemluvím ovšem docela vážně, ale nemohu si pomoci, mám k příbuzným odpor. To asi proto, že nikdo z nás nesnáší lidi, kteří mají stejné chyby jako my. Ale pověz mi ještě něco o panu Dorianu Grayovi. Jak často se s ním vídáš?
2: Denně. Je pro mě teď naprosto nepostradatelný.
1: To je pozoruhodné. Myslel jsem, že se jakživ nebudeš zajímat o nic jiného, než o své umění.
2: Teď on pro mě znamená všechno mé umění. Někdy si myslím, Henry, že jenom dvojí údobí mívá nějaký význam v historii světa. Jedno, když se v umění objeví nová osobnost, a druhé, když se objeví nové výrazové prostředky. Čím byl pro Benátčany objev olejomalby, tím byla pozdnímu řeckému sochařství tvář Antoniova a tím bude jednoho dne pro mě tvář Doriana Graye.
1: To je zajímavé, Bezile.
2: Osobnost Doriana Graye mě inspiruje ke zcela nové umělecké technice, ke zcela novému stylu. Vidím všechno jinak, jinak přemýšlím. Umím teď přetvářet život způsobem, který mi předtím zůstával utajen. Sen o krásných tvarech ve dnech přemýšlení o obsahu. Kdo to jen řekl, už ani nevím. Ale to je pro mě Dorian Gray. Soulad duše a těla. Co je v tom všechno skryto? My jsme ty dva pojmy od sebe oddělili a vynalezli jsme naturalismus, který je vulgární, a ideály, které jsou prázdné. Henry, kdyby si nevěděl, co pro mě znamená Dorian Gray. Vzpomínáš si na tu mou krajinu, za kterou mi Agnew nabízel tak ohromnou částku, ale kterou bych nedal ani za nic?
1: Ano.
3: Je to jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy vytvořil. A proč je taková? Protože když jsem ji maloval, seděl vedle mě Dorian Gray. Vyzařoval z něho jakýsi pronikavý vliv. A já poprvé viděl v obyčejné lesní scenérii zázrak, který se v ní vždycky hledal, ale nikdy nenacházel.
6: Bezilete, je úžasné, musím toho mladého muže vidět.
3: Dorian Gray je pro mě pouze umělecký námět, příteli. Ty bys v něm třeba neviděl pranic. Já v něm pochopil všecko. Nikdy není v mém díle přítomen víc, než když v něm není žádná z jeho podob. Je, jak říkám, spíš podnětem k nové umělecké technice. Objevuji ho v křivkách jistých linií, v líbeznosti a v jemných odstínech mých barev. To je všechno, Henry.
6: Tak proč nedáš jeho portrét na výstavu?
3: Protože aniž jsem to měl v úmyslu, vložil jsem do něho tak trochu výraz všeho toho zvláštního uměleckého zbožňování. O němž jemu samému vůbec nepovím. Neví o něm nic a nikdy se o něm nedoví. Ale lidé by to mohli vytušit. A já nechci odhalit své nitro před jejich mělkými, slídivými zraky. Nikdy jim nedám srdce pod drobnohled. V tom obraze mladého muže je příliš mnoho ze mne samého, Henry. Příliš mnoho ze mne samého.
6: Básníci nejsou tak úzkostliví jako ty. Ti vědí, jak se dá vášeň výhodně zveřejnit. Zlomené srdce dosáhne dneska mnoha vydání, milý Bezilen.
3: Proto taky nemám básník rád. Žijeme ve věku, kdy se lidé dívají na umění, jako kdyby bylo stvořeno jen pro jistou formu autobiografie. Vytratil se nám abstraktní smysl krásy. Jednoho dne ukážu světu, jaký ten smysl je. A proto nesmí svět nikdy vidět portrét Doriana Graye.
6: Myslím, že děláš chybu, Bezile. Ale nebudu s tebou o tom debatovat. Jenom lidi, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem debatují. Pověz mi, má tě Dorian Gray hodně rád? Váží si tě?
3: Určitě, Henry. Sedáváme v ateliéru a povídáme si o tisícerých věcech. Tu a tam však bývá hrozně bezohledný a s velikým potěšením, jak se zdá, mi ubližuje. A to pak cítím, že jsem svou duši věnoval člověku, který s ní jedná, jako by to byla květina na klopu, která lahodí jeho sebelásce.
6: Cože, možná, že Dorian Gray tebe omrzí dřív než ty jeho. Jednoho krásného dne se na toho mladíka zadíváš a najednou ti bude připadat nějak špatně nakreslený, nebo se ti nebude líbit některý jeho barevný odstín či něco takového. Budeš si vážně myslet, že se k tobě zachoval velmi špatně. Až přijde příště, budeš naprosto lhostejný a to bude veliká škoda. Protože tě to změní, milí příteli. To, co jsi mi vyprávěl, je učiněný románek. Umělecký románek, dalo by se říci. Ale to nejhorší na románcích jakéhokoliv druhu je, že jsme po nich tak neromantičtí.
3: Nemluv tak, Henry. Dokud budu existovat, bude Dorian Gray ovlivňovat můj život. Ty nemůžeš pochopit, co cítím já. Ty jsi příliš přelétavý.
6: Ach, můj milý Bezile, věrní znají jen otřepané stránky lásky, ale milostné tragédie ty znají právě nevěrníci.
0: A Lord Henry rozškrtl zápalku o úhlednou stříbrnou krabičku a začal kouřit cigaretu se sebevědomým a spokojeným výrazem, jako kdyby byl shrnul celý svět do jediné věty.
6: Jak příjemná jsou citová vzrušení druhých lidí. Mnohem rozkošnější než jejich myšlenky. Vlastní nitro a vášně přátel, to je to, co nás v životě okousluje. Kdybych dneska šel na nudnou svačinu k tetě, určitě bych se setkal s lordem Goodbodym a bylo by se hovořilo jen a jen o vykrmování chudiny a o nezbytnosti vzorných činžáků. Příslušníci naší třídy by kázali o důležitosti ctností, jež ve svém vlastním životě nemají zapotřebí pěstovat. Bohatí by mluvili o hodnotách spořivosti, ale lení by se byli rozplývali výmluvností o důstojnosti práce. Je milé, že jsem tomu všemu unikl. Zrovna jsem si na něco vzpomněl, Bezile.
3: Na Henry.
6: Kde jsem slyšel jméno Doriana Graye?
3: Kde to bylo?
6: U mé tety, Lady Agáty. O, netvoř se tak rozlobeně, Bezile. Povídala mi, že objevila báječného mladého muže, který jí bude pomáhat ve čtvrtích chudiny a že se jmenuje Dorian Gray. Musím však konstatovat, že mi vůbec neřekla, jak je vzhledný. Ženy nedovedou ocenit dobrý vzhled, aspoň počestné ženy to nedovedou. Teta mi řekla, že je velmi vážný a že má krásnou povahu.
1: A tak jsem hned v duchu viděl obrýlené stvoření se splihlými vlasy, hrozně pihovaté a ťapající na ohromných nohou. Měl jsem vědět, že je to tvůj přítel.
2: Jsem rád, že jsi to nevěděl, Henry.
1: Proč?
2: Nechci, aby se s ním setkal.
1: Ty nechceš, abych se s ním setkal?
2: Ne.
7: Promiňte, pánové, pan Dorian Gray je v ateliéru.
8: Komorníkovo ohlášení způsobilo v malířově duši zmatek.
2: Požádejte pana Greje, aby počkal Parker. Přijdu za okamžik.
7: Ano, pane.
1: Teď už mě představit musíš.
2: Dorian Gray je můj nejdražší přítel, Henry. Má prostou a krásnou povahu. Tvoje teta ti o něm řekla pravdu. Neskaz ho, prosím tě. Nesnaž se ho ovlivnit. Tvůj vliv by byl špatný. Svět je veliký a je v něm plno skvělých lidí. Neodveď mi tedy člověka, kterému moje umění vděčí za veškeré kouzlo, jež v něm je. Můj život umělce na něm závisí. Nezapomeň, Henry. Důvěřuji ti.
1: Co to říkáš za nesmysl, Bezile?
8: Lord Henry Wotton uchopil malíře pod paží a téměř ho vlekl do domu.

0: Slyšeli jste první díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Fajtlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosůlková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

teď v duchu hladí ruku tvou. Vzpomínám na ty chvíle mládí,

0: Zálety Aleny Zárybnické na pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, komik, dramatik, spisovatel a autor literatury pro děti, všechny tyto profese spojovalo jméno Julius Satinský. Právě v těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších slovenských umělců můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Škola života. Kurz pro začátečníky i pokročilé. Tak to byl svého času rozhlasový cyklus pánů Milana Lasici a Julia Satinského. Točilo se bez větší přípravy, okamžitá improvizace, kdy další slovo a nápady rozvíjely ty předešlé. Jeden z dílů Školy života jsme zařadili i do dnešního vysílání Pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Známá znělka vás spolu s Františkem Novotným vítá u dnešního nezvykle bulvárního textempore. Inu bulvár vtrhl do našich životů a patří k demokracii, tak jako má dům své potrubí na čistou vodu a jiné na fekálie. Vadí mi v současnosti jen to, že tím potrubím na čistou vodu u nás příliš často tečou fekálie. Ale lehké mrazení a uleva z toho, že se malér, o kterém se mluví, netýká nás, tak to lákalo lidi odjakživa. A tak v době, kdy nebyl bulvární tisk, rozhlas ani televize, obstarávali černou kroniku písničky. Na poutích zpěváci ukazovali na obrázcích výjevy z tragédií, které spolu s notami nabízely texty většinou anonymních autorů. Kdysi populární byl v pražských hospůdkách a na poutích i ten, který nám teď připomene Šlapeto.
1: Už to

Kdyby Danda nechlastil, hyeny by obelstil. Ty příběhy byly někdy smyšlené, ale velice často podle skutečných událostí. Samozřejmě, že v nich hrála roli nešťastná láska. Také texty nebyly vždy jen povrchní a jejich poetika občas překvapí. Nechej ty mě naživě, v tobě dušička, ve mně dvě, prosí svedená dívka rozlíceného vrahounka v Rataji. Ale jak to dopadlo? Teď zaspívá Spirituál kvintet, který písničku vyhledal ve starých zpěvnicích.

0: Citový vztah v jednom domku řeší i písnička Jarka Nohavici, která je dokladem toho, že bulvárnější tématika přitahuje občas i dnešní písničkáře.
1: V jedném domku na zarubku měl raz chlopek švarnu robku.

0: Tady na mord sice nedošlo, ale v dalším případě si už zubatá smesla. Následující zpívaná informace se roku 1935 zrodila v revue Panoptikum v Osvobozeném divadle, ale putovala od úst ústům a dodnes putuje u tramských táboráků a myslím, že následující příběh znovu potvrdí, že volby u nás byly vždycky tak trochu tragédie.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu Cordillère, pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver.
2: Píkovická rýžoviště zlata, šeří se v příboji Sázavy, ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
1: Když tu náhle co se děje, divný šelest houštím spěje, plch, skunk, vše utíká, postrání od medníka.
2: Krčmář zhasne, kovbojové stichnou, zděšen pirát tvář si zakryje.
1: Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží se k nám postrach prérie.
3: A kdo to je?
4: Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točí lasem, stoletá Mary. Babička Mary, ta skrotí křepce hřebce, ať chce či nechce.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
1: Blika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
1: Dopije a aby se neřeklo, utykáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s chlajsnou svatojánských atolů.
4: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Letva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babičin hlas.
2: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic.
5: Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí.
1: Ze všech nejvíce volala jí polnice.
2: Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace.
4: Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle, stoletou Mary, babičku.

Jak jsem zjistil, téma pro Černou kroniku nechybí ani v populární hudbě. Lucie Bílá v tomto případě s jistým nadhledem otočila tím správným knoflíkem sporáku a podle českého receptu Gabriely Osvaldové upekla svého času velmi oblíbenou

0: Básník Schiller napočítal 30 základních tragických situací. Komických je prý stejně. Doložit se to dá například anekdotou, kdy Kohn obědvá, přisedne roubíček a ptá se, jak se daří vaší paní Kohn? Mrtvá. Pro pána. A co syn a dcera? Mrtví. Pro pána to byla autonehoda. Ale ne, já jen když jím, tak je pro mě celý svět mrtvej. Na rozloučenou si objednáme jednu poučnou tragédii u Jiřího Schlittera. A vy neberte tragicky, že dnešní textem porekončí. Už za týden se na vás těší váš František Novotný.
1: Hrozná tragédie s máslem, která se udála jinak ve slušné restauraci u Hovnívála, závod 003. Jak ji popsal odpovědný vedoucí, soudruh

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 356. abychom připravili další schůzku. Čekají vás na ní tentokrát
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
4: Eva Gorčicová
1: a také Josef Veselý. Ti všichni a ještě Petr Hora Hořejš budou takovými vašimi průvodci dobou rudolfínskou.
5: A já vás budu hlídat,
1: dodává režisér Jaromír Ostry.
6: Existovaly dvě rudolfínské Prahy. Dotýkali se třecími plochami, avšak nesrostly. Žili vedle sebe. Abychom získali co nejplastičtější pohled, navštívíme nejprve tu všednodenní, obyčejnou. V časech Rudolfových měla Praha možná už 60 tisíc obyvatel. Byla nejlidnatějším městem habsburského mocnářství, ale rozkládala se stále na ploše, jejíž hranice vymezil kdysi Karel IV. Rudolfínská éra ji nikterak nerozšířila. Ostatně uvnitř hradeb Nového města pořád ještě zůstávaly nezastavěné plochy.
1: Jaké byly pražské rozměry?
3: Ve všech pražských městech stálo asi tak 3300 domů, mezi nimi 118 šlechtických paláců. Nejhonosnější byly paláce Rožmberský, Lobkovický, Smiřických.
4: Jenom mimochodem a pro srovnání, v zemích koruny české žili v té době asi 4 miliony obyvatel.
1: Málo, ne?
4: Málo. Tehdejší Anglie měla jenom o 1 milion obyvatel víc a Španělsko o 0,5 milionu.
3: České království bylo v té době lidnatostí středoevropskou velmocí, a to tím spíš, že sousední Polsko mělo mnohem řidší osídlení, Uhry na jihu zdecimovány tureckými nájezdy. Německo rozdrobeno.
1: A z čeho pak se Praha skládala?
4: Jako z domů?
1: Jako z lidí.
4: Tak vůbec nejmíň bylo šlechticů.
1: Modrá krev je prostě vzácná.
4: S pražskou obcí nebo správou města však neměla nic společného, i když v Praze žila.
1: Proč?
4: Protože tady měla paláce.
1: Já myslím, proč neměla s Prahou nic společného.
4: Ach tak, byla na to příliš urozená.
1: Ach tak.
4: Feudální páni se do Prahy stěhovali za společenským životem a za kariérou.
1: Což se děje i dnes, i když noví přibylci už nejsou žádná aristokracie.
4: Na svých zámcích se totiž cítili příliš izolovaní.
1: Samota je tížila.
4: Zakupovali od měšťanů.

0: parcely, na nich si pak budovali honosné renesanční paláce.
1: Výstavba takového paláce přišla feudála i na 50 tisíc zlatých a to představovalo hodnotu slušného panství.
0: Šlechta ale nežila s městem.
2: Tak s kým?
0: No, se dvorem samozřejmě. Byla osvobozena od městských dávek a břemen a nepodléhala pravomoci městských soudů ani úřadů. Ve své stavovské ješitnosti měšťany opovrhovala.
1: Jinak zejména mladí šlechtici ze všech koutů Evropy mařili po pražských krčmách svůj čas.
2: A taky peníze, samozřejmě.
1: V naději, že jim císař všechno vynahradí důstojnickými patenty nebo výnosnými úřady a prebendami.
2: Tak to bychom měli horních 10 000.
1: Ale kde pak 10 000? Sotva pár stovek.
2: A pod špičkou této pyramidy už vidím mnohem hutnější zástup.
1: To jsou plnoprávní měšťané, majitelé nemovitostí a jejich rodinní příslušníci.
2: Chápu. Všichni si byli rovni?
1: Někteří rovni, jiní rovnější.
2: Bez komentáře.
1: Mezi nejbohatšími velkoobchodníky nebo finančníky na jedné straně
0: a pekaři, krejčíky nebo ševci na straně druhé
1: se rozvírala propast.
2: Hluboká.
1: Jak by ne? Muž, který se zabýval zahraničním obchodem, dovozem sukna nebo surovin, se majetkem i svým společenským postavením musel nutně odlišovat od příslušníka cechu, který vyrobil a prodal jenom několik párů bot měsíčně.
2: To zřejmě musel.
1: Přesto představovala vrstva patriciů i vrstva řemeslníků z právního hlediska jednu společenskou skupinu.
2: Byla to dohromady obec.
1: Správně, prostě plnoprávní měšťané.
2: A teď ten počet?
1: Mohlo jich být v rudolfínské Praze i s rodinami kolem 15 tisíc, nejvíc tak čtvrtina obyvatelstva.
0: Hodně jich do Prahy dorazilo zvenku. Byli to kupci, kteří hledali v císařově okolí nejbohatší a nejrozmařilejší zákazníky.
1: Co do počtu mezi nimi byli nápadně zastoupeni klenotníci.
3: Nejpočetnější složku pražského obyvatelstva
0: kolem 40%
3: představovali lidé, kteří fakticky měšťany nebyli.
2: Žili přece ve městě, tak co teda byli?
3: Neměli žádný dům, obvykle ani jiný majetek, nevlastnili výrobní prostředky a proto prodávali pouze práci svých rukou.
2: To znamená?
3: Námezdní a sezónní dělníci, nádeníci, tovaryši, děvečky, čeledínové, nosiči vody, přidavači na stavbách, sluhové, služky.
2: Všechno?
1: Zapomněli jsme na komedianty.
2: Ano, a v kterém divadle účinkovali?
1: Většinou v žádném. Byli to kočovní umělci, kteří rozdávali lidem zábavu a potěšení, kejklíři, provazochodci a krasojezdci, ovšem také hudebníci a herci, kteří putovali Evropou od britských ostrovů až po Uhry.
0: Právě v době rudolfinské uspořádala představení v Malostranském paláci Jana Rudolfa Trčky nějaká anglická divadelní společnost a určitě to nebyl ojedinělý případ takové produkce Shakespeareových současníků před pražským publikem.
3: Mohli bychom pokračovat ve výčtu této přepestré společenské kategorie až k pražské spodině. K vagabundům, vojákům bez služby, podvodníkům a zlodějům, loupežníkům a nájemným vrahům, prostitutkám, psancům a žebrákům. Ti lepší z nich žili v kamenných domech u svých zaměstnavatelů, ti střední v nájmu nebo nuzných příbytcích, na periférii a na volných prostranstvích. Početná vrstva zoufalců přespávala v kupkách hnoje, na haldách odpadků, v zákoutích ulic. I to byla rudolfínská Praha.
2: Pozorný posluchač postřehl, že tak úplně v propadlišti dějin nezmizela.
3: Ze dřeva byla Praha, když práh jí poprvé kladla kněžna Libuše Chtíc, město by vzrůstalo výš. Z mramoru potom stála, když v plném nádhery lesku vstyčila nad nebe zbáň staveb a věží svých hrot. Nyní již z mramoru není, ni ze dřeva. Stala se zlatou, co jsi se trvale v ní usídlil, Rudolfe, ty.
2: Jako poezie neukazuje básně tato příliš vznosného ducha.
1: To si jenom pustil Petr Kapela z Elbinku Fantazii na špacír, když blahopřál k sňatku lékaře Jana Kojita z Bílé hory s Ludmilou, dcerou doktora Tadeáše Hájka z Hájku, a vzletnými verši vyzvedl i mimořádný význam císařské Prahy.
0: Do dějin české literatury se sice nezapsal.
1: Za to získal věčnou lásku jako autor přívlastku Zlatá, který od té doby už nestratila.
3: Kde se nachází dvůr, tam hřeje i slunko.
2: Tahle ta nepatrně závistivá slova napsal vůdce moravské stavovské opozice Karel Starší ze Žerotína.
1: A měl pravdu, protože za tím hřejivým sluníčkem se stahovalo víc lidí, než se jich ku příkladu dostalo na Moravu.
2: To platí do dneška.
1: Přičemž mnoho dočasných návštěvníků přijíždělo do Prahy spíš za oněmi laskajícími paprsky rezidenčního města, než za nějakým konkrétním posláním.
0: Zatímco předtím,
2: to znamená za Ferdinanda a Maximiliána,
0: si česká šlechta stěžovala na vídeňském dvoře, že císař svou nepřítomností hlavní město českého království společensky ochuzuje, musely být nyní její tužby bohatě naplněny.
1: Ona teď zase ale brblala, že Praha se stala městem přes příliš hlučným, kosmopolitním a v mnoha ohledech dokonce nebezpečným.
0: Promítalo se to i do ošacení. Pražané nosili oděvy podle módy vlašské, savojské, francouzské, německé, uherské, burgundské, polské, kašubské, vandalské, rusínské a alpské.
2: Protestantský farář u svatého Michala v Novém Městě pražském Bartoloměj Martinides zapomněl pouze na módu španělskou. A to zřejmě z té prosté příčiny, že z ideologických důvodů neměl Španěli rád.

0: Že bychom se teď vydali do Prahy za vlády Rudolfa II.
1: Tak proč ne? Když stejně suplujeme turistického průvodce té doby.
0: Tak tedy zkusme zrychleně prožít jeden den v pražském podhradí.
1: Nebude to nějak nebezpečné?
0: Přiměřeně okolnostem a době.
1: Tak začněme. Kdy? Ráno.
0: S rozbřeskem.
1: Není to zbytečně brzy?
0: Život města začínal s rozbřeskem. Strážci bran poodmykali těžká vrata v okamžiku, kdy srdce Prahy ještě spalo.
1: Ale proč tak brzy?
0: Protože na přístupových cestách k městu pulzoval oboustranný ruch nikoli nepodobný moderní dopravní špičce.
2: Ven z města se vyhrnuli nádeníci s motykami a rýči, aby až do setmění obdělávali vinice svých pánů, ale i honáci se stády ovcí a koz, protože Praha byla ještě z části zemědělským sídlištěm.
0: Na cestách a silnicích před hradební zdí se ještě za tmy seřadila dlouhá šňůra povozů. To si venkované přistali ve 3, nejpozději ve 4, aby si zajistili výhodné místo na některém z tržišť.
1: A já myslel, že vstávat za tmy nás naučil teprve Franz Josef.
0: Kde pak? To vesnice přijala nasytit věčně hladový žaludek metropole.
3: Vstupní brány do města neumožňovaly zcela svobodný průjezd. Provoz se podobal nejspíš dnešnímu celnímu odbavení. Šraňk uzavíral vjezd a strážný jej zdvihl teprve poté, co poučil sedláka s obilím nebo babku s košem vajec o povinnosti nabídnout zboží ke koupi výhradně na městském trhu. Při návratu domů se pak venkované museli vykázat kolkem, totiž kovovým kotoučkem, který získali od správce tržiště. Kolek byl důkazem, že se prodej uskutečnil dovoleným způsobem.
2: A kromě toho, průjezd do města nebyl zadarmo.
1: Nějaké mýto?
2: Branný poplatek.
1: Jakého druhu?
2: Z každého vozu, z každého dobytčete, z každého soudku a balíku látky.
0: A protože všimné je institucí snad stejně starou jako lidstvo samo, bývalo zvykem, že strážný dostal za schovývavost či slušné zacházení svůj díl. Snop obilí, poleno z fůry dříví nebo aspoň slanečka.
1: O, a pak, že nemáme v korupci takovou hezkou tradici.
2: Ranní nával u pražských bran se rychle přenesl do centra. Teď ožily trhy. Ty trhy byly specializované. Senný, koňský, dobytčí, kutný, úhelný, ovocný.
1: Některým dnešním náměstím stará jména zůstala, jiná se zdobí jinými onačejšími.
2: Staroměstský ring byl otevřen všem čistým kupeckým živnostem.
1: Vysvětlení?
2: Hlavně to byly stánky s potravinami, ale prodával se tu i další pestrý sortiment, od sukna po šperky, sklenice a krejčovské potřeby.
1: Moment, a co cenová hladina?
0: A tak bychom se moc zdrželi.
1: Aspoň orientačně. Našinec ani neví, jestli má litovat, že žije v dnešní době, nebo ne.
0: Tak teda jenom orientačně. Dalo se nakoupit levně i draze.
1: Díky. Informační hodnota takového sdělení je nulová. To můžu dnes taky.
3: Loket nejdražšího sukna stál 3,5 kopy grošů.
1: Já si toho nem spočítám. Ano, to máme 210 grošů.
3: Zatímco nejlacinějšího pouhých 5 grošů.
1: No, to jsou cenové nůžky. Pěkně rozevřené.
3: Podobně široký cenový vějíř byl charakteristický i pro ostatní sortiment.
1: Namátkou?
3: Libra hovězího masa se dala koupit za 3 groše, větší pecen chleba za 2. Přitom průměrný týdenní plat zednického tovaryše činil 18 grošů.
1: A ku příkladu takový nádeník?
3: 2 groše denně.
1: Akorát tak na jeden pecen.

0: Vydejme se teď ulicemi.
1: Bude to náročná túra?
0: Jak kde? Hlavní tepny uvnitř Prahy už byly v rudolfinských časech dlážděné.
2: Kamenný povrch měla především takzvaná Královská cesta. Vedla od Prašné brány Celetnou ulicí na vydlážděné staroměstské náměstí, dále pak přes Karlův most na hrad.
0: Většina tržišť a k ním směřujících přístupů měly taky koberce z kočičích hlav.
2: Za to méně frekventované uličky starého i nového města si udržovaly pořád charakter vozových cest, takže zaplískanic se tu povozy i chodci topili v blátě.
0: Valná část ulic byla navíc zúžena z obou stran strouhami, do kterých z domovních odpadů volně vytékaly splašky a močůvka z chlívku.
1: Inspirativní prostředí.
0: A protože hodně domů ani nemělo své latrýny, tak se věc řešila jednoduše.
1: Dokážu si představit.
0: Jak čteme ve starých záznamech?
3: Neřády se lily rovnou na ulici.
1: Tedy já bych nerad působil dojmem koprofilním, ale jak si na tom v tomto ohledu stálo naše milé hlavní město?
2: Nevalně.
1: Smrdělo?
2: Smrdělo.
1: Hodně?
2: Natolik, že i jeho milost císařská byla nucena vydat napomenutí.
3: Mnozí v domích svých nečistoty, z nichž nesnesitelní smradové, zdraví škodliví pocházejí, za mnohá léta zdržují a všelijak v příbytcích svých nečistotně se chovají. Jeho milost císař to ráčí chtíti míti, aby hned každý hnoje a nečistoty z domu vyklidití by hřeby dal.
1: Čímž se ovšem zápach nestratil.
2: Praha měla v tomto ohledu nevalnou pověst.
0: Ale abychom ji nekřivdili, stejně na tom bylo každé větší i menší evropské město.
2: Ovšem u nás si toho všímali i cizinci.
1: Je znám nějaký konkrétní příklad?
2: Přímo jmenovitý. Sir Charles Blount.
1: A co s ním bylo s Blountem?
2: Ale projížděl v 90. letech naším královstvím.
1: Ano? A co zažil?
2: Hlava království, tedy středisko evropské kultury, na něj zapůsobilo svou sešlostí velice.
3: Většina domů je ošklivě zroubena z neopracovaných kmenů, má špatné hradby. A kdyby přitáhli Turci k městu, jsou jen dvě naděje. Buď je odežene vojsko, nebo je rozpráší smrad pražských ulic.
1: Nemilosrdná slova.
2: Leč pravdivá.
0: Do stružek před domy se lilo všechno, co měšťané a jejich manželky nechtěli mít doma.
2: Jistá měšťka, paní Skalská, vylila paní bakalářce koupel před dům, k čemuž pravil rozhorleně soused kožešník Košťál.
3: I kajš jest nám zvědený čert, to jsem vylil.
2: A zase na místě zvaném dodnes Florenc metla jistá Dorota Bláto k sousedce Majdaléně Držťkové, která hned otevřela stavidla.
4: Což před nás bláta meteš, špatný oškrde?
2: K čemuž odvětila Dorota?
4: Ano, jiní na vás metou. Závistnoli vezmi chvostiště a meď taky.
2: Skládky dříví, hnoje a odpadků byly na ulici stejně běžným jevem jako pobíhající prasata anebo o nocích vandráci zahrabaní do kupexena.
3: Stran dobytka Sviňského, který se po ulicích toulá, přikazujeme, aby více trpíno nebylo. Kdo by se nezachoval, dobytek nechť se mu pobere do špitálu.
1: Co to bylo?
2: Vyhláška magistrátu hlavního města Prahy.
0: To byl víceméně normální provoz.
1: Normální. On byl taky ještě nějaký nenormální?
0: Ovšem. Všechna hlučná, pachy produkující nebo jinak obtěžující řemesla. Ta byla soustředěna do zvláštních ulic a z velké části vytěsněna do okrajových částí města.
2: Dodnes se to částečně zrcadlí v názvech pražských ulic.
1: Pokud ovšem neprošli několikerým přejmenováním.
2: Tak v Platnéřské býval strašný hluk.
0: Ulice v Jirchářích se dodaleka přihlašovala ostrými pachy.
2: Naopak na Královské cestě mohli být snadno umístěni caletníci pečící vonavé calty.
1: Což bylo tehdejší bílé pečivo, neboli housky.
2: Dodnes po nich zbyla ulice Celetná.
3: Čilý obchodní a pracovní ruch ve městě trval až do setmění. Se soumrakem Praha stichla. Přes polní projeli branami, které se za nimi zavřely na několik západů. Neosvětlené město se ponořilo do tmy. Vlády nad nocí se chopily ponocní a strážní. Loučemi a svícemi se rozzářily jen paláce bohatých. Z chudších příbytků žádné světlo na ulici neproniklo. Rudolfinská metropole zmrtvěla.
5: A šlo se spát.
2: Ne, tak úplně. S krčem a pivnic hlaholil do noci zpěv a smích.
0: Popíjelo se na každém rohu. Příležitostí k zábavě chudých bylo dost.
2: Ale i rvaček, přepadení, násilí.
1: Dnes se nám všeho dostává v takové čisté podobě z televizní obrazovky.
2: Bohatí měšťané mohli nosit chladné zbraně, ale spíš do noci nevycházeli, a když, tak s osobními strážci.
0: Do některých pražských zákoutí nebylo radno za tmy vůbec vstupovat.
1: Platí dodnes, a nejen v Praze.
0: Zločinnost v Praze byla poměrně vysoká. Na kriminalitě se podílela početná spodina.
1: Zatímco dnes ji jako koníčka provozují čas od času i některé vysoce postavené osobnosti.
0: Násilnost mi tenkrát proslula například i italská menšina, která se do Prahy přistěhovala, aby nabídla svou zběhlost ve stavebních profesích.
3: Zde v Praze začíná být nebezpečno, protože je tu mnoho zlých kumpánů, kteří mordují lidi bez jakékoliv příčiny, jak se stalo za posledních dvou večerů, kdy ne jeden, ale čtyři lidé probodnuti, a to pouze na malé straně, aniž se podařilo zjistit, kdo to spáchal.
1: Referovali v době vlády Rudolfa II. Ve své černé kronice Fuggerovské noviny. A jak konstatoval kutnohorský kronikář Mikuláš Dačický z Heslova, situace se léty ani trochu nelepšila.
3: Těch časů v městech pražských dáli se hanební a nešlechetní mordové v noci i ve dne.
1: Důkazů uvádí dost.
2: Roku 1588. zahynul v menším městě pražském za záhadných okolností Jaroslav Smiřický mladší, kterého našli se zpřeráženými údy na ulici.
0: O rok později nějaký lotr zavraždil kdesi za Prahou vlastní matku, aby se mohl zmocnit jejich peněz.
2: V roku 1597. zastřelili dva Vlaši prý najatí v Praze na ulici prokurátora Davida Rydla.
0: Téhož roku v květnu zemřel bohatý stavitel Pražského hradu Ulrico Aostali a v zápětí italský kameník a zedník usedlý v Praze Giovanni Antonio Brocco obvinil u císaře jakéhosi Giacoma Zulgána, že Aostali ho otrávil a uprchl z Prahy s jeho hotovými penězi a klenoty v celkové hodnotě 6 000 dukátů.
2: Poněkud drastičtěji než v kronikách defilují zprávy o porušování pravidel lidského soužití v úředních písemnostech soudních tribunálů.
0: Do českého slovníku v této souvislosti tehdy proniklo nové slovo.
1: Které pak?
0: Bandita. Dostalo se k nám z italštiny a obratem se stalo pojmenováním těžkého zločince.
2: Soudy všech stupňů projednávaly jako na běžícím pásu případy loupeží, zabití, cizoložství.
0: Bandy zločinců, organizované v pražském podsvětí, terorizovaly svými přepady zemské tvrze v okolí města.
2: Na své tvrzi v Roztokách byl přepaden, stlučen a oloupen o spoustu hotových peněz David Borině ze Lhoty.
0: Přibližně ve stejné době byli přepadeni a oloupeni Zemané, Hýzrle na Chlupicích, Chodourová na Sibřinách, Jakub Menšík z Menštejna na Vonoklasech.
1: Žádné malé ryby.
0: Část uloupených věcí objevili rychtáři pražských měst u krčmářů v blízkém pražském okolí, čímž se potvrdilo podezření, že se tyto gengy organizovaly v Praze.
2: V rukou zločinců se objevily nové zbraně. Zákeřné bambitky, jejichž nošení bylo s největší přísností, ale naprosto bezúspěšně zakazováno.
3: Roku 16.1. dospěl banditismus v pražských městech do tak nebezpečných rozměrů, že bylo zapotřebí účinnějších opatření pro ochranu veřejného života. Na císařův rozkaz byly tehdy na pražských náměstích postaveny šibenice nazývané Justícia, na nichž měly být všem na výstrahu popravování dopadení zločinci. Ale ke skrocení zdivočelého polosvěta toto opatření nemohlo stačit, protože zločinnost se šířila ve všech vrstvách společnosti a k protagonistům mnoha afér náleželi lidé vysoce postavení.
1: Nic nového pod sluncem.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štákové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rusák. V dnešním tandemu určitě velmi často zazní výraz šlapeto. Samozřejmě tím nejenom dáme najevo, že já a můj host jedeme po rozhlasových vlnách pěkně svižně, tak jak se na tandemu má, ale také to, že tenhle výraz je vlastně názvem kapely, se kterou je můj host životně svázán. Vítám dramaturga, scenáristu a muzikanta v jedné osobě Radana Dolejše. Ahoj, Radane.
3: Ahoj, hezký den.
2: Takže to rozjedeme. A navíc nad námi bude vlastně celou dobu bdít patrola. Jestli mi teď moc nerozumíte, milí posluchači, tak si počkejte na vysvětlení, které dneska najdete v našem tandemu.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Ale než se ještě dostaneme ke šlapetu a k patrole, případně k patrole šlapeto, tak se dostáváme k dětství Radana Dolejše. Protože to já vím, že to je spojeno s Prahou, viď?
3: Právě že ne. Představ si, že já jsem se narodil v Děčíně, kde jsem měl babičku, dědu a do dneska to mám strejdu, tetu. Tam jsem jezdil na prázdniny, chodil jsem do kina Sněžník na nepřístupný filmy s dědou, takže jsem viděl Čelisti už od 12 a tak. A pak jsem vyrost v Ústí nad Labem.
2: Jo, tak a vidíš to, já mám pořád spojeno tvoje mládí dospívání s Prahou a s Žižkovem a tak, ale to...
3: Já jsem čistokrevná náplava.
2: Ty jsi čistokrevná náplava, no jako v podstatě ostatně každý správný Pražák, že jo. Takže Ústí nad Labem říkáš,
3: ano, tam Ústí nad Labem, dětství? Tam jsem strávil dětství, no hlavně tam byl úžasný gymnázium, kde se dal dohromady jednak výborná parta lidí ve třídě a měli jsme taky výborný učitele. Nejlepším byl profesor češtiny Jarda Staně, který nám v letech těch 79 až 280 nosil na hodiny Voskovce, Vericha a taky Kryla, Hudku a takovýhle. Poměrně to bylo všechno o průšvih. Když někdo přišel na ty hodiny, tak nás vyrazí všechny, jeho zavřou, ale díky tomu jsme se dostali k věcem, který jako zase lidi možná v té Praze ani moc na těch gymnáziích neměli, že jo.
2: Většinou takový dobrý kantor poměrně dost intenzivně působí na svoje žáky a utváří někdy i jejich další život. Takže koukám, že na tebe měl asi dost silný vliv.
3: Já měl vůbec celý život kliku na kantory. Na gymnáziu to byl on, na Jiškárně. Potom, když jsem přišel do Prahy, tak se stal mým třídním Jiří Suchý. Známý to šéf divadla Semafor Textař. Do dneška vlastně spolupracuju. Měl jsem na dramaturgii Otu Roubínka, což je legendární český divadelní dramaturg a doporučoval bych vlastně všem dramaturgům jeho památnou větu Celá kráva do polívky moc. To patří do letstrýho pořadu.
2: No, takže prosím tě, takhle to vypadá, že jednak to ten vliv tvého kantora na středním školství a potom Jiřího Suchého, a bylo to jasné prostě, že ty jsi si řekl, že budeš dělat do divadla, do kumštu, do písniček, nebo jsi měl nějaké jiné touhy ještě?
3: Tak mě hrozně bavilo to jako psaním, jako jsem vystudovaný vlastně historik. Další skvělý profesor byl profesor Otto Urban a dalším byl ještě Josef Petráň a vlastně diplomka, kterou jsme dělali s kolegou Vaškem Kofroněm, se zabývala neznámýma věcma a textama osobozeného divadla Voskovce Vericha od roku 22, od těch jejich prvotních básnických sbírek a textů až do roku 38 je toho hromada. Vyšlo to potom jako v Českém národním filmovém ústavu jako dvoudílná publikace.
2: Takže ty jsi chtěl být, dejme tomu, kunsthistorik nebo teoretik?
3: Tak už jsem se chystal k tomu, že budu učit na vysoké škole, ale parta lidí typu Honzy Bonaventury a Zdeňka Podskalského mě zlákala k lehčí můze, takže já jsem vždycky byl na té fakultě a tam jsem se zabýval nějakýma odbornýma věcma té filozofie a Bůňa venku točil třeba pražský jara a říkal, hele doktore, vykašli se na to, pojď dolů, tady je větší sranda s náma. Tak jsem šel toho přenosáku a tam jsem se koukal, jak on točí třeba slovenský tance a ta televize mě zlákala teda.
2: No ale počkej, to ještě byl určitě veliký skok k tomu, aby si chytil do ruky kytaru a začal hrát s tou partou.

0: Tu kytaru jsem chytil někde v 18 jako do ruky a někde okolo jako v těch 80. letech, tak jsem hrál i v popových a takových poprokových kapelách, jako Pasáž, hrál jsem rock and rolly z Lemonade Orchestra, s kterýma jsem jezdil i po Evropě. To kytara byl takový koníček, že to hraju vlastně pořád, různorodě.
1: Mám tady taky poznámku skupina Pavouci.
0: Ano, to byl úplně první taková podivně punková kapela, jezdili jsme s tím po chmelech a dělali jsme před kapelu tenkrát slavný kapel Natural.
1: Ano.
0: Tak to se to. Petr Karlček si na to ještě do dneška pamatuje, takže jsem měl na kytaře velikánského pavouka. Byl takový znak, no ale na večírcích jsme v tom roce 89, si přesně pamatuju, začali hrát takový ty písničky jako Tydlitát, Aneška Bémová a vlastně z recese jsme šli tenkrát s Ivo Zelenkou a Jirkou Pánkem hrát na pražský výstaviště, kde byl takový ty staročeský poutě, hrával tam předskupina jako taky, byl tam dnešní Čechomor a pražský poutěj orchestr, jsme se vlastně všichni střídali.
1: No a tam už byl ten základ toho, co tvoří dneska v podstatě velikou část života Radana Dolejše.
2: Tandem glosuje.
1: Je zřejmé, že téma diplomové práce mého dnešního hosta Radana Dolejše na vysoké škole, kde si studoval češtinu a dějepis, tak téma Voskovec a Werich, jejich tvorba, takže tě asi pravděpodobně nepustila, protože když jsem se tě ptal, co tě teď tak jak si hodně naplňuje, co tě těší, co ti poskytuje takovou, řekl bych v tom dobrém slova smyslu, duševní útěchu, tak si zase zmínil V plus V.
0: Zmínil, přiznám se, že mám na ročním stolku opřené teďko dva díly korespondence Voskovce Wericha, konkrétně dvojku a trojku. A není dne, že bych na ty knížky nesáh a každý večer si vlastně čtu aspoň jeden dopis, někdy čtu znova a znova, protože jsou podle mě velmi zásadní. A vždycky, když se třeba dostanu do nějaký situace, která mi není příjemná a vidím, že potřebují řešit, tak si říkám, jak by se asi zachoval Voskovec, který těch situací životních těžkých měl mnohem víc a dokázal z nich víc jako vítěz, protože byl to ohromně silný člověk.
1: Již někdo, kdo vůbec netuší, která bije a o čem tyhle ty knížky jsou, tak si řekne, no tak co, tak tam jeden člověk píše druhýmu. Co na to může být tak jaksi napínavý, zajímavý?
0: Je to korespondence, která je vlastně od 50. let až do jejich smrti, toho roku 80-81 respektive. A je to o dvou rozdělených světech, který každý je z jiných důvodů blbej. Jeden z důvodů toho, že moc je určena tím, že tady vládne dělnická třída, která zakazuje vlastně číst a dělat jiný umění, než je jeho, jako lidový a národní a takový to podle těch tabulek komunistických. No a tý druhý polokouli vládne zase dolar a jiná jako forma lidský blbosti, že hold tady se stojí fronty na toaletní papír a tam se stojí fronty, já nevím, na to, jestli si lidi koupí další barevnou televizi, takže tam ten, jako ta hodnota těch věcí je dána tomu, jestli máte 5 aut nebo 6, no a tady je to, jestli prostě přinesete kilo banánů. Jako nesmyslně to bylo celý postavený. A oni oba dva nemohli pracovat úplně svobodně. Z Voskovce, který byl talentovaný jak autor, tak jako režisér, se stává výborný herec, protože jinou práci nesehnal. A Werich nakonec nemůže ani hrát, ani psát, protože se ho prostě nehodil do krámu.
1: Já si myslím, že síla toho všeho je nejenom v tom, že si oni velice kriticky, satiricky a s pronikavým pohledem analyzují ty obě dvě ty společnosti a tyhle ty strany té barikády, ale navíc, že jsou neskutečně vtipní.
0: Je to tak a navíc je tam neuvěřitelná základna toho, co všechno oni věděli, to, co všechno měli načteno, jak se orientovali v mladý generaci, jak divadelní filmoví, na obou stranách barikády, posílali se lodí hromady knížek. Vlastně to byly oba blázni, kteří chtěli všechno vědět a je to nádherný svět, který jenom prostě neměl šanci se projevit. Oni nemohli spolu hrát, mají napsaný scénáře a třeba na Válku z mloky, která hold nespatřila světlo světa nikdy.
1: No a pak ještě jedna velice důležitá věc, důležitý aspekt, jazyk.
0: Nádherná čeština v obou případech. Ale nádherná, jako znova jsem začal obdivovat Wericha za jeho nádhernou češtinu, když začal psát. Voskovec, toho jsem vždycky strašně miloval, protože ta čeština byla nádherná a konec konců desku relativně vzato, kterou jsem si koupil ještě na vinilu, jsem tak ošoupal, že jsem se těšil, až vyjde na CDčku, mám to doma, teď se na to stáhnu do počítače, občas to pouštím, protože se mi strašně líbí, jak on, když mluví, tak se s tou češtinou mazlí.
2: Tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Televize je ohromně působivé médium. Ostatně to Radan Dolejš taky zjistil a taky se mu dost výrazně věnuje. Ale myslím si, že poprvé si zjistil ten veliký význam televize, když vás jako Šlapeto televize proslavila. Protože vy jste do té doby byli možná známí určitému okruhu lidí, kteří na vás chodili třeba někam do hospůdek nebo na tom výstavišti, ale pak jste se najednou objevili v televizním pořadu Honzy Bonaventury a bylo zaděláno na velkou slávu.
1: No, vůbec Honza Bonaventura i Zdeněk Podskalský, to byly takový naše duchovní otce televizní. První televize jsme točili se Zdeněkem Podskalským už v roce 1990, kabaret Pražský Montmartre. Já se Zdeněk seznámil taky s Gustou Oplustilem, vlastně od té doby mým učitelem a dnešním spolupracovníkem. A Honza Bonaventura s námi natočil celkem 5 pořadů. On byl hrozný fan do těch jako staropražských písniček a do jejich jakoby vizuálního stvárnění a tak mě pořád tahal z té fakulty k sobě domů. Vymýšleli jsme různý klipy, vznikly dvoje písničky, písně ze Staré Prahy 1 a 2. No a v té době už jsme hráli v Semaforu, kde jsme měli jako domovskou scénu, kde jsme jednou za měsíc vystupovali u pana Suchýho jako hosti, měli jsme svůj program neděle, kde s náma hostoval třeba Vladimír Just, představ si, jako komik.
0: Jale.
1: Ano. A vznikly záznamy divadelní představení z divadla Semafor, Ručičky nebojte se, a pak Karla Hašlera, Hašlerek z divadla Pod Palmovkou, obojí točil Zdeněk Podskalský jako hosti, Honza Bonaventura jako hosti byl právě Zdeněk Podskalský, Jiří Suchýtka, Molovcová a Vláďa Just. A pak jsme ještě dělali s Honzou Bonaventurou Staropražský Vánoce. A v té době já už jsem nastupoval do Novy, točili jsme vlastně ten seriál o Karlu Hašlerovi Pražský písnička, a to Šlapeto bylo. No a Šlapeto točilo už nějaký kabarety, už pak na Nově. Už potom jako fungovalo jako téměř jako kmenová kapela všech pořadů třeba, co dělal Petr Novotný.
0: A dá se říct, že takhle, když jsi pracoval s Bonaventurou a s Podskalským, tak už si pokukoval potom, že by si mohl skočit taky za kameru a stát se dramaturgem, to, co se ti potom na Nově splnilo?
1: Představ si, že ne. Můj kamarád Michal Šemberg z Toronto, který psal o Osvobozeném divadle publikace a učí z Toronto na fakultě, říkal, že stejně to skončí, takže budu postupně dramaturgem, scenáristou a že přijde doba, kdy budu chtít režírovat a začnu režírovat. Je to 20 let, co mi to říkal, a ty jeho slova to staly naplnění. Takže v roce 1994 mě potkal Ivan Ressler a řekl, jestli bych nechtěl vystupovat s kapelou Šlapeto v ruský ruletě, jako u Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Jsem samozřejmě řekl, že jo. Šel jsem na televize Nova, kde mě čekal nejen Ivan Ressler, ale Honza Čech spolu s ním a nabídl místo dramaturga v Zábavě televize Nova. Tak tu nabídku jsem přijal, s Honzou jsme vytvořili, myslím si, docela hodně hezkých pořadů. No a pak jsem pokračoval dál, že jsem začal psát scénáře, jako sám, no a posledních 5 let se věnuju režii.
0: No, na Nově jsme se potkali mockrát, ta spolupráce byla vždycky, řekl bych, velice podnětná. Pak jsme se potkali dokonce v divadle,
1: ano.
0: Ty jako dramaturg, já jako výkonný umělec, ale režírovat to jsem tě ještě nezaznamenal, že by si byl uveden třeba na titulcích televizi už taky?
1: Ano, dokonce už jsem se dovracoval do televize, třeba poslední Miss Aerobic finále jsem režíroval já v televizi. Letošního Zlatýho Kanára režíru pro ČT4.
0: Čili děláš takovéto komponované pořady scénické,
1: ano.
0: Dejme tomu zábavné show takhle.
1: Dělám zatím zábavu nebo točím DVDčko, točil jsem DVDčko Daliboru Jandovi, to poslední turné jsem točil.
0: A, takže musíme tě zařadit, já si tě tady zapíšu, už nejenom jako dramaturga, scenáristu, muzikanta,
1: příležitost,
0: ale jako režisér.
1: Příležitostný režisér.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Připravil jsem si trošičku půdu a smeč a teď se rozběhne Radan Dolejš a zasmečuje. Jinými slovy, když jsem zahovořil už o Jiřím Voskovcovi a jeho desce, CDčku, relativně vzato, které natočil za oceánem, tak si teď jednu takovou příjemnou, velice krásnou pasáž, ve které ohodnotíte nejenom jeho myšlenky, ale i tu už zmíněnou skvělou češtinu poslechneme. Proč zrovna si vybral toho Sisyfa, Radane?
1: Ten Sisyfos je nádherný. Je to osud každého z nás, protože my celý život taháme ten šutr někam na ten kopec. Když už jsme skoro nahoře s tím šutrem, tak ten šutr se rozkoulí zpátky, spadne někam hluboko do údolí. A teď nás čeká cesta pro ten šutr. Ale ona může být nádherná. A ten Voskovec popisuje, že vlastně to je ten krásný kus toho života, který bychom se měli užít, a i když si myslíme, jsme úplně v prd, tak nejsme.
3: Legenda o Sisyfovi totiž nelíčí jeho sestup z vršku, když si pro balvan jde. Jen suše uvádí, že si pro balvan jít musí. Zkusme si ho představit. Naschvál. Je už skoro na vrcholu kopce. Leje z něj, Lapá po dechu, kolena se mu třesou, ale drží balvan v drápech. Mezi zuby si říká, teď mám vyhráno. Ještě jeden strk a budu támhle na trávníčku zeleném s balvanem na rovince. Dva sáhy a jsme tam oba. Chce si vytřít pot z očí, aby na ten poslední krok viděl, ale spocená dlaň uklouzne, Sisyfos ztratí balanc a balvan si to huláká z vršku dolů jako pokaždý. Sisyfos padne do trávy, kleje, brečí, kouše vsteky do drnu, mateři doušku žvejká, no zoufalec. Ale na kopci vane čerstvý větřík. Hladí ho po horkém čele, suší mu potem slepené vlasy. Sisyfos se rozhlédne, dá si lok vzduchu, jako víno. Ve vysokém nebi krouží krahulíci, v doubravě kuká kukačka a najednou je mu líp. Postaví se na nohy, je lehký jak pírko, nemá balvan. A z kopce se jde krásně, skoro vesele. Hluboko pod ním nad údolím leží koberec mlhy. Vykračuje si nad oblaky jako olympan. Z čirého potůčku pije ledovou vodu, natáhne ruku do stinné tůňky a má v ní pstruha. Pstruh mu vyklouzne a zmizí v černé hlubině. Sisyfos se dá do smíchu a kopce se smějou s ním. Je mu blaze. Pustí se do zpěvu a se zpěvem dolů do údolí. Přes mítinky a vřesovištěm, po mechu a vysluněným kamením snídá hrstí jahod a ostružin. Upadlého vykotlaného kmene vyruší medvídě, které samo už vyrušilo roj divokých včel. A teď včely i medvídě mu odkážou plástev tmavého lesního medu. Krása za krásou až k olivovému háji v půli stráně. I nymfu najde, mladou mladičkou. Spí vykasaná pod staletým vrásčitým olivovníkem, nejstarším v háji, jako by byla na prázdninách u pradědečka. Probudila se až Sisyfovi v náručí. A teprv, když jim bylo spolu nejlíp, otevřela oči. Jedno bylo zelené jako tráva, co v ní leželi, a druhé modré jako nebe, co do něj viděla přes jeho rameno. Konečně Sisyfos stojí na dně údolí. Ale v uších má její smích a v bedrech sladkou slabost. Do oranžového klínu oblohy mezi vršky, kde ještě před chvilkou stálo slunce, vyskočí večernice. A u nohou mu leží balvan. Tady seš, syčáku kulatá, potvoro monumentální mechem obrostlá, tisíci liberní. V tomhle kole mi neujdeš. A Sisyfos popadne svůj úděl za rohy. Do konce světa a času. Ale v tomhle kole na stráni nesakruje. Jo, heká a lapá po dechu, zase z něj leje. Ale pod fousy skládá do šuplíku baladu o nymfě s červenými vlasy a okem zeleným jako tráva a modrým jako nebe, když jim bylo spolu nejlíp.
2: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Když se řekne skupina Šlapeto, případně Šlapeto Patrola, tak si mnozí z nás představí, kromě mého dnešního hosta Radana Dolejše, který je naprosto nepřehlednutelný samozřejmě, další velice výraznou postavu takového toho fešáka ve skvělém kostýmu, skvěle padnoucím kostýmu a nádherně natočeném kníru. Kromě tedy bratky. Tato postava je postava, která stojí hodně vepředu kapely, protože je to solový zpěvák. Prostě Ota Litomyský, já tě vítám, Oťasi na drátě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Hezky jsem tě vylíčil.
1: Jo, krásně.
0: Jo. Zapomněl jsem ještě, že máš většinou tedy po ruce někde fajfku, viď?
1: To mám, ano, ano.
0: Pokud tedy nestojíš u mikrofonu, což je asi častější. Prosím tě, můžeš mi říct, jak vlastně došlo k tomu vašemu setkání s mým dnešním hostem Radanem Dolejšem, který těm určitě taky teď zdraví?
2: Ahoj, Oťas.
1: Ahoj.
0: Kdo koho přemluvil ke spolupráci?
1: To bylo úžasný, ono, ale to se stalo už před strašně lety. Rok to vůbec 89. To je 20 let, přátelé. A chlapci někde vystupovali, já tomu říkal Julský park, to je park Julia Fučíka bejvalej.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak, dneska výstaviště a tam oni vystupovali někde a potřebovali někde zkoušet a tenkrát já jsem měl hospůdku, dělal jsem na vedoucího výče parka a ta hospoda totiž vynikala tím, že se tam muselo hrát. Kdo uměl hrát, tak hrát musel.
0: Jo, jo.
1: No a chlapci scháněli nějaký prostor a tam se dali dohromady historickýma šermířima, který říkal, tak přijďte k Oťasovi, tam je krásná hospůdka. A oni říkali, a kde to je? Říkali, no to je ve starý hostivaři. A šlapeťáci říkali, ty bláho, přes celou Prahu, kdo se tam bude háčet. A asi za 14 dní za ním a přišel a říkali, hele, kde je ta hospoda?
0: Já jsem se tě chtěl samozřejmě zeptat na to, jak ta spolupráce se ti líbí, jestli hodláš Radanem Dolejšem spolupracovat dále, což samozřejmě odpověď znám už teď.
1: Já to mám naplánovaný teda do smrti, já nevím, asi tak bych to řekl.
0: Co ty, Radane, ten vypadá taky Radan,
2: taky
0: jo,
2: tak, no, až no, do smrti. No, no.
0: Prosím tě, on si pochvaloval to, že ty jsi samozřejmě taky dobrý duch, který přispívá i svým způsobem tedy k repertoáru, protože slavný jsou prý tvoje básničky. No tak prosím tě, řekni nám nějakou novou teď.
1: No hele, já mám jednu, ale ta je hodně severojižní, jo. A ta se ti bude líbit, to je i pro děti a je neškodná.
0: Tak jsem s ní.
1: A rýmuje se, prosím tě. Takže, hele, já začnu na severu. Malý eskimák sní o písku, když po snížku jde do školy, má zamrzlou propisku, nenapsal si úkoly. Mezitím černoušek sní o snížku, když po písku jde do školy, má vyseklou propisku a taky nemá úkoly.
0: Nesklamal si, Oťas, já ti moc děkuju. Měj se moc hezky, doufám, že se potkáme zase při nějaké hezké spolupráci. Zatím se měj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Co by si teď zavzpomínal na práci dramaturga, scenáristy, protože vím, že některé pořady prostě jsou úspěšné, některé jsou super úspěšné a některé zaznamená, jak si divák, že se začnou pomalu odsouvat na horší vysílací čas a pak končí. Jak to pozná dramaturg, že to nebylo to pravé ořechové třeba?
2: To už někdy cítíš na place, to už někdy vidíš, že ta energie, která jako vždycky, aby to fungovalo, musí to být součinnost a součet, někdy násobek energií dobrých jako autorů celého toho týmu, tak najednou prostě vyhasí na ten pořad, bohužel má nějakou svoji životnost. Když to vezmem třeba, já nevím, zrovna s kolegou, kterýho se nesmírně vážím, dělal jsem s ním moc a moc rád, s Petrem Novotným, tak pokud šlo o Novoty, tak těch 26 dílů bylo nabitejch a prostě byla to smršť z toho, že všechno, co za ten život nastřádal a měl v hlavě a měli jsme všichni pohromadě i s Jirkou Adamcem, tak prostě tam bylo prostě neuvěřitelná spousta nápadů, který, když jsme šli dělat dobroty, tak nám prostě šly chybět, protože už se to začalo všechno vymýšlet uměle a najednou po 10 dílech jsem si říkal, to už není ono. Divák to samozřejmě zjistí jakoby s mnohem později, že už pak to čne vyhasínat, ale je to tak. Bohužel jsme moc malá země, zatímco by třeba v Americe, tak by Petr lítal už jako tryskáčem soukromým na ty natáčení těch Novot, protože by byl velmi úspěšný, tak i tady vlastně nelítal tryskáčem a musel dělat ještě ty dobroty.
0: Tak to se říká o všech úspěšných českých umělcích. Říká se o Vladimíru Menšíkovi, kdyby mluvil anglicky, jak si svým rodným jazykem, tak měl, to říká Jiřina Bohdalová, tak by měl u svého baráku plot ze samých Oscarů, že jo? Ale tak to už je prostě dáno tím, že jsme trošičku jiná země. Ale prosím tě, byly pořady, u kterých by člověk ani neočekával, že dejme tomu odejdou z toho výsluní, jako třeba Čundr Country Show a podobně. Je to tím, že už prostě jejich čas odezněl třeba?
2: Já samozřejmě jako zaměstnanec bývalý televize bych měl být loajální, ale často se to stávalo, že spíš v managementu, který se obměnil a chtěl být mladý, připadal tvůrce příliš starý a byl nahrazen mnohem méně kvalitním mladým tvůrcem, který posléze velmi rychle odešel, nebyl blbější než stávající pořad.
0: Tak řekl jsi to naprosto jasně. K tomu už není třeba co dodávat. Dáme si radši zahrát.
3: Tandemu s Janem Rosákem.

0: by, jak žil bych rád.
1: Tisíc příběhů na pohodě.
2: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
1: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
2: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
1: a v repríze večer ve 20 hodin.
2: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Radan Dolejš, dramaturg, scenárista, muzikant, režisér, je tvůrce, který v podstatě dělá pořád. Myslím si, že i teď, když sedí u mě ve studiu v tandemu, tak přemýšlí o tom, co asi pravděpodobně napíše nebo zrežíruje. Ale každopádně ty máš teď před sebou velikánský úkol. Mám takový pocit, že zanedlouho, za necelý týden to uvidíme v televizi.
1: Ano, je mi velkou ctí, že můžu s Jiřím Suchým být jeho sparring partnerem, spoluautorem oslav 50 let divadla Semafor a gala show, která se točí v Obecním domě a pod taktovkou Libora Peška Český národní symfonický orchestr doprovází ty nejslavnější šlágry divadla Semafor.
0: Jak to bude celý vypadat, prosím tě? Bude se to nést v semaforském duchu, nebo to bude taková nějaká oficiózní, nablízkaná věc?
1: Je to tak přesně na hraně, jo? Protože ten sál, to Obecní domu, ta smetanová síň, ta přináší jako tu oficioznost. No ale samozřejmě já tam chtěl Jonáše, je tam scénka nová, jako v jonášovském duchu, prostě jako tenkrát ještě se Šlitrem, tentokrát místo Šlitra je samozřejmě Jitka Molavcová. Je to o vyprávění anekdot, kdy jeden nerozumí, je to moc, moc úžasný. Je tam najednou semaforská holčička, taková ta drzá, co byla v těch Zuzanách, takže Sany Stirská je moderátorkou a je poměrně velice půvabná. Je tam toho hodně ze semaforského duchu, je tam i semaforská kapela samozřejmě, aby ty věci, které mají znít jako ten šraml, takový ten opravdu s tím kontrabasem, a tak o tom prostě všechno bude a kontra bude ten velikánský orchestr.
0: No, tak to se necháme překvapit. Takže 14.
1: listopadu.
0: Na které stanici ještě?
1: Na ČT1.
0: Na ČT1.
1: O 9:30 večer, hodinka a půl Semaforu.
0: No, tak to už je, řekl bych, ve finálních přípravách. Co jiného ti leží na stole, případně v hlavě?
1: Představ si to, že já při své figuře jsem se stal dvorním autorem pořadu Atlet roku každoročního vyhlašování, už to dělám po pátý.
0: Takhle jako atletice je i těžká atletika, že vrhá koulí diskem, kladivem.
1: Takže pro ně chystám vždycky jednou za rok, píšu nějaký písňový texty pro ten pořad, píšu scénář, s tím se taky trápím, protože to se teďko velice rychle chystá a bude se to vysílat. No a koncem roku mě čeká ještě tenisový Zlatý Kanár. S Petrem Vichnerem jsem spoluautorem scénáře, hlavně jsem režisérem pro ČT4, prostě to je sport. Vlastně to vytočím jako hodinu a půl z toho záznam. A ještě bych chtěl to natočit jedno DVDčko, a to dívčímu smyčcovému triu Infagranty, kam jsem se pozval tři hosty, tři Petry, Petra Bendeho, Petra Koláře a Petra Muka.
0: Tak to je hezké, to budou skvělí zpěváci s hezkýma holkama.
1: Tři holky, tři kluci.
0: A ještě navíc skvělýma houslistkama, nebo respektive smyčcovými hráčkami. Tak máš toho hodně, přeju ti, aby si to všechno zvládnul, a samozřejmě v té špičkové kvalitě, tak jak si určitě sám přeješ. A Radan Dolejš byl dnes hostem Tandemu. Já doufám, že zase nastřádá nějaké zajímavé zkušenosti, se kterými se s námi třeba někdy zase v budoucnu v Tandemu podělí. Za tu dnešní návštěvu ti, Radane, moc děkuju a měj se hezky.
1: Taky, měj se hezky, naschle.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Tak jsme dneska začali pěkně z čerstva, ostře, ale rozhodně v dobré náladě. Byl to Jandas Express, který jste si poslechli v úvodu. Skladba, jejímž autorem je Miloslav Richard Procházka a interpretem mistříňanka Antonína Pavluše. Věřím, že takové přivítání na začátku pořadu u muziky vám všem, vážení, dodalo chuti zůstat s námi a strávit následující hodinku ve společnosti lidové a dechové hudby, kterou jsme pro vás dneska nachystali. Srdečně vás u rozhlasových přijímačů vítá Pavlína Filipovská. Aby nám ta dobrá nálada a elán, kterou navodila úvodní skladba, nevyvanula, zahrajeme teď opět polku Ferdinanda Petra a textaře Miloše Bárty s názvem Jásavá. Zpívá Standa Procházka. Hrají dechová hudba a orchestr Karla Vlacha. U dirigentského pultu je Jindřich Bauer. Pro uklidnění si potom dopřejeme oddech ve tříčtvrtečním rytmu. Valčík známého a velmi oblíbeného autora je jím Josef Poncar a s textařem rovněž populárním Václavem Zemanem. Z jejich tvůrčí dílny to bude známý valčík Vy zvonky v Loretě. S kapelou formankou Pavla Pelána zpívají Ivana Brožová a Josef Zíma. Tango, které tu nikdy nechybí, je dílem dalšího slavného autora Karla Waldaufa. Miluna Pokorná je autorkou textu a titul zní Neodcházej mi. Zpívá a hraje Waldaufinka Ary Školky.

Na řadě je jako vždycky pochod. Pod nímž je podepsána další z velikých osobností naší lidové a dechové hudby, František Kmoch. Hrajeme tedy Vraní koně. Skladbu s ohromnou chutí a brilantně zpívá pražský mužský sbor FOK, jehož sbormistrem je Miroslav Košler, doprovází ho ústřední hudba Československé lidové armády v čele s Eduardem Kudeláskem. Milan Baginský napsal rozvernou polku Hej páni muzikanti a Bohumil Lepič dodal text. Zaspívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára, zahraje Rožmitálská venkovanka. Valčík nám posílá Áda Doško i s vlastním textem. Jmenuje se Ten, kdo si zpívá. S Budvarkou pod vedením Vojtěcha Prokeše budou zpívat Marie Svobodová a Ludvík Petr.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Jsme opět na Moravě a vychutnáme si lahodnou moravskou muziku. Úvodem jsme obdrželi polku Jana Němce a Jaroslava Fuxy s textem Vlasty Kružíkové. Jmenuje se Zahrádka zelená. Jožka Šmukař a Jiří Helán zaspívají s Moravěnkou. Lidovou písničku Bílé ránko nám budou zpívat Eliška Maďarová, Jana Minaříková, Grňáková a zahraje Večnověnka pod vedením Pavla Nevařila. A na cestu domů jsme dostali veselou polku. Autory jsou František Maňas mladší a textař Svatopluk Radešínský. Já a ty. Zpívají Květa Navrátilová a Jiří Helán, hraje Moravěnka, kterou řídí Jaroslav Fuxa.

Už jsme zase doma a posloucháme české písničky. Třeba Polku Slávy Macha s textem Ladislava Jacury a Jarky Motla. Jmenuje se Chasnická. S Květovankou pod vedením Miroslava Císaře zpívá Vratislav Velek. Následuje Lidový valčík V lese u Strašic. Co se tam asi děje? No doufejme, že nám to prozradí zpěvák František Svejkovský, kterého doprovází podbrdská dechovka pod taktovkou Josefa Svejkovského. Populární autor Jaroslav Jankovec napsal známou polku Když jaro zaťuká. Orchestr Zoltána Lišky doprovází Jitku Mulavcovou a Karla Gulta.

Směrem k rozloučení se vydáme bohatou směsí do pochodu s kmochem. Všechny melodie i texty dodal jako téměř vždycky autor, slavný kolínský kapelník a hudební skladatel František Kmoch. Nejenže nám tak poskytne vítaný hudební zážitek, ale také návod, jak s dobrou náladou a hlavou vztyčenou vykročit životem, který ne vždycky je zrovna lehký, vidíte. Tak vážení, poslouchejte pozorně. Do kroku zaspívá sbor Pavla Kühna a zahraje dechová hudba Jindřicha Pravečka.

Pro dnešní den jsme, vážení a milí, už téměř vyčerpali všechen čas, který rozhlas našemu pořadu u muziky vymezil. Nezbývá tedy, než rozloučit se a pozvat vás k poslechu zase příště. Tak na nás nezapomeňte. Za pozornost děkuje a na brzké shledání ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav je dneska úkolem pro krajanku Václava Hlaváčka se zpěváky Brigitou Hlaváčkovou a Vratislavem Velkem. Mají pro nás Valčík Karla Valdaufa, Až nás cesty svedou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: země a odevzdává mu certifikát, že jeho jméno nese od této chvíle i jiné vesmírné těleso, planetka číslo 10634. Ta dívka se jmenuje Lenka Šarounová, planetka Pepi Bican a onen muž má v dokladech zapsáno Josef Bican. Usmívá se jeho choť, také astronom Jiří Grigar a další hosté, vzácné ženy vědy i sportu, mužové akademici i sportovci. Byl jsem na té slavnosti také a mohu to dosvědčit.
1: I kdyby ta planetka měla pouze ty 4 kilometry v průměru, což je ten minimální odhad, tak pořád představte si kámen, který má průměr 4 kilometry, to je odsud až někam kam. To bude někam do Vršovic, no to bude dál, to bude minimálně do Vršovic, panu inženýrovi Ogounovi. A teď si představte, že tuhle planetku máte jaksi výlučně pro sebe, to je přece nádherná parcela. Je tam trochu problém se tam dostat, ale jakmile tam člověk jednou je, tak už je to jasné. A ta druhá výhoda je, že vám to nikdo nemůže ukradnout, protože to se nedá ani odstřelit, ani zlikvidovat, to je prostě... Ani vytunelovat se to nedá. Takže po této stránce si myslím, že takový dárek je dost na věky.
0: Já bych se rád zeptal manželů Bicanových, jak dlouho to víte, že vlastně už vlastníte prostor ve vesmíru?
2: No tak čekal jsem na to dlouho, pochopit. Hele, když to bude ve zlatě nebo v brilantech, tak to bude stačit i takhle.
0: Ale bude tam dost práce, to budete řídit určitě vy.
3: No to určitě. Ale,
0: bude to víc ale práce...
3: Proč já?
0: Po vzoru babičky ze Sedlice?
3: Ano, no tak to jo. Naše babička Sedlická, to Bůh ji obdařil, protože měla diplomacii, měla lidskost, krásnou lidskost. Byla kouzelná, doopravdy stačila i na vedení celý Slávie. K nám, když přišli ty pánové, kteří, doktor Šíba, prokurátor, předseda Valoušek, ředitel Stříbrný, a ona uměla nádherně mluvit, odpovídat, reagovat. Víte, dokonce i vyprávě, když chodila s dědečkem tančit do Plzně, jaký měla sukně, jaký měla volány, šněrovací bodky. A ona to krásně všechno tak zvládla, že všichni jsme jenom žasli nad tím, jak přežila tu bídu, protože dědeček moc nerad pracoval, dědeček byl Švec, a radši do té Vídně, tahlo to do té Vídně. A jak ona přežije s těma klukama v té Sedlici, to už bylo horší. To dělala zázraky.
0: Teď jste se dostal do vesmíru, nebudou vám tam chybět ryby, houby.
2: No tak já bych spíš řekl balón, nějaký pěkný balón, který sám dává góly. To bychom měli střelců, víte.
0: Ale takový balón vy nepotřebujete. Vy ty góly umíte dávat sám.
2: Tak já vážně osobně dal 1000 gólů, víte. A mě překvapuje i dnešní Slávě, která dá, řekněme, za 10 ligových zápasů 15 gólů. To já dávám někdy i za jeden zápas.
0: Vlastně kdo je autorem nápadu, aby se ta planetka jmenovala Pepi Bican?
4: Přímo autorem nápadu je pan Jiří Grigar. Mě na to navet, na tuhle myšlenku, ale mně se to moc líbilo, protože v naší rodině, i když jsme fotbal nikdy moc neprožívali, tak už patřilo k takové tradici, že se prostě fandí Slávy. Tak se mi to moc zalíbilo a nelituji, protože jsem se pak dozvěděla spoustu zajímavých věcí a začala jsem si toho sportu mnohem víc vážit, hlavně za starých časů. Dnes už je to asi o něčem jiném, ale poznala jsem, že to, jak to bývalo třeba kolem války, že to vlastenectví, které tehdy tam bylo tak důležité, tak s tím se třeba už dneska tolik nesetkáváme. A jsem opravdu šťastná, že jsem mohla potkat lidi, kteří to zažili, znají a podíleli se na tom.
0: Lenka Šarounová se nejraději domlouvá po síti. Na internetu má také zajímavé články, odkazy na další, a proto se zájemce snadno dozví, že planetky neboli asteroidy jsou z hluky skal o velikosti desítek metrů až stovek kilometrů a obíhají kolem Slunce většinou po drahách podobných planetárním. Nejvíce jich je mezi drahami Marsu a Jupiteru. V roce 1998 jedna z nich těsně minula Zemi ve vzdálenosti zhruba 800 tisíc kilometrů. Velká byla jenom 30 metrů. Byla to nejmenší planetka tak podrobně zkoumaná. Astronomové předpokládají, že zemskou dráhu kříží řádově 10 milionů těles této velikosti, ale bylo z nich zatím objeveno jenom několik málo desítek. Mírně poučen a velmi zvědav, požádal jsem Lenku Šarounovou o schůzku. Navrhla termín Bílé soboty a také místo. Takže pod námi hlučí náměstí Jana Palacha, my stojíme na schodech u vchodu do Rudolfína, díváme se na Petřín, Hradčany jsou vpravo, Petřínská rozhledna a vlevo od ní, za vrcholy stromů,

0: jsou vidět věžičky hvězdárny na Petříně. A to spojení Rudolfinum hvězdárna na Petříně má pro vás velký význam. Možná do této chvíle, i když jste mladá, osudový. Jaký?
1: Ten Petřín pro mě byl asi tak před 10 lety druhým domovem. Ještě v době, kdy jsem studovala gymnázium v Berouně, tak jsem tam dojížděla na kurzy astronomické, no a od roku 1990 jsem pak prováděla návštěvníky na Petříně. Tam jsem poznala první opravdové přátelé, no a začala jsem tak nějak postupně dospívat, že z toho vesnického kluka, bych tak skoro mohla říct, se stala taková normální holka.
0: Pocházíte odinut než z Prahy a měl jste jiné zájmy?
1: Tak nevím, jestli jiné zájmy, spíš se prohlubovaly, ale mě vždycky vychovával můj bratr, mladší, tak mě mnohem víc zajímalo lézt po stromech a později pak třeba fyzika, matematika. Prostě přišlo mi to takové mnohem dobrodružnější než to, co obyčejná děvčata dělala kolem mě. Pocházíme z vesničky poblíž Prahy, asi 20 km od Prahy.
0: Ale na těch schodech Rudolfína nestojíme náhodou. To je záměr, to je místo, které pro vás a pro vaši rodinu je důležité, významné.
1: No, protože pro naši rodinu je důležitá hudba, to je vlastně součást našeho života a vždycky ta práce, hudba a koníčky se prolínaly v naší rodině a to, co přinesl právě táta tím svým zaměstnáním do mého života, tak se stalo nedílnou součástí, takže tyto schody a tato budova, to je pro mě něco posvátného, táto poraď.
2: Nebo výjimečného.
1: To je právě zajímavé, že nejenom posvátného, ale i obyčejného, že to vlastně znám jak středního života, to Rudolfinum. Například chodila jsem sem na rehabilitaci z filharmoniky svého času, občas na oběd za tátou, ale zároveň na koncerty, taky jsem stála na pódiu. Po druhé v životě jsem obracela noty na veřejnosti, když jsem byla asi 8 let právě tady v Rudolfinu, takže ty zážitky jsou opravdu mocné, jak všední, tak sváteční.
0: A my tedy do těch slavnostních a pro mnohé posvátných prostor Rudolfína zajdeme, protože tady na náměstí to skutečně fouká. Jsme v pracovně vašeho otce Jaroslava Šarouna a on právě se připravuje na další vystoupení, takže můžete slyšet, jak to tady zní.

0: přiznávám, že to jsem skutečně nečekal, to jste mě překvapili. Jaroslav Šaroun hrál na piano, dcera Lenka u notového pultíku zpívala z not. Ale tematicky se to vázalo k tomu důvodu, proč jsme se sešli.
1: Napadlo mě, že bychom mohli představit něco ze sbírky, kterou jsem napsal pro Lenku a vlastně pro naše české děti, předškolní i nižších stupňů, na texty českých básníků Branislava Kabourka Čárka. Je to 47 písniček a sbírka se jmenuje podle první písničky, která se jmenuje Na hlubině.
0: Tatínku, jak se to stalo, že vy muzikant, skladatel, interpret, jste vychoval astronomku?
1: Nevím, ono to šlo nějak snad přirozenou cestou a do značné míry samozřejmě je to naším prostředím a něco možná tím, co předcházelo už ze starých dob. Stává se nám často, že děti dělají to, co nemohli dělat jejich rodiče a možná do určitý míry je to i náš případ. Můj tatínek byl nesmírně nadaný člověk na muziku, ale jako osmé dítě nebylo pomyšlení na konzervatoř a živil se úplně jinak. A když potom se ukázalo, že mám taky nějaký nadání k tomu, tak vlastně jsem dělal muziku, ale vlastně k astronomii jsem měl úžasný vztah. Myslím, že to začalo tak, že ve 54. roce jsem získal krásnou dvoudílnou československou astronomii od Gutta, Linka, Mohra a Štenberga a to bylo moje nejoblíbenější čtení tenkrát. A pak všecko, co bylo dostupné, tak jsem o tom čet. A pak přišla doba, myslím, že to bylo až v souvislosti s Halejovou kometou v 86. roce, kdy se povedlo sestře Alence, která učí na matfizu, domluvit se s Denkou Vávorovou, která tehdy byla ředitelkou jezdárny na Kleti. Povedlo se jí domluvit návštěvu na 2. května. Mohli jsme tam večer přijet a shodou okolností ten den vlastně kometa, která byla ve velmi, řekněme, nevýhodné poloze při současném přísluní, tak vlastně měla mimořádně příznivou viditelnost, výrazně lepší než ostatní dny a byl krásný večer. A pan Mrkos, který tenkrát také tam byl, tak poskytl nám příležitost jednak se podívat a dětem Lence i Jakubovi dal k dispozici krásný somet Binar, kterým vlastně shodou okolností se taky v Československu objevilo nejvíc komet, tak půjčil jim to a mohli několik hodin až do rána vlastně pozorovat oblohu. Našel jim tam řadu pěkných objektů mlhový na hezký hvězdokup. No a děti se tam do rána radovali a nesmírně je to zapálilo a bavilo. A potom se stalo, že u Lenky ten zájem, pokud to teda takhle začalo, vlastně se prohluboval, začala o tom číst a začala komunikovat s tou pražskou lidovou hvězdárnou a to ostatní už jste něco z toho slyšeli.
2: A moje verze toho, jak jsem se vlastně dostala k astronomii, tak je pravda, že už v nějakých 5 letech nám táta ukazoval knížky, ještě jsme ani číst, psát neuměli, ale už si vzpomínám, jak nám ukazoval vývojové diagramy, jak se hvězdy žijí, umírají a tak, ale mě to tehdy nic neříkalo. Tehdy jsem ještě věřila, že se budu zabývat hudbou, ale přeci jen nakonec jsem dala na doporučení táty a s tímto nápadem jsem se rozloučila postupně a to bylo právě dost těžké období, kdy jsem skutečně netušila, co dělat. Protože ta hudba se mi zdálo, že jediná věc, co mě v životě zajímá doopravdy, sice všechno mi šlo, ale ta hudba jediná mě opravdu zajímala. No a teprve ta návštěva na Kleti mi dala nový smysl toho života. Vlastně bylo nějakých 12-13 let, ale tehdy začalo průlom v životě a chytla jsem se toho jako nové naděje, že ještě existuje něco zajímavého, co by mě mohlo lákat. No. Ale nenapadlo mě, že bych se tím mohla zabývat profesionálně samozřejmě. Jenom jsem začala zkoumat, jestli náhodou nemám buňky na matematiku a fyziku, jak jsem si přečetla v knížce od doktora Grigara. A bylo napsáno na konci té knihy Vesmír, že astronomii se mohou zabývat průměrně 1 až 2 lidé ročně z Československa. No a tak to mi došlo, že zase takový genius nejsem, abych mohla takovou práci dostat. No a že polovina té práce nebo toho, co člověk musí umět, aby byl astronomem, takže je matematika. Tehdy mě matematika moc nezajímala, ale tak jsem to zkusila. Zkusila jsem nějakou fyzikální olympiádu a no co se dařilo, takže jsem vlastně se dostala až na nějaká celostátní soustředění. No a zjistil se, že je tedy reálné, abych ten matfiz studovala taky. Ale ne astronomii, protože to je přece šílenost, aby děvče se stalo astronomkou. Takové zaměstnání není téměř a divný život, takže jsem studovala meteorologii. To je taky koukání na oblohu. geologů, bylo mi to blízké, zajímavé docela, takže jsem k tomu přistupoval docela realisticky. No ale vlastně až během školy, když vznikla nabídka na Petřínské hvězdárně, že to samozřejmě ta astronomie zůstala můj koníček, tak ze zvědavosti jsem jezdila pozorovat na Ondřejov, no a ukázalo se, že tedy to je zajímavá věc, no a když se mě tam vychovali, tak jsem tam zůstala. Ale opravdu nikdy nepřišla ta chvíle, že bych usilovala o to stát se profesionální astronomkou.
0: Vzdělávala jste se, poznávala literaturu, zapracovávala se se zkušenými kolegy a pak nadešla ta chvíle, kdy se u první planetky objevilo jméno objevitelky Lenka Šarounová. To jméno se tam opakuje už několikrát. Vy píšete, že to je vlastně taková obyčejná kancelářská práce, ale já si myslím, že to musí být dobrodružné objevovat nové těleso ve vesmíru.
2: Tak teď už je to rutinní záležitost, když se to objeví, nevím, 10 planetek za noc, tak to tak ani nepřijde, a když už jich vlastně máme na kontě několik set těch objevů, tak to nepřijde. Ale samozřejmě ten první objev, to bylo opravdu dobrodružství. A v mém případě zrovna takové docela kuriózní. To bylo 12. března 1995, moje maminka měla narozeniny a já jsem pro ní neměla žádný dárek, tak mě napadlo, že by bylo docela zajímavé a originální, kdybych ji objevila k narozeninám nějakou planetku. No a protože zrovna byla příhodná noc, nebylo příliš co pozorovat, takže bylo možné věnovat kus pozorovacího času na takovéto hraní, protože to objevování planetek nedá se nic dělat v našich podmínkách. S tím dalekohledem, který máme k dispozici, to nemůžeme nazvat vědou nebo něčím příliš odborným. No ale namířila jsem tedy dalekohled do míst, kde je největší šance planetku objevit. Nasnímala jsem několik polí, pak se zase vrátila na stejné místo, protože ty planetky se na snímcích poznají jedině podle pohybu, že se posouvají tečky na snímku mezi tím hvězdným pozadím. No a skutečně byly tam dvě nové planetky, podařilo se je sledovat, no a jedna z těchto planetek, které nese dneska jméno Bohuška po mojí mamince, takže dárek se vydařil.

0: objevená planetka, jak letěla zhruba na Zemi, měla minout Zemi ve vzdálenosti asi 800 000 kilometrů. Samozřejmě taky je potřeba měřit pozice planetky, aby se jí dráha určila co nejlépe. Tady nebylo dobrodružství v tom, že by ta dráha byla nějaká nečekaná, tam jako velice rychle se zjistí během několika dní, jak se věci mají, ale zajímavé bylo to, že se naskytla příležitost změřit, jak ta planetka rotuje. A tím pádem společně s našimi kolegy ve Spojených státech, kteří tu planetku měřili pomocí radioteleskopu, největšího na světě, takže se podařilo zjistit, že ta planetka se otáčí velice rychle, takže to byl vlastně nejrychleji známá rotace, ořád rychlejší než cokoliv jiného. Den na té planetce trvá 11 minut jenom, zatímco na ostatních planetkách do té doby známých to trvalo několik hodin, 2 hodiny a víc. No a zjistilo se tedy, že ta planetka má velikost potom jenom asi 30 metrů kombinací měření našich a těch amerických. Takže v tom je ten princip, že ta planetka taková malinká, že to už se skoro podobá tomu, co poznával Malý princ.
1: A jak vypadá výměna informací? Říkáte, pozorovali to Američané na kleti, my. To znamená počítačové spojení internetem, nebo jak si rychle ty informace vyměňujete, nebo to tolik nespěchá?
0: Tak některé věci nespěchají, ale některé samozřejmě ano. Tady v té oblasti kolem fotometrie tam to není až tak žhavé, že tam nám stačí třeba, když se dohadujeme v řádu několika dní nebo desítek hodin, případně hodin, takže si píšeme pomocí mailu, jenom v podstatě denně mi přicházejí desítky mailů, že to je takový, člověk sedí sám v kanceláři, ale vlastně má dojem, že je ve společnosti spousty přátel, je to taková zvláštní iluze. Ale jsou projekty, kde je potřeba se dohadovat v řádu několika minut, takže existují i interaktivní webovské stránky, kde si rozdělíme práci, když se objeví nějaká nová planetka. Okamžitě si rozdělíme práci po Evropě, zejména astronomé amatéři pozorují tyto nově objevené planetky. No a máme možnost i komunikovat pomocí chatu, takže tam pak jako během minut vlastně se ta práce rozděluje. To skutečně dohromady se baví půlka světa.
1: A je to boj, aby planetka byla za planetku uznána, aby byla potvrzena, aby to nebyl jenom blud? A nebo stačí přesně, exaktně doložit ty údaje a pak už není pochyb?
0: Tak od toho je centrum ve Spojených státech, Minor Planet Center, které tyto věci řeší. My jsme jenom pozorovatelé, takže naměříme, co umíme, tedy pořídíme snímky, zjistíme, kde jsou ty planetky, změříme jejich souřadnice, pozice pošleme mailem do toho centra a oni s tím něco udělají, takže tam spočítají dráhu a pokud je to nový objev, tak přiřadí ten objev nějaké hvězdárně, rozhodnou, čí je to objev. Takže to v podstatě na nich, aby obhajovali, jestli je planetka taková nebo maková. My to jen pozorujeme.
1: Pojmenovat planetku je administrativní obřad. Úkon má přesná pravidla. Možná si to neumíme představit, popište nám to.
0: Přesná pravidla jsou jenom proto, jak má vypadat ten e-mail, kterým posíláme tu citaci s jménem do Minor Planet Centra. To je něco jako formulář, aby se jim to dobře zpracovávalo. To je vlastně celé. Pak se dočteme jednou za 2 měsíce, když vyjde cirkulář, kde jsou tedy ty citace publikované, často ta komise, která rozhoduje o těch jménech, nebo ty planetky pojmenovává oficiálně, že Astronomická unie pojmenovává planetky, my jenom navrhujeme. Takže se dočteme, že tedy skutečně ten návrh prošel, neprošel, případně jak to jméno si upravili, nebo ta citace jak vyšla. No a pak je na nás, co s tím uděláme, takže se v poslední době snažíme vytvořit takovou tradici, uvidíme, jestli to bude tradice nebo nebude, že astronomická společnost předává takové dokumenty, jakási osvědčení o tom, že to jméno je skutečné, že to není jenom výmysl pozorovatele, ale že skutečně Mezinárodní astronomická unie pojmenová planetku.
1: Pane Šarone, vy sám vybíráte jména pro některé planetky. Já si myslím, že asi vám velí hudební srdce.
2: Vlastně jsem dostal příležitost využít mimořádnou možnost vyjádřit díka úctu svému učiteli Miloslavu Kabeláčovi, který mě učil na konzervatoři skladbu a kterýho jsem si vážil vlastně nejenom jako velmi kvalitního muzikanta, ale i jako člověka s vysokým morálním kreditem. Totéž vlastně můžu říct o Klementu Slavickém, kterého jsem poznal později a kterému vlastně jsem také více skladeb realizoval. Kousíček vám zahraju z toho Kabeláča a to můžete do toho potom podu. Čili teďka uslyšíte kousek Kabeláčova preludia, jo?

0: Já jsem teď na Ondřejově byla asi 10 dní, změnilo se nám tam hodně věcí a zatím jsem neměla příležitost přijet domů, že jsem byla trochu nemocná, takže jsem si myslela, že se s rodinou uvidím dřív, že se stalo víc událostí, jak astronomických, tak i hudebně společenských, třeba právě v souvislosti s tátovým koncertem společně s Dášou Peckovou a pomenováním planetky po Dáše. Ale třeba i to, jak byla polární záře před několika dny vidět z Brna, nebo jak tam sníh dneska ráno, když jsem se probudila, odhrnula okno a z postele se podívala ven a tam poprašek krásný, tak 2 cm sněhu. Tak to jsou takové běžné zážitky, protože ta příroda, jaké je počasí, to je něco nesmírně důležitého, mnohem důležitějšího pro můj život než pro ostatní lidi, co chodí do práce někde ve městě, nebo možná něco třeba jako zemědělci na vesnici toto prožívají, tak vlastně já tam taky, protože pro mě je důležité, jestli je jasno nebo zataženo, to se týká mojí práce a jestli mi bude zima nebo nebude, tak to samozřejmě taky, protože tam vytopit místnosti je mnohem složitější než jaksi v normálních civilizovaných podmínkách.
1: A můžeme.
2: Lenka Šarounová nás zavedla mezi hvězdy, zaspívala tátovi písně a podle slibu se loučí opět hudbou. Trochu se jí do toho pletou hráči České filharmonie, protože právě skončila jejich zkouška s panem Aškenázim a oni za tenkými stěnami Rudolfína pilují svoje party. A nám se ani nechce odejít.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si tentokrát poslechnete první díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Ateliér byl plný sité vůně růží a když se mezi stromy v zahradě pohnul lehounký letní vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího hlohu. Z kouta na divanu z perských houní, na kterém ležel a kouřil nespočetné cigarety, jak měl ve zvyku, viděl Lord Henry Wotton právě na medově sladké a medově zbarvené květy čilimníku, jehož chvějící se větve mohly, jak se zdálo, stěží unést to břímě krásy, tak podobné plamenům. A přes dlouhé záclony z hrubého indického hedvábí, zavěšené před ohromným oknem, myhly se co chvíli fantastické stíny poletujících ptáků a vytvářely jakési prchavé japonské obrazy. A Lord Henry myslel na ty bledé malíře z Tokia s tvářemi jako z nefritu, kteří se snaží uměleckým dílem, jež je nezbytně nehybné, vyvolat dojem hebitého pohybu. Uprostřed místnosti stál připevněn na svislém malířském stojanu portrét neobyčejně krásného mladého muže v životní velikosti. A před ním a trochu dál seděl malíř Basil Hallward. Jak se umělec díval na spanilé a půvabné rysy, které tak dovedně zobrazil na plátně, rozlil se mu po tváři radostný úsměv a už se zdálo, že nezmizí. Ale tu malíř vstal, zavřel oči a přitiskl si prsty na víčka, jako kdyby se pokoušel uvěznit v mozku nějaký zvláštní sen, z něhož by nerad procitl.
1: To je tvoje nejlepší dílo, Bizile, nejlepší obraz, co jsi kdy vytvořil. To rozhodně musíš na přes rok poslat do Gromo. V akademii je to příliš veliké, příliš lidové. Kdykoliv tam zajdu, je tam buď tolik lidí, že se nemohu dívat na obrazy, nebo je tam tolik obrazů, že se nemohu dívat na lidi. A to je ještě horší. Tohle se opravdu hodí jenom do Gromo.
2: Myslím, že to nepošlu nikam. Ne, nikam to nepošlu.
1: Že to nikam nepošleš, ale proč, příteli? Máš k tomu nějaký důvod? Vy malíři jste ale podivná cháska. Děláte všechno možné, abyste si získali slávu a jiný máte. Už se jí chcete podle všeho zase zbavit. A to je od vás veliká hloupost, protože na světě existuje něco horšího, než když se o člověku moc mluví. A to, když se o něm nemluví vůbec. Tenhle tvůj poslední portrét by tě vynesl vysoko nad celou mladou anglickou generaci a ty staré pány by naplnil žádlivost.
2: Vím, že se mi vysměješ, Henry, ale opravdu to nemohu vystavit. Dal jsem do toho příliš ze sebe samého.
1: Ale Bezily, chlapče.
2: Věděl jsem, že se budeš smát, ale je to pravda.
1: Tak ty jsi tam dal příliš ze sebe samého. To jsem na mou čest nevěděl, že jsi tak domýšlivý. Já neshledávám žádnou podobnost mezi tímhle mladým Adonisem, který vypadá, jako by byl stvořen ze slonové kosti a splátků růží a tím tvým drsným, mohutným obličejem s černými vlasy. Vždyť tohle je narcis, milý Bezile, a ty máš ovšem intelektuální výraz, ale krása, opravdová krása, ta přestává tam, kde začíná intelektuální výraz. Intelekt je už sám o sobě jistý druh přehnanosti a ruší harmonii každé tváře. V okamžiku, kdy si člověk sedne a začne přemýšlet, je hned samý nos nebo samé čelo nebo prostě něco děsného. Jen se podívej na lidi, kteří vynikli v kterémkoliv učeném povolání, jak jsou dokonale oškliví.
2: Co to říkáš, Henry?
1: S výjimkou stavu duchovního, ovšem. Jenomže tam, jak známo, se nemyslí, hochu. Biskup povídá v 80 letech pořád totéž, co mu řekli, aby povídal, když mu bylo 18. A přirozeným důsledkem toho je, že staroušek neustále vypadá roztomilý.

0: Ten tvůj tajuplný mladý přítel, jehož jméno si mi neprozradila a jehož podobizna mě v skutku uchvacuje, ten toho moc nevymyslí, co?
1: Jsi cynický, lorde Votné.
0: Ano, je to krásné stvoření bez mozečku, které by mělo být po ruce vždycky v zimě, když nemáme v dohledu květiny. A taky v letní sezóně, když potřebujeme něco, co by schlazovalo náš důvtip. Nelichoť si, bezile holvrde. Ty se tomu mládenečkovi vůbec nepodobáš.
1: Ty mi nerozumíš, Henry. Já vím, že se mu nepodobám. Dokonce by mě mrzelo, kdyby tomu tak bylo. Každá tělesná a duševní výjimečnost sebou nese neblahý osud. Takový osud, jaký se v historii věší na paty klopítajícím králům. Líp je nelišit se od svých blížních. Ošklivci a hlupáci to mají na tomto světě nejlepší. Ti si mohou klidně sedět a jenom zevlovat náru. Nevědí sice nic o vítězství, ale neznají taky porážky. Aspoň toho jsou ušetřeni. Žijí tak, jako bychom měli žít všichni, nerušeně, holstejně a bez úzkostí. Ani nepřivedou nikoho do neštěstí, ani do něho sami neupadnou cizím přičinění.
0: Snad máš pravdu, Bezile.
1: Ale tvoje společenské postavení i bohatství, vážený lorde, moje schopnosti, ať už jsou jakékoliv, moje umění, ať už má jakoukoliv cenu, a pěkný vzhled Doriana Greye, to všechno, co nám věnovali bozy, nám přinese jen utrpení, hrozné utrpení.
0: Dorian Gray? Tak se tedy jmenuje?
1: Ano. Neměl jsem v úmyslu ti říci jeho jméno.
0: Ale proč ne, Bezile?
1: To ani nedovedu vysvětlit. Když se mi někdo, koho malují, neobyčejně líbí, nikomu nikdy neřeknu, jak se jmenuje. Připadá mi, jako bych se tím na něm něčeho vzdával. Mám rád tajnůstkářství, Henry. Myslím, že je to snad jediné, co nám změní moderní život v něco zázračného. Je to nejvšednější má hned půvab, jen když se s tím tajíš. Ale ty si o mě myslíš, že jsem v téhle věci hrozný blázen, viď?
0: Vůbec ne, vůbec ne. Zřejmě zapomínáš, že jsem ženatý člověk a manželství má jenom jediný půvab. Oba partneři v něm vedou život plný šalby. Já nikdy nevím, kde je má žena a ona nikdy neví, co dělám já. Když se setkáme, a tu a tam se přece jen setkáváme, třeba když spolu obědváme mimo dům, nebo když jdeme k vévodovi, vypravujeme si s nejvážnější tváří ty nejbanálnější historky. Má žena se v tom vyzná znamenitě, dokonce mnohem líp než já. Nikdy si nepoplete své časové údaje, to já vždycky. Ale když mi na něco přijde, nedělá žádné scény, jenom se mi směje.
1: Nelíbí se mi, jak mluvíš o svém manželství, Henry. Jsi divný člověk. Nikdy neřekneš nic hezkého a přitom jakživ neuděláš nějakou špatnost. Ten tvůj cynismus není nic než póza.
0: Být přirozený, to je v skutku jen póza. Dokonce ta nejprotivnější, jakou znám.
2: Oba mladí muži vyšli spolu do zahrady. Uvelebili se na dlouhé bambusové lavičce, která stála ve stínu vysokého vavřínového keře. Sluneční svit klouzal po lesklých listech. V trávě se chvěly bílé sedmi krásky. Po chvíli mlčení vytáhl lord Henry Wotton hodinky.
0: Budu už bohužel muset jít, Bezile. Ale než půjdu, musíš mi odpovědět na otázku, kterou jsem ti dal před chvílí.
1: Co to bylo?
0: Víš to docela dobře.
1: Nevím, Henry.
0: Musíš mi vysvětlit, proč nechceš vystavit obraz Doriana Greye a chci znát ten pravý důvod.
1: Řekl jsem ti ten pravý důvod.
0: Neřekl. Povídal jsi, že ho nevystavíš, protože je v něm příliš mnoho z tebe samého. To je přece dětinské.
1: Henry, každý portrét, který namaloval Cit, je portrétem umělce a ne modelu. Model je jen náhodný podnět. Malíř neodhaluje nitro toho, kdo mu stál před paletou. Na pomalovaném plátně odhaluje nitro své vlastní. A já nechci ten obraz vystavit, protože se bojím, že jsem v něm prozradil tajemství vlastní duše.
0: A jaké pak to tajemství je? Jsem nedočkavost sama, Bezile.
1: Bojím se, že to asi nepochopíš, dokonce tomu těžko uvěříš.
0: Vím docela jistě, že to pochopím. A pokud jde o to uvěření, já uvěřím čemukoliv. Ovšem za předpokladu, že je to naprosto neuvěřitelné.
1: Před dvěma měsíci jsem šel do té tlačenice, co se schází u Lady Brentnové. To víš, my chudáci umělci se čas od času musíme ukázat ve společnosti, abychom veřejnosti připomněli, že nejsme divoši.
0: To chápu. trochu.
1: No a když jsem byl v pokoji už asi 10 minut a rozmlouval jsem s rozložitými nastrojenými matronami a s nudnými akademiky, uvědomil jsem si najednou, že se na mě někdo dívá. Pootočil jsem se a uviděl jsem poprvé Doriana Graye. Když se naše pohledy setkaly, zmocnil se mne zvláštní pocit strachu. Poznal jsem, že jsem se setkal s někým, jehož pouhý zjev je tak podmanivý, že kdybych ho nechal na sebe působit, zmocnil by se celé mé povahy, mého nitra, dokonce i mého umění. A já jsem si nikdy nepřál, aby byl můj život zvenčí nějak ovlivněn. Sám víš, Henry, jak bytostně jsem nezávislý. Od jak živa jsem svým vlastním pánem. Totiž byl jsem jim do té doby, než jsem se setkal s Dorianem Grayem. V té chvíli ani nevím, jak ti to vysvětlit. Něco jako by mi říkalo, že stojím na pokraji životní krize. Měl jsem podivné tušení, že mi osud chystá určitá potěšení a zároveň mnohé zármutky. Polekal jsem se a obrátil se k odchodu. To jsem neudělal pro klid svědomí, ale z jakési zbabělosti. Dral jsem se zkrátka ke dveřím. A tam jsem se samozřejmě srazil s Lady Brentonovou.
3: Snad nechcete takhle brzy zmizet, pane Holwarde? Smím se zeptat, proč od nás odcházíte?
4: Drahá Lady, já... Ovšem, že ne, chtěl jsem jen...
3: Poznamenat, že moji hosté si vás málo všímají. Já to si samozřejmě nezasloužíte, ale hned to napravíme, vážený pane. Vévodkyně z Harley. Drahá vévodkyně, tohle je můj nejdražší přítel, slavný Basil Holward.
4: Je mi ctí, Lady.
5: Jste milý, pane.
3: Má drahá, portrét od mého drahého přítele by slušel i vašemu salonu. Neváhejte, malíř Holward stoupá v ceně, drahoušku.
5: No, vzpomínám si, četla jsem o vašich obrazech v Tause. No, konečně vás vidím živého, jak rozkošné, živý, skutečný Basil Holward.
3: Ale, drahý příteli, vy nás vůbec neposloucháte. Co je to dnes s vámi?
4: Promiňte, Lady, promiňte. Prosím vás, kdo je ten mladík tam vedle Lorda Beckenham?
3: Ten vás snad uhranul, milý Holwarde. Roztomilý klapeček, že? Pojďme za ním, ano? Vévodkyně na okamžik promine, však víte, má drahá, tihle umělci. Pan Gray, chudáček jeho matinka a já jsme byli nerozlučné přítelkyně. Docela jsem zapomněla, co náš mladý muž dělá. Bojím se, že nedělá nic. O ano, hraje na piano či na housle, milý pane Gray. Seznámte se, Mr. Holward.
1: Oba jsme se museli zasmát a rázem z nás byli přátelé.
0: Smích není špatný začátek přátelství.
1: Ty nechápeš, co je přátelství, Henry. Ani co je nepřátelství, když už o tom mluvíme. Ty máš rád kdekoho, totiž kdekdo ti je lhostejný.
0: To je od tebe hrozně nespravedlivé. Ano, hrozně nespravedlivé, chlapče. Já dělám mezi lidmi velikánské rozdíly. Přátelé si vybírám pro jejich dobrý vzhled. Známé pouze pro jejich dobrý charakter a nepřátelé pro jejich dobrý mozek. Člověk nemůže být nikdy dost opatrný ve volbě svých nepřátel. Mezi těmi mými není ani jediný hlupák. Všechno jsou to lidé jistých duševních kvalit a tak mě samozřejmě všichni dovedou ocenit. Je to ode mne velká domýšlivost? Bezile, myslím, že je to dost domýšlivé, co?
1: Také bych řekl, Henry. Ale podle takového rozdělení jsem pouze tvůj známý. Je to tak.
0: Můj milý zlatý Bezile, ty jsi mnohem víc než známý.
1: A mnohem míň než přítel. Asi něco jako bratr, viď?
0: Kdepak, o to vůbec nestojí. Můj starší bratr ne a neumřít. A mladší bratři zase nedělají nic jiného.
1: Henry, proč to říkáš?
0: Milý příteli, nemluvím ovšem docela vážně, ale nemohu si pomoci, mám k příbuzným odpor. To asi proto, že nikdo z nás nesnáší lidi, kteří mají stejné chyby jako my. Ale pověz mi ještě něco o panu Dorianu Grayovi. Jak často se s ním vídáš?
1: Denně. Je pro mě teď naprosto nepostradatelný.
0: To je pozoruhodné. Myslel jsem, že se jakživ nebudeš zajímat o nic jiného, než o své umění.
1: Teď on pro mě znamená všechno mé umění. Někdy si myslím, Henry, že jenom dvojí údobí mívá nějaký význam v historii světa. Jedno, když se v umění objeví nová osobnost, a druhé, když se objeví nové výrazové prostředky. Čím byl pro Benáčany objev olejomalby, tím byla pozdnímu řeckému sochařství tvář Antoniova. A tím bude jednoho dne pro mě tvář Doriana Graye.
0: To je zajímavé, Bezile.
1: Osobnost Doriana Graye mě inspiruje ke zcela nové umělecké technice, ke zcela novému stylu. Vidím všechno jinak, jinak přemýšlím. Umím teď přetvářet život způsobem, který mi předtím zůstával utajen. Sen o krásných tvarech ve dnech přemýšlení o obsahu. No to jen řekl, už ani nevím. Ale to je pro mě Dorian Gray. Soulad duše a těla. Co je v tom všechno skryto? My jsme ty dva pojmy od sebe oddělili a vynalezli jsme naturalismus, který je vulgární, a ideály, které jsou prázdné. Henry, kdyby si nevěděl, co pro mě znamená Dorian Gray. Vzpomínáš si na tu mou krajinu, za kterou mi Agnew nabízel tak ohromnou částku, ale kterou bych nedal ani za nic?
6: Ano.
1: Je to jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy vytvořil. A proč je taková? Protože když jsem ji maloval, seděl vedle mě Dorian Gray. Vyzařoval z něho jakýsi pronikavý vliv. A já poprvé viděl v obyčejné lesní scenérii zázrak, který se v ní vždycky hledal, ale nikdy nenacházel.
6: Bezileté je úžasné, musím toho mladého muže vidět.
1: Dorian Gray je pro mě pouze umělecký námět, příteli. Ty bys v něm třeba neviděl pranic. Já v něm pochopil všecko. Nikdy není v mém díle přítomen víc, než když v něm není žádná z jeho podob. Je, jak říkám, spíš podnětem k nové umělecké technice. Objevuji ho v křivkách jistých linií, v líbeznosti a v jemných odstínech mých barev. To je všechno, Henry.
6: Tak proč nedáš jeho portrét na výstavu?
1: Protože aniž jsem to měl v úmyslu, vložil jsem do něho tak trochu výraz všeho toho zvláštního uměleckého zbožňování. O němž jemu samému vůbec nepovím. Neví o něm nic a nikdy se o něm nedoví. Ale lidé by to mohli vytušit. A já nechci odhalit své nitro před jejich mělkými, slídivými zraky. Nikdy jim nedám srdce pod drobnohled. V tom obraze mladého muže je příliš mnoho ze mne samého, Henry. Příliš mnoho ze mne samého.
6: Básníci nejsou tak úzkostliví jako ty. Ti vědí, jak se dá vášeň výhodně zveřejnit. Zlomené srdce dosáhne dneska mnoha vydání, milý Bezilen.
1: Proto taky nemám básník rád. Žijeme ve věku, kdy se lidé dívají na umění, jako kdyby bylo stvořeno jen pro jistou formu autobiografie. Vytratil se nám abstraktní smysl krásy. Jednoho dne ukážu světu, jaký ten smysl je. A proto nesmí svět nikdy vidět portrét Doriana Graye.
6: Myslím, že děláš chybu, Bezile. Ale nebudu s tebou o tom debatovat. Jenom lidi, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem debatují. Pověz mi, má tě Dorian Gray hodně rád? Váží si tě?
1: Určitě, Henry. Sedáváme v ateliéru a povídáme si o tisícerých věcech. Tu a tam však bývá hrozně bezohledný a s velikým potěšením, jak se zdá, mi ubližuje. A to pak cítím, že jsem svou duši věnoval člověku, který s ní jedná, jako by to byla květina na klopu, která lahodí jeho sebelásce.
6: Cožele, možná, že Dorian Gray tebe omrzí dřív než ty jeho. Jednoho krásného dne se na toho mladíka zadíváš a najednou ti bude připadat nějak špatně nakreslený, nebo se ti nebude líbit některý jeho barevný odstín či něco takového. Budeš si vážně myslet, že se k tobě zachoval velmi špatně. Až přijde příště, budeš naprosto lhostejný a to bude veliká škoda. Protože tě to změní, milí příteli. To, co jsi mi vyprávěl, je učiněný románek. Umělecký románek, dalo by se říci. Ale to nejhorší na románcích jakéhokoliv druhu je, že jsme po nich tak neromantičtí.
1: Nemluv tak, Henry. Dokud budu existovat, bude Dorian Gray ovlivňovat můj život. Ty nemůžeš pochopit, co cítím já. Ty jsi příliš přelétavý.
6: Ach, můj milý Bezile, věrní znají jen otřepané stránky lásky, ale milostné tragédie ty znají právě nevěrníci.
2: A lord Henry rozškrtl zápalku o úhlednou stříbrnou krabičku a začal kouřit cigaretu se sebevědomým a spokojeným výrazem, jako kdyby byl shrnul celý svět do jediné věty.
6: Jak příjemná jsou citová vzrušení druhých lidí. Mnohem rozkošnější než jejich myšlenky. Vlastní nitro a vášně přátel, to je to, co nás v životě okousluje. Kdybych dneska šel na nudnou svačinu k tetě, určitě bych se setkal s lordem Goodbodynem a bylo by se hovořilo jen a jen o vykrmování chudiny a o nezbytnosti vzorných činžáků. Příslušníci naší třídy by kázali o důležitosti ctností, jež ve svém vlastním životě nemají zapotřebí pěstovat. Bohatí by mluvili o hodnotách spořivosti, ale lení by se byli rozplývali výmluvností o důstojnosti práce. Je milé, že jsem tomu všemu unikl. Zrovna jsem si na něco vzpomněl, Bezile.
1: Na Henry.
6: Kde jsem slyšel jméno Doriana Graye?
1: Kde to bylo?
6: U mé tety, Lady Agáty.
0: A netvař se tak rozlobeně, Bezilé. Povídala mi, že objevila báječného mladého muže, který jí bude pomáhat ve čtvrtích chudiny a že se jmenuje Dorian Gray. Musím však konstatovat, že mi vůbec neřekla, jak je vzhledný. Ženy nedovedou ocenit dobrý vzhled, aspoň počestné ženy to nedovedou. Teta mi řekla, že je velmi vážný a že má krásnou povahu. A tak jsem hned v duchu viděl obrýlené stvoření se splihlými vlasy, hrozně pihovaté a ťapající na ohromných nohou. Měl jsem vědět, že je to tvůj přítel.
1: Jsem rád, že jsi to nevěděl, Henry.
0: Proč?
1: Nechci, aby se s ním setkal.
0: Ty nechceš, abych se s ním setkal?
1: Ne.
7: Promiňte, pánové, pan Dorian Gray je v ateliéru.
2: Komorníkovo ohlášení způsobilo v malířově duši zmatek.
1: Požádejte pana Greje, aby počkal Parker. Přijdu za okamžik.
7: Ano, pane.
0: Teď už mě představit musíš.
1: Dorian Gray je můj nejdražší přítel, Henry. Má prostou a krásnou povahu. Tvoje teta ti o něm řekla pravdu. Neskaz ho, prosím tě. Nesnaž se ho ovlivnit. Tvůj vliv by byl špatný. Svět je veliký a je v něm plno skvělých lidí. Neodveď mi tedy člověka, kterému moje umění vděčí za veškeré kouzlo, jež v něm je. Můj život umělce na něm závisí. Nezapomeň, Henry. Důvěřuji ti.
0: Co to říkáš za nesmysl, Bezile?
2: Lord Henry Wotton uchopil malíře pod paží a téměř ho vlekl do domu.

0: Slyšeli jste první díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Fajtlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosůlková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 90. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

kulatej stůl. A s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

obrázcích výjevy z tragédií, které spolu s notami nabízely texty většinou anonymních autorů. Kdysi populární byl v pražských hospůdkách a na poutích i ten, který nám teď připomene Šlapeto. Už to

Kdyby Danda nechlastil, hyeny by obelstil. Ty příběhy byly někdy smyšlené, ale velice často podle skutečných událostí. Samozřejmě, že v nich hrála roli nešťastná láska. Také texty nebyly vždy jen povrchní a jejich poetika občas překvapí. Nechej ty mě naživě, v tobě dušička, ve mně dvě, prosí svedená dívka rozlíceného vrahounka v Rataji. Ale jak to dopadlo? Teď zaspívá Spirituál kvintet, který písničku vyhledal ve starých zpěvnicích.

Citový vztah v jednom domku řeší i písnička Jarka Nohavici, která je dokladem toho, že bulvárnější tématika přitahuje občas i dnešní písničkáře.

0: Tady na mord sice nedošlo, ale v dalším případě si už zubatá smesla. Následující zpívaná informace se roku 1935 zrodila v revue Panoptikum v Osvobozeném divadle, ale putovala od úst ústům a dodnes putuje u tramských táboráků a myslím, že následující příběh znovu potvrdí, že volby u nás byly vždycky tak trochu tragédie.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu Cordillère, pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver.
2: Píkovická rýžoviště zlata šeří se v příboji Sázavy, ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
1: Když tu náhle co se děje, divný šelest houštím spěje, plch, skunk, vše utíká po stráni od medníka.
2: Krčmář zhasne, kovbojové stichnou, zděšen pirát tvář si zakryje.
1: Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží se k nám postrach prérie.
3: A kdo to je?
4: Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točí lasem, stoletá Mary. Babička Mary, ta skrotí křepce hřebce, ať chce či nechce.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
1: Blika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
1: Dopije, a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s šlajsnou svatojánských atolů.
4: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Letva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babičin hlas.
2: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic.
5: Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí.
1: Ze všech nejvíce volala jí polnice.
2: Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lido jedilek hradce,
6: tu babičku za pár dní zabila volební agitace.
4: Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle stoletou Mary. Babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě manitou.
0: Jak jsem zjistil, téma pro Černou kroniku nechybí ani v populární hudbě. Lucie Bílá v tomto případě s jistým nadhledem otočila tím správným knoflíkem z poráku a podle českého receptu Gabriely Osvaldové upekla svého času velmi oblíbenou písničku.

0: Básnik Schiller napočítal 30 základních tragických situací. Komických je prý stejně. Doložit se to dá například anekdotou, kdy Kohn obědvá, přisedne Roubíček a ptá se, jak se daří vaší paní Kohn? Mrtvá. Pro pána. A co syn a dcera? Mrtví. Pro pána to byla autonehoda. Ale ne, já jen když jím, tak je pro mě celý svět mrtvej. Na rozloučenou si objednáme jednu poučnou tragédii u Jiřího Šlitra. A vy neberte tragicky, že dnešní Textempore končí. Už za týden se na vás těší váš František Novotný.
1: Hrozná tragédie s máslem, která se udála jinak ve slušné restauraci u Hovnívála, závod 003. Jak ji popsal odpovědný vedoucí, soudruh

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jsi jako dlouhý most.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná Noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu Noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Jasný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice 2x promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podla počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, to ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdnila, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pomáhá.

0: vinu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka, který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
1: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
0: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt, jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda jednou za dva týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomá. A děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
1: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
0: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
1: A děkuji i vám, paní Dano.
0: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvěčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
1: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte, jakoby to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhrát na potok teda. Taková podlouhla prostě to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no. Já
0: tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Miluško.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roků a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat, víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží.
0: To zboží.
1: Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci a klobouk dolů získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce krásné, domy nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne. Já tomu,
0: to nechme
1: tomu
0: být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do třídnu. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No tak, ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jako člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými, někteří pan Fist, pan Moc, pan Smetana, ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali. A udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné, než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno. Opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: skutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy?
1: Jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už. Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělal. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte se
1: hezky.
0: A tam,
1: kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půlky restaurace 3, ale mějte se a naschledanou dobrou noc.
0: Naschledanou dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové rčení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl, že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, Pavel. Pánové.
1: Musíme strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, aby jsme třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: To, že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby to prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předešel, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli se opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, prostě... jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce, tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravily oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, nebo stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i mě jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček podle biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí proto člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu stále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako, jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti, být prospěšný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, ne, opravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný.

Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude

0: Příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No, ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale... Já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mhm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale... Ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mm-hmm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? No, ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla. To bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: Ano. A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle, kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, jste dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Jako ptala jste se ho někdy, kde
1: chodila,
0: se to všecko naučil?
1: Všichni,
0: paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všecko naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě, jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a věděl to po ním můj brácha. Ten je nějaký takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: No a mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak,
0: ono to nějak dopadne, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme,
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I zednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce. Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům. Díky. Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podolánkách, po horách, po nožiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. On ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale mě...
0: Právě
1: mě
0: o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl... Že jste chtěl udělat poklonu vašim...
1: Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba v Tady Hamery, jak jsem byl u Maričky Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rádi, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi v naším mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že ja som asi ten hodný strejda a ja s týma deckama, ja s nima užiju tolik srandy.
0: Ja tomu naprosto věřím. A jak jsem říkal, můžeme tohle jo. téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: No, jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneska říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde ano? Do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Špatně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, tak si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se sedět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když to není dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chalupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamulky odpočinu, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou křebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova. A tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu. A teďka, my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků. A ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to nejde. Ale on je si toho vědomý, on ho to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No, a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, to mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěl říct svoji osobní zkušenost.
0: No, ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No, někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no, ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeče. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct totéž, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
2: to
0: být,
2: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne,
0: ale
2: to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 356., abychom připravili další schůzku. Čekají vás na ní tentokrát
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
4: Eva Gorčicová
1: a také Josef Veselý. Ti všichni a ještě Petr Hora Hořejš budou takovými vašimi průvodci dobou rudolfínskou.
5: A já vás budu hlídat,
1: dodává režisér Jaromír Ostry.
6: Existovaly dvě rudolfínské Prahy. Dotýkali se třecími plochami, avšak nesrostly. Žili vedle sebe. Abychom získali co nejplastičtější pohled, navštívíme nejprve tu všednodenní, obyčejnou. V časech Rudolfových měla Praha možná už 60 tisíc obyvatel. Byla nejlidnatějším městem habsburského mocnářství, ale rozkládala se stále na ploše, jejíž hranice vymezil kdysi Karel IV. Rudolfínská éra ji nikterak nerozšířila. Ostatně uvnitř hradeb Nového města pořád ještě zůstávaly nezastavěné plochy.
1: Jaké byly pražské rozměry?
3: Ve všech pražských městech stálo asi tak 3300 domů, mezi nimi 118 šlechtických paláců. Nejhonosnější byly paláce Rožmberský, Lobkovický, Smiřických.
4: Jenom mimochodem a pro srovnání, v zemích koruny české žili v té době asi 4 miliony obyvatel.
1: Málo, ne?
4: Málo. Tehdejší Anglie měla jenom o 1 milion obyvatel víc a Španělsko o 0,5 milionu.
3: České království bylo v té době lidnatostí středoevropskou velmocí, a to tím spíš, že sousední Polsko mělo mnohem řidší osídlení, Uhry na jihu zdecimovány tureckými nájezdy, Německo rozdrobeno.
1: A z čeho pak se Praha skládala?
4: Jako z domů?
1: Jako z lidí.
4: Tak vůbec nejmíň bylo šlechticů.
1: Modrá krev je prostě vzácná.
4: S pražskou obcí nebo správou města však neměla nic společného, i když v Praze žila.
1: Proč?
4: No, protože tady měla paláce.
1: Já myslím, proč neměla s Prahou nic společného.
4: Ach tak, byla na to příliš urozená.
1: Ach tak.
4: Feudální

0: byla osvobozena od městských dávek a břemen a nepodléhala pravomoci městských soudů ani úřadu. Ve své stavovské ješitnosti měšťany opovrhovala.
1: Jinak zejména mladí šlechtici ze všech koutů Evropy mařili po pražských krčmách svůj čas.
2: A taky peníze, samozřejmě.
1: V naději, že jim císař všechno vynahradí důstojnickými patenty nebo výnosnými úřady a prebendami.
2: Tak to bychom měli horních 10 000.
1: Ale kde pak 10 000? Sotva pár stovek.
2: A pod špičkou této pyramidy už vidím mnohem hutnější zástup.
1: To jsou plnoprávní měšťané, majitelé nemovitostí a jejich rodinní příslušníci.
2: Chápu. Všichni si byli rovni?
1: Někteří rovni, jiní rovnější.
2: Bez komentáře.
1: Mezi nejbohatšími velkoobchodníky nebo finančníky na jedné straně
0: a pekaři, krejčíky nebo ševci na straně druhé
1: se rozvírala propast.
2: Hluboká.
1: Jak by ne? Muž, který se zabýval zahraničním obchodem, dovozem sukna nebo surovin, se majetkem i svým společenským postavením musel nutně odlišovat od příslušníka cechu, který vyrobil a prodal jenom několik párů bot měsíčně.
2: To zřejmě musel.
1: Přesto představovala vrstva patriciů i vrstva řemeslníků z právního hlediska jednu společenskou skupinu.
2: Byla to dohromady obec.
1: Správně, prostě plnoprávní měšťané.
2: A teď ten počet?
1: Mohlo jich být v rudolfínské Praze i s rodinami kolem 15 000, nejvíc tak čtvrtina obyvatelstva.
0: Hodně jich do Prahy dorazilo zvenku. Byli to kupci, kteří hledali v císařově okolí nejbohatší a nejrozmařilejší zákazníky.
1: Co do počtu mezi nimi byli nápadně zastoupeni klenotníci.
3: Nejpočetnější složku pražského obyvatelstva,
0: kolem 40%,
3: představovali lidé, kteří fakticky měšťany nebyli.
2: Žili přece ve městě, tak co teda byli?
3: Neměli žádný dům, obvykle ani jiný majetek, nevlastnili výrobní prostředky a proto prodávali pouze práci svých rukou.
2: To znamená?
3: Námezdní a sezónní dělníci, nádeníci, tovaryši, děvečky, čeledínové, nosiči vody, přidavači na stavbách, sluhové, služky.
2: Všechno?
1: Zapomněli jsme na komedianty.
2: Ano, a v kterém divadle účinkovali?
1: Většinou v žádném. Byli to kočovní umělci, kteří rozdávali lidem zábavu a potěšení, kejklíři, provazochodci a krasojezdci, ovšem také hudebníci a herci, kteří putovali Evropou od britských ostrovů až po Uhry.
0: Právě v době rudolfinské uspořádala představení v malostranském paláci Jana Rudolfa Trčky nějaká anglická divadelní společnost. A určitě to nebyl ojedinělý případ takové produkce Shakespeareových současníků před pražským publikem.
3: Mohli bychom pokračovat ve výčtu této přepestré společenské kategorie až k pražské spodině. K vagabundům, vojákům bez služby, podvodníkům a zlodějům, loupežníkům a nájemným vrahům, prostitutkám, psancům a žebrákům. Ti lepší z nich žili v kamenných domech u svých zaměstnavatelů, ti střední v nájmu nebo nuzných příbytcích, na periférii a na volných prostranstvích. Početná vrstva zoufalců přespávala v kupkách hnoje, na haldách odpadků, v zákoutích ulic. I to byla rudolfínská Praha.
2: Pozorný posluchač postřehl, že tak úplně v propadlišti dějin nezmizela.
3: Ze dřeva byla Praha, když práh jí poprvé kladla kněžna Libuše Chtíc, město by vzrůstalo výš. Z mramoru potom stála, když v plném nádhery lesku vstyčila nad nebe zbáň staveb a věží svých hrot. Nyní již z mramoru není, ni ze dřeva. Stala se zlatou, co jsi se trvale v ní usídlil, Rudolfe, ty.
2: Jako poezie neukazuje báseně tato příliš vznosného ducha.
1: To si jenom pustil Petr Kapela z Elbinku Fantazii na špacír, když blahopřál k sňatku lékaře Jana Kojita z Bílé hory s Ludmilou, dcerou doktora Tadeáše Hájka z Hájku a vzletnými verši vyzvedl i mimořádný význam císařské Prahy.
0: Do dějin české literatury se sice nezapsal.
1: Za to získal věčnou lásku jako autor přívlastku Zlatá, který od té doby

0: nestratila.
1: Kde se nachází dvůr, tam hřeje i slunko.
2: Tahle ta nepatrně závistivá slova napsal vůdce moravské stavovské opozice Karel Starší ze Žerotína.
0: A měl pravdu, protože za tím hřejivým sluníčkem se stahovalo víc lidí, než se jich ku příkladu dostalo na Moravu.
2: To platí do dneška.
0: Přičemž mnoho dočasných návštěvníků přijíždělo do Prahy spíš za oněmi laskajícími paprsky rezidenčního města, než za nějakým konkrétním posláním.
3: Zatímco předtím,
2: to znamená za Ferdinanda a Maximiliána,
3: si česká šlechta stěžovala na vídeňském dvoře, že císař svou nepřítomností hlavní město českého království společensky ochuzuje, musely být nyní její tužby bohatě naplněny.
0: Ona teď zase ale brblala, že Praha se stala městem přes příliš hlučným, kosmopolitním a v mnoha ohledech dokonce nebezpečným.
3: Promítalo se to i do ošacení. Pražané nosí čili oděvy podle módy vlašské, savojské, francouzské, německé, uherské, burgundské, polské, kašubské, vandalské, rusínské a alpské.
2: Protestantský farář u svatého Michala v Novém Městě pražském Bartoloměj Martinides zapomněl pouze na módu španělskou. A to zřejmě z té prosté příčiny, že z ideologických důvodů neměl Španěly rád.

0: Že bychom se teď vydali do Prahy za vlády Rudolfa II.
1: Tak proč ne, když stejně suplujeme turistického průvodce té doby?
0: Tak tedy zkusme zrychleně prožít jeden den v pražském podhradí.
1: Nebude to nějak nebezpečné?
0: Přiměřeně okolnostem a době.
1: Tak začněme. Kdy? Ráno.
0: S rozbřeskem.
1: Není to zbytečně brzy?
0: Život města začínal s rozbřeskem. Strážci bran poodmykali těžká vrata v okamžiku, kdy srdce Prahy ještě spalo.
1: Ale proč tak brzy?
0: Protože na přístupových cestách k městu pulzoval oboustranný ruch nikoli nepodobný moderní dopravní špičce.
2: Ven z města se vyhrnuli nádeníci s motykami a rýči, aby až do setmění obdělávali vinice svých pánů, ale i honáci se stády ovcí a koz, protože Praha byla ještě z části zemědělským sídlištěm.
0: Na cestách a silnicích před hradební zdí se ještě za tmy seřadila dlouhá šňůra povozů. To si venkované přivstali ve 3, nejpozději ve 4, aby si zajistili výhodné místo na některém z tržišť.
1: A já myslel, že vstávat za tmy nás naučil teprve Franz Josef.
0: Kde pak? To vesnice přijala nasytit věčně hladový žaludek metropole.
3: Vstupní brány do města neumožňovaly zcela svobodný průjezd. Provoz se podobal nejspíš dnešnímu celnímu odbavení. Šraňk uzavíral vjezd a strážný jej zdvihl teprve poté, co poučil sedláka s obilím nebo babku s košem vajec o povinnosti nabídnout zboží ke koupi výhradně na městském trhu. Při návratu domů se pak venkované museli vykázat kolkem, totiž kovovým kotoučkem, který získali od správce tržiště. Kolek byl důkazem, že se prodej uskutečnil dovoleným způsobem.
2: A kromě toho, průjezd do města nebyl zadarmo.
1: Nějaké mýto?
2: Branný poplatek.
1: Jakého druhu?
2: Z každého vozu, z každého dobytčete, z každého soudku a balíku látky.
0: A protože všimné je institucí snad stejně starou jako lidstvo samo, bývalo zvykem, že strážný dostal za schovývavost či slušné zacházení svůj díl. Snob obilí, poleno z fůry dříví nebo aspoň slanečka.
1: O, a pak, že nemáme v korupci takovou hezkou tradici.
2: Ranní nával u pražských bran se rychle přenesl do centra. Teď ožily trhy. Ty trhy byly specializované. Senný, koňský, dobytčí, kutný, úhelný, ovocný.
1: Některým dnešním náměstím stará jména zůstala, jiná se zdobí jinými onačejšími.
2: Staroměstský ring byl otevřen všem čistým kupeckým živnostem.
1: Vysvětlení?
2: Hlavně to byly stánky s potravinami, ale prodával se tu i další pestrý sortiment, od sukna po šperky, sklenice a krejčovské potřeby.
1: Moment, a co cenová hladina?
0: A tak bychom se moc zdrželi.
1: Aspoň orientačně. Našinec ani neví, jestli má litovat, že žije v dnešní době, nebo ne.
0: Tak teda jenom orientačně. Dalo se nakoupit levně i draze.
1: Díky. Informační hodnota takového sdělení je nulová. To můžu dnes taky.
3: Loket nejdražšího sukna stál 3,5 kopy grošů.
1: Já si toho nespočítám, ono to máme 210 grošů.
3: Zatímco nejlacinějšího pouhých 5 grošů.
1: No, to jsou cenové nůžky, pěkně rozevřené.
3: Podobně široký cenový vějíř byl charakteristický i pro ostatní sortiment.
1: Namátkou?
3: Libra hovězího masa se dala koupit za 3 groše, větší pecen chleba za 2. Přitom průměrný týdenní plat zednického tovaryše činil 18 grošů.
1: A ku příkladu takový nádeník?
3: 2 groše denně.
1: Akorát tak na jeden pecen.

0: Vydejme se teď ulicemi.
1: Bude to náročná túra?
0: Jak kde? Hlavní tepny uvnitř Prahy už byly v rudolfinských časech dlážděné.
2: Kamenný povrch měla především takzvaná Královská cesta. Vedla od Prašné brány Celetnou ulicí na vydlážděné staroměstské náměstí, dále pak přes Karlův most na hrad.
0: Většina tržišť a k ním směřujících přístupů měly taky koberce z kočičích hlav.
2: Za to méně frekventované uličky starého i nového města si udržovaly pořád charakter vozových cest, takže zaplískanic se tu povozy i chodci topili v blátě.
0: Valná část ulic byla navíc zúžena z obou stran strouhami, do kterých z domovních odpadů volně vytékaly splašky a močůvka z chlívků.
1: Inspirativní prostředí.
0: A protože hodně domů ani nemělo své latríny, tak se věc řešila jednoduše.
1: Dokážu si představit.
0: Jak čteme ve starých záznamech?
3: Neřády se lily rovnou na ulici.
1: Tedy já bych nerad působil dojmem koprofilním, ale jak si na tom v tomto ohledu stálo naše milé hlavní město?
2: Nevalně.
1: Smrdělo?
2: Smrdělo.
1: Hodně?
2: Natolik, že i jeho milost císařská byla nucena vydat napomenutí.
3: Mnozí v domích svých nečistoty, z nichž nesnesitelní smradové, zdraví škodliví pocházejí, za mnohá léta zdržují a všelijak v příbytcích svých nečistotně se chovají. Jeho milost císař to ráčí chtíti míti, aby hned každý hnoje a nečistoty z domu vyklidití by hřeby dal.
1: Čímž se ovšem zápach nestratil.
2: Praha měla v tomto ohledu nevalnou pověst.
0: Ale abychom ji nekřivdili, stejně na tom bylo každé větší i menší evropské město.
2: Ovšem u nás si toho všímali i cizinci.
1: Je znám nějaký konkrétní příklad?
2: Přímo jmenovitý. Sir Charles Blount.
1: A co s ním bylo, s Blountem?
2: Ale projížděl v 90. letech naším královstvím.
1: Ano? A co zažil?
2: Hlava království, tedy středisko evropské kultury, na něj zapůsobilo svou sešlostí velice.
3: Většina domů je ošklivě zroubena z neopracovaných kmenů, má špatné hradby. A kdyby přitáhli Turci k městu, jsou jen dvě naděje. Buď je odežene vojsko, nebo je rozpráší smrad pražských ulic.
1: Nemilosrdná slova.
2: Leč pravdivá.
0: Do stružek před domy se lilo všechno, co měšťané a jejich manželky nechtěli mít doma.
2: Jistá měšťka, paní Skalská, vylila paní bakalářce koupel před dům, k čemuž pravil rozhorleně soused kožešník Košťál.
3: I kajš jest nám zvědený čert, to jsem vylil.
2: A zase na místě zvaném dodnes Florenc metla jistá Dorota Bláto k sousedce Majdaléně Držťkové, která hned otevřela stavidla.
4: Což před nás bláta meteš, špatný oškrde?
2: K čemuž odvětila Dorota?
4: Ano, jiní na vás metou. Závistnoli vezmi chvostiště a meď taky.
2: Skládky dříví, hnoje a odpadků byly na ulici stejně běžným jevem jako pobíhající prasata anebo o nocích vandráci zahrabaní do kupek sena.
3: Stran dobytka Sviňského, který se po ulicích toulá, přikazujeme, aby více trpíno nebylo. Kdo by se nezachoval, dobytek nechť se mu pobere do špitálu.
1: Co to bylo?
2: Vyhláška magistrátu hlavního města Prahy.
0: To byl víceméně normální provoz.
1: Normální. On byl taky ještě nějaký nenormální?
0: Ovšem. Všechna hlučná, pachy produkující nebo jinak obtěžující řemesla. Ta byla soustředěna do zvláštních ulic a z velké části vytěsněna do okrajových částí města.
2: Dodnes se to částečně zrcadlí v názvech pražských ulic.
1: Pokud ovšem neprošli několikerým přejmenováním.
2: Tak v Platnéřské býval strašný hluk.
0: Ulice v Jirchářích se dodaleka přihlašovala ostrými pachy.
2: Naopak na Královské cestě mohli být snadno umístěni caletníci pečící vonavé calty.
1: Což bylo tehdejší bílé pečivo neboli housky.
2: Dodnes po nich zbyla ulice Celetná.
3: Čilý obchodní a pracovní ruch ve městě trval až do setmění. Se soumrakem Praha stichla. Přes polní projeli branami, které se za nimi zavřely na několik západů. Neosvětlené město se ponořilo do tmy. Vlády nad nocí se chopily ponocní a strážní. Loučemi a svícemi se rozzářily jen paláce bohatých. Z chudších příbytků žádné světlo na ulici neproniklo. Rudolfinská metropole zmrtvěla.
5: A šlo se spát.
2: Ne, tak úplně. S krčem a pivnic hlaholil do noci zpěv a smích.
0: Popíjelo se na každém rohu. Příležitostí k zábavě chudých bylo dost.
2: Ale i rvaček, přepadení, násilí.
1: Dnes se nám všeho dostává v takové čisté podobě z televizní obrazovky.
2: Bohatí měšťané mohli nosit chladné zbraně, ale spíš do noci nevycházeli, a když, tak s osobními strážci.
0: Do některých pražských zákoutí nebylo radno za tmy vůbec vstupovat.
1: Platí dodnes, a nejen v Praze.
0: Zločinnost v Praze byla poměrně vysoká. Na kriminalitě se podílela početná spodina.
1: Zatímco dnes ji jako koníčka provozují čas od času i některé vysoce postavené osobnosti.
0: Násilnost mi tenkrát proslula například i italská menšina, která se do Prahy přistěhovala, aby nabídla svou zběhlost ve stavebních profesích.
3: Zde v Praze začíná být nebezpečno, protože je tu mnoho zlých kumpánů, kteří mordují lidi bez jakékoliv příčiny. Jak se stalo za posledních dvou večerů, kdy ne jeden, ale čtyři lidé probodnuti, a to pouze na malé straně, aniž se podařilo zjistit, kdo to spáchal.
1: Referovali v době vlády Rudolfa II. Ve své černé kronice Fuggerovské noviny. A jak konstatoval kutnohorský kronikář Mikuláš Dačický z Heslova, situace se léty ani trochu nelepšila.
3: Těch časů v městech pražských dály se hanební a nešlechetní mordové v noci i ve dne.
1: Důkazů uvádí dost.
2: Roku 1588. zahynul v menším městě pražském za záhadných okolností Jaroslav Smiřický mladší, kterého našli se zpřeráženými údy na ulici.
0: O rok později nějaký lotr zavraždil kdesi za Prahou vlastní matku, aby se mohl zmocnit jejich peněz.
2: V roku 1597. zastřelili dva Vlaši prý najatí v Praze na ulici prokurátora Davida Rydla.
0: Téhož roku v květnu zemřel bohatý stavitel Pražského hradu Ulrico Aostali a v zápětí italský kameník a zedník usedlý v Praze Giovanni Antonio Brocco obvinil u císaře jakéhosi Giacoma z Lugana, že Aostali ho otrávil a uprchl z Prahy s jeho hotovými penězi a klenoty v celkové hodnotě 6 000 dukátů.
2: Poněkud drastičtěji než v kronikách defilují zprávy o porušování pravidel lidského soužití v úředních písemnostech soudních tribunálů.
0: Do českého slovníku v této souvislosti tehdy proniklo nové slovo.
1: Které pak?
0: Bandita. Dostalo se k nám z italštiny a obratem se stalo pojmenováním těžkého zločince.
2: Soudy všech stupňů projednávaly jako na běžícím pásu případy loupeží, zabití, cizoložství.
0: Bandy zločinců, organizované v pražském podsvětí, terorizovaly svými přepady zemské tvrze v okolí města.
2: Na své tvrzi v Roztokách byl přepaden, stlučen a oloupen o spoustu hotových peněz David Borině ze Lhoty.
0: Přibližně ve stejné době byli přepadeni a oloupeni Zemané, Hýzrle na Chlupicích, Chodourová na Sibřinách, Jakub Menšík z Menštejna na Vonoklasech.
1: Žádné malé ryby.
0: Část uloupených věcí objevili rychtáři pražských měst u krčmářů v blízkém pražském okolí, čímž se potvrdilo podezření, že se tyto gengy organizovaly v Praze.
2: V rukou zločinců se objevily nové zbraně. Zákeřné bambitky, jejichž nošení bylo s největší přísností, ale naprosto bezúspěšně zakazováno.
3: Roku 16.1. dospěl banditismus v pražských městech do tak nebezpečných rozměrů, že bylo zapotřebí účinnějších opatření pro ochranu veřejného života. Na císařův rozkaz byly tehdy na pražských náměstích postaveny šibenice nazývané Justícia, na nichž měly být všem na výstrahu popravování dopadení zločinci. Ale ke skrocení zdivočelého polosvěta toto opatření nemohlo stačit, protože zločinnost se šířila ve všech vrstvách společnosti a k protagonistům mnoha afér náleželi lidé vysoce postavení.
1: Nic nového pod sluncem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: nepřišel.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: nebudu.
1: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
2: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
1: a vzpomínky.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Dneskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od studiového mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.